0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Sestře se chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: se chytá. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
2: Nebudu.
1: Ano, tak paní, tak se o tom

zpoždění. Vlak na starou paku bude opožděn o 10.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš takovou hloupou pusu,
0: mami? To mám ty hloupá, proto

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Radio Junior.

Jedem. Oh, na zahradě prostě ti nám.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

se uspolení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

Kej. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přimít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím. Tak se lásky.

činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit,

0: Terezou Rašovou.
1: ZUŠ Open, tak to je téma dnešního ranního restartu. Už je 19. května, neuvěřitelně nám to letí. Je 6 hodinek, přeju vám krásné dobré ráno. Zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Co nás dneska v ranním restartu čeká? Bude toho hodně, budeme si povídat o ZUŠ Open, což je festival základních uměleckých škol. Dozvíte se, kde všude po celé České republice probíhají jaké zajímavé akce. No a dozvíte se spoustu dalšího, budeme hrát taky super hudbu, třeba Ellie, Imagine Dragons nebo Jennifer Lopez, takže se na to těšte. No a začínáme samozřejmě zprávami.
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Vědci objevili malé ledové těleso s atmosférou, které leží na okraji sluneční soustavy. Objev vědce překvapil. Dosud byla atmosféra u takovýchto těles za dráhou Neptunu potvrzená jen u Pluta. Nově objevené těleso je označované jako 612-533. Nachází se v rozsáhlé oblasti za dráhou Neptunu, kde obíhají tisíce podobných ledových těles. Kolem Slunce oběhne jednou za 247 let a je výrazně menší než trpasličí planety Pluto nebo Eris. Česko se včera na mistrovství světa v hokeji utkalo se Švédskem a zvítězilo 4-3. Napravilo tak prohru se Slovinskem. Včerejší zápas se Švédskem byl divoký, zábavný a napínavý. Dalším soupeřem pro českou hokejovou reprezentaci bude zítra Itálie. Zápas bude začínat v 16 hodin a 20 minut. Počasí zítra, ne dneska, bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty budou 17 až 22 stupňů. V tisíci metrech na horách samozřejmě o něco méně, asi tak kolem 12 stupňů. Krásné ráno.
3: Hej, pojďte, čeká nás to

Eli a její letní vibe, ano, léto se nám blíží, já myslím, že všichni už toužebně očekáváte velké letní prázdniny. No ale my jsme teď ještě pořád v květnu a právě teď se odehrává ZUŠ Open. Od 13. května do 1. června probíhá dokonce už 10. tedy jubilejní ročník festivalu ZUŠ Open. Jde o celorepublikový festival, kde děti a teenageři ukazují, co všechno se naučili v ZUŠkách, tedy v základních uměleckých školách. No a po celé České republice se tedy konají koncerty, výstavy, představení a co je také skvělé, je to, že vstupné je zdarma. Některé koncerty jsou přímo v základních uměleckých školách, ale některé jsou venku, některé třeba v parku anebo třeba na zámku. Do základní umělecké školy, tedy do ZUŠ Open, už se těch 10 let zapojí stovky škol po celé České republice a možná nevíte, možná víte, že festival vymyslela a založila slavná česká operní pěvkyně Magdalena Kožená, která zpívá v největších divadlech po celém světě. Cílem této akce je ukázat, jak je skvělé věnovat se umění, jak to může lidem pomoct, rozvíjet kreativitu, tvořivost tedy, taky hledat kamarády a prostě mít radost ze života. Umění totiž trénuje naši duši stejně, jako třeba sport trénuje tělo. A my si o ZUŠ Open budeme dnes v ranním restartu i dál povídat, ovšem teď si dáme krásnou píseň Sunshine od One Republic. Ať máte moc hezké a příjemné ráno.

Trošku slunečního svitu by si přála skupina One Republic. Já doufám, že dneska to přijde, že sluníčko nám svítit bude. A my si povídáme v dnešním ranním restartu o ZUŠ Open. A mě zajímá, jestli vy, kteří mě právě teďka posloucháte, chodíte někam do ZUŠky a na jaký obor chodíte, jestli chodíte hrát na nějaký hudební nástroj, malovat nebo třeba do sboru, tak určitě mi napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, moc mě to zajímá. Já jsem chodila do sboru, na kytaru jsem chodila, taky na dramaťák, samozřejmě na hudební nauku jsem chodila do ZUŠky, takže taky to mám za sebou a bylo to super. No a v Česku chodí do základních uměleckých škol více než 250 tisíc dětí, což je, jako kdyby do ZUŠek chodili všichni obyvatelé Plzně a Mostu zároveň. Letošní ročník 2026 ZUŠ Open odstartoval 13. května naprosto velkolepě. Přímo ve španělském sále na Pražském hradě koncert se jmenoval Rytíři talentu a vystoupilo na něm kolem 300 mladých muzikantů, zpěváků a tanečníků. No a jaké akce se konají dneska, tak to si právě v ranním restartu povíme. Mě třeba hnedka na začátek zaujal hudební piknik v základní umělecké škole Blatná, což je v Jihočeském kraji. Jako hudební piknik, to je tak hezký název, že mě to úplně nalákalo si vzít kytaru a jít si sednout na deku někam ven. Každopádně pokud to máte blízko do Blatné, tak určitě to využijte, protože dnes hudební piknik v Blatné začíná v 17 hodin, je od 17 do 18.30, koná se v základní umělecké škole Blatná na zahradě školy a můžete se těšit na hudební doprovod pěveckého a flétnového oddělení a dokonce jsou připraveni i na to, že pokud by náhodou nebylo příznivé počasí, tak se všechno přesouvá do koncertního sálu školy. No a ve Velkých Opatovicích se také koná koncert a já vám pustím ukázku schválně, jestli poznáte, o jaký hudební nástroj v tomto případě jde. Tak asi jste poznali, že? Jde o varhany, takže dneska ve Velkých Opatovicích se koná varhanní koncert v základní umělecké škole Velké Opatovice dnes od 17 hodin do 18 hodin. Takže pokud byste si chtěli poslechnout varhany, což je takový netypický nástroj, který možná jste ještě na žádném varhanním koncertě nikdy nebyli, tak máte jedinečnou příležitost. Velké Opatovice se nacházejí v Jihomoravském kraji, takže pokud to máte blízko tam, tak určitě zavítejte. No a uslyšíte nejenom skladby starých mistrů, ale také současných autorů, no a právě seznámíte se s jedinečným zvukem tohoto úžasného a zajímavého hudebního nástroje. No a co dalšího se koná, to si řekneme samozřejmě později v ranním restartu. Teď si dáme písničku Tvůj král.

0: Tvůj král dozněl v raním startu Rádia Juniora, před námi je...
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Ano, samozřejmě, budeme se smát, až se budeme za břicho popadat, aspoň doufám. No a vtípek se samozřejmě bude týkat něčeho, co je spojené se základní uměleckou školou. Tak jdeme na to. Přijde Pepíček do lidové školy umění a otvírá víko na housle. Paní učitelka se podívá a ustrašeně zvolá: Pepíčku, co tu děláš s kulometem? Pepíček: No co já s kulometem, ale co dělá taťka v bance s houslema?

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

Krásné ráno. Posloucháte ranní restart Rádia Junior dneska s Rašovou Terkou, moderatérkou. Je 6 hodin 22 minut. Dneska je 19. května a dnešní téma je ZUŠ Open. Teď probíhá už od 13. května po celé České republice tento úžasný festival, už 10. ročník, a konají se různé koncerty, výstavy, divadelní představení, zkrátka prezentují se umělci, žáci základních uměleckých škol. A já bych vás ráda pozvala na další koncert. Už jsme si řekli, že bude probíhat třeba varhanní koncert. Schválně, jestli poznáte, o jaký hudební nástroj půjde v tomto případě, pustím vám ukázku. Tak myslím, že jste určitě všichni poznali, že jde o cymbál. Dneska v Uherském Hradišti v základní umělecké škole se koná koncert cymbálové muziky Harafika. A koná se od 19 hodin až do 21. A je to opravdu, myslím, skvělá příležitost jít si poslechnout tento soubor Harafika. Je to jeden z nejvýraznějších hudebních fenoménů uherskohradištského Dolňácka. A tento soubor právě vznikl původně při základní umělecké škole Uherské Hradiště. No a nyní má za sebou třeba úspěšné turné po USA, vystoupil v Chicagu, ve Washingtonu, v New Yorku, koncertoval taky na Manhattanu nebo v dalších krásných místech. No a Harafika tedy hraje nejenom nějaké tradiční cymbalové muziky, jak byste si možná představovali, ale právě, že hraje i populární a filmovou hudbu. Takže úžasná příležitost zajít si zdarma dneska na koncert, pokud to máte blízko do Uherského Hradiště. No a co dalšího se koná? Například ve Žďáru nad Sázavou. Dneska dokonce dvě krátké pohádky. Jedna se jmenuje Líné království a jedna Holka na vdávání a představí se vám tady v základní umělecké škole literárně dramatický obor. Takže se můžete těšit na dvě pohádková představení. Myslím si, že taky super, můžete si zajít zkrátka na pohádku zadarmo. A v kolik hodin to začíná dnes? Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou v 17 hodin a 30 minut. My si dáme písničku od Jennifer Lopez, And Your Mama, a já doufám, že už máte oči krásně otevřené a snídáte nebo se oblékáte, zkrátka chystáte se na krásný další den.

0: Jennifer Lopez v ranním restartu Rádia Junior. Je 6 hodin 28, skoro 29 minutek. No a před námi je...
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
0: Tak si to jdeme poslechnout, co pro nás Klárka Nováková připravila.
2: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Vilma Studená, která chce do našeho žebříčku dostat mega hit 12 to 12. Jeho autorem je teprve 20-letý hudebník z New Yorku, který si říká Sombr. A aktuálně patří mezi nejvýraznější nové tváře současné alternativní popové scény. Hudbu začal tvořit už jako teenager doma ve svém pokoji. A první skladby nahrával prakticky sám na notebook. Hudbě se věnoval natolik intenzivně, že se rychle vybudoval fanouškovskou základnu, hlavně na sociálních sítích a streamovacích platformách. Typické jsou pro něj melancholické texty a to, že většinu své muziky skládá v noci, kdy mu přichází na mysl ty nejlepší nápady. A megahit 12 to 12 nabízí přesně to, co fanoušci na Sombrovi mají rádi. Silnou atmosféru, emoce a melodii, která se vám dostane pod kůži. Jen se přesvědčte sami. Tady je!

Tak co říkáte na tuto novinku hit parády Radia Junior? Pokud se vám líbí, tak jděte na náš web radiojunior.cz a hlasujte pro ní nebo samozřejmě pro nějakou jinou písničku, která se vám líbí. To hlasování najdete takhle vpravo dole a můžete hlasovat celkem pro 12 písniček, teda jednu si z nich budete muset vybrat a zahlasovat. A co je důležité, máte ještě čas, můžete hlasovat vždycky do středy do 20 hodin. My si dáme další písničku tentokrát. Asi mě to baví, jak to bolí, no tak to je takový zvláštní název, ale dobře.

Tomáš Boček, asi mě baví, jak to bolí, v raním restartu Rádia Junior. Já doufám, že vás baví, jak dneska vysíláme v Rádiu Junior. Například se můžete těšit na klub Rádia Junior s Janou Richterovou, protože dneska je úterý, tak je vždycky na programu Věda. A Jana vysílá už od 17 hodin, ale v 19 hodin vždycky přichází host, to už samozřejmě víte. A dneska v 19 hodin přijde Milan Halousek, propagátor kosmonautiky. Dozvíte se, jak probíhala mise Artemis 2. Co všechno měli za úkol astronauti v kosmické lodi Orion a hlavně, co se plánuje dál. A Jana tady dneska nebude sama, bude tady s ní dětský spolumoderátor Ondra Holan, kterému je 14 let. Tak určitě, pokud vás zajímá vesmír, nezapomeňte si pustit Rádio Junior v 19 hodin nebo samozřejmě už dřív v 17 a můžete třeba poslat někomu písničku na přání přes naší vzkazovnu. E-mail je vzkazovna@rozhlas.cz a klidně tam můžete napsat nějaké přání už teď. A ráda bych vás taky pozvala dnes v 15 hodin na pořad Mezi námi zvířaty. Dneska moderuje opět zvířecí agentka Veronika Hajková, která si zve zajímavé hosty. A dneska přijde Lukáš Fischer, spisovatel, a taky Matěj Forman, ilustrátor, a představí vám novou povídkovou knížku Lukáše Fischera o nás zvířatech. Lukáš přijde i se svým pejskem, dědečkem Jackem, který má za sebou mnoho pobytů v útulcích, ale teprve, když se zabydlel u Lukáše, tak se prostě zázračně uzdravil. No a ilustrátor knížky je právě divadelník Matěj Forman, ten přivede taky svého pejska a pozve vás na svou loď, kde právě tuto novou knížku pokřtí. Takže taky moc úžasné setkání to bude dvou pejsků tady u nás ve studiu Rádia Junior v 15 hodin. Určitě poslouchejte Veroniku Hájkovou a pořad Mezi námi zvířaty. Je 6 hodin a 38 minutek, zajímalo by mě, jestli chodíte nebo jste chodili do základní umělecké školy, na jaké obory chodíte. Určitě mi to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, jestli chodíte hrát na hudební nástroj, do dramaťáku, do sboru, nebo třeba na nějaký výtvarný obor. Moc mě to zajímá. My si dáme písničku od Stray Kids, Maniac. Pěkné ráno.

Příjemné ráno, je 6 hodin 42 minutek. Posloucháte ranní restart Rádia Junior. Zdraví vás Rašová, Terka, moderatérka. A my si dnes povídáme o ZUŠ Open, což je festival, který představuje to, co se naučili mladí lidé, protože to jsou děti, ale taky teenageři v základních uměleckých školách. Takže se dneska, ale samozřejmě během celého festivalu, tedy od 13. května až do 1. června, konají různé akce po celé České republice. Konají se koncerty, výstavy, divadelní představení. No zkrátka je toho hodně a co je skvělé je to, že je to taky zdarma. A vy se na to můžete jít podívat. Kam se můžete jít podívat dneska? Musím říct, že mě zaujala základní umělecká

videa plus příběhy. A je to výstava velmi zajímavá, ve které zjistíte, jaké příběhy žáci vlastně vymysleli nebo jaké příběhy se zrodily ze smyslového prožitku. Oni se zavázanýma očima zkoumali různé textury, poslouchali hudbu, ochutnávali a potom tyto vjemy, ty dojmy a zážitky se staly inspirací pro autorská vyprávění a z nich vyrostly různé obrazy nebo kreslené různé děje, loutky nebo fotopříběhy. No a výstava právě představuje i to, jak tito umělci používali umělou inteligenci, jak s ní pracovali. Takže se přijďte podívat, jak děti a teenageři skrze tradiční výtvarné techniky, digitální tvorbu, ale i právě AI, právě reflektují nějakou technologii, která mění svět. To je velmi zajímavá výstava. Vernisáž proběhne zítra ve 20 hodin, v 16 hodin, teda ve 20 hodin, já už blbnu. Zkrátka zítra, tedy 20. května v 16.30 ve foaje Kina Hvězda. Takže pokud by vás to zajímalo, přijďte na vernisáž, ale výstava jinak už probíhá od 18. května, takže už dnes se na ní můžete jít určitě podívat. Tohle to mě zaujalo, my si dáme písničku od Naty Hrychové, Holky sobě, ale samozřejmě zdravím i kluky, kteří poslouchají Radio Junior, aby vám to nebylo líto, kluci.

0: Vznášet se v oblacích, myslím, budou všichni, kterým se dneska povede koncert nebo nějaké vystoupení v rámci ZUŠ Open. A mě by zajímalo, jestli vy, kteří teď posloucháte Radio Junior, jestli někdo z vás dnes nebo třeba na tomto festivalu zkrátka vystupujete v rámci ZUŠ Open. Jestli ano, tak se mi určitě ozvěte nebo pozvěte ostatní naše posluchače na to, kde budete hrát, zpívat, tančit nebo kde máte vystavené nějaké vaše dílo. A taky se vás ptám, jestli chodíte do ZUŠky a na co tam chodíte. Napsal mi třeba Vilda, ahoj, chodím na klavír, zrovna dneska tam jdu, ale chodím i na dramaťák. No Vildo, ty toho máš hodně, ty chodíš na klavír, na dramaťák, to by mě zajímalo, co už umíš hezkého zahrát. To je skvělé, pak napsala Kristýnka, ahoj, já chodím do sboru, moc zdravím do Rádia Junior, Kristýnko, taky tě moc zdravím a díky. Zpívání, no to je krásné, hudba, dramaťák, tak napište mi i vy ostatní, na co chodíte, jestli vás to baví a jestli třeba někdo z vás vystupujete na ZUŠ Open. No a před námi je...
1: Ranní pomsta.
0: Ranní pomsta, no. Tak to je úkol vždycky od toho moderátora, co tady byl včera, a napsal mi nějaký vzkaz, nějaký úkol, který mám splnit, tak já jdu na to. Ahoj, Teresko, ZUŠ Open. Dokážeš si vzpomenout na názvy písniček podle jednotlivých písmenek v kombinaci ZUŠ Open? Dokázala si všechny, na jaké písmenka si nevěděla. Jo, takže jakože třeba od Z název písničky, od U název písničky. Aha. To je od Péti a od Káji, že, ze včerejška, tak já vás zdravím, chlapci. Takže z, od z, písnička od z, to je bláho, Zuzana, Zuzano se zpívá, ne? Zuzano, tady. Tak u, od u, už ty pilky dořezali, už ty mlínky domleli, to mě jediný napadlo, od u, š. Š. To je, ale to se jmenuje možná jinak, ne? Tato písnička. Š. Ale jo, tak to byste mi asi uznali, ne? Tam je refrén od š. Nebo Šakalí léta, tam je taky určitě nějaká písnička od š. Nebo Sugar Town, to se píše se s, ale to mi určitě uznáte. Open, takže o. O, jo. Od o, nějakou písničku od o. O. To mě vůbec teda nenapadá vůbec nic, ale určitě existuje spousta písniček od O. To bude něco jako Open Your Mind, to by mohlo být, ne? Nějaká písnička jako od O. Tady bych mohla koukat do našeho playlistu, tam bych se možná mohla inspirovat. No dobře, nebudu to dělat, budu zkoušet vlastní hlavu. Tak Open Your Mind zkouším, jo? Nevím, jestli to existuje, ta písnička, možná, jo? P. Od P. Kdyby tam bylo to, tak je to jasný, to je písnička Tereza, že jo, to je jako v pohodě, ale od P, já mám hlavu úplně vygumovanou teďka. Ne, toto musím něco vymyslet, že jo. Pampeliška, nějaká písnička od Pampeliška se určitě jmenuje. Pampeliška, nebo tak nějak, no je to falešný, ale to nevadí. Od E. No kluci, tak to nevím, jestli teda tohle to bude úspěšná ranní pomsta od E. Prosím vás, pomozte mi někdo, napište mi někdo nějakou nápovědu. To bude nějaký Egypt nebo tak? To určitě existuje, ne? Písnička Egypt. No, dobře. A N. N. Nosorožec, tak to je jasný. Nosorožec, to je... Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce. Tak to mám, no mám. A to ostatní ještě popřemýšlím, ale od P určitě bude i Papoušek třeba nějaká písnička, ne? Nebude? P, Papoušek. Kdyby tam bylo L, tak to vím třeba hned, že jo? To jsou Lachtani od Nohavici. A od P ještě popřemýšlím a vy mi když tak napište, jestli jste vymysleli něco lepšího než já. Tak zatím vám přeju krásné ráno a dáme si One Night. No vidíte, to je od O. One Night a mám to tady.

One Night. Jakoby noční písničky se mi sem úplně nehodí, teda do rána, ale vám to určitě vůbec nevadí, že jo? Je 6 hodin 54 minutek. Posloucháte Ranní restart Rádia Junior. Justinka mi napsala, ahoj, já chodím na klavír, na dramaťák a na přednes. Justý, ty toho máš hodně teda, Justý, to je super. Na přednes to existuje i jako samostatný obor, to jsem ani nevěděla, tak to budeš umět nádherně recitovat a mluvit a hrát a ještě k tomu zahraješ na klavír, no tak to je nádhera. Píše mi taky Teo, ahoj, já chodím na flétnu a do sboru, Teo. Tak to je úžasné. No, mám radost, že chodíte do Zušky, doufám, že se vám to líbí. Ale věřím, že pro někoho je to možná i trošku otrava, že se vám tam třeba někdy nechce, ale potom jste na sebe možná pyšní, když dokážete zahrát nějakou skladbu, nějakou písničku, nebo třeba pak vystoupíte na koncertě a rodiče jsou pak dojatí, co jste se všechno krásného naučili. No a my si pomaličku, ale jistě dáme rekapitulaci hitparády a překleneme se postupně do další hodinky ranního restartu, ve které budete moct vyhrát nádhernou knihu, ale opravdu nádhernou knihu, která se jmenuje Malý princ. A více vám o ní řeknu později, ale chci vás upozornit, že po 7 hodině, asi tak v 7:10, bude soutěž o tuto knížku. Budete hádat tajemný zvuk a pokud máte rádi nádherné knihy, ve kterých jsou třeba i nějaké skládačky, a pokud vás zajímá Malý princ, no tak určitě se do dnešní telefonické soutěže zapojte. Už teď vám řeknu číslo do studia, je to 800 199 199, někam si to napište. A hlavně pokud jste s námi ještě nikdy nesoutěžili, tak do toho dneska pojďte, dneska se vám to fakt vyplatí.

Desátý je Beautiful Life od Dua Fast Boy. No a co? No a co? Tak se pořád hledám, baby, no a co? Co, co, no a co? Deváté jsou Pam Rabbit a Eva Farna s Peckou.

0: a ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Terezou Rašovou.
3: Příjemné dnes, velmi otevřené ráno vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Je 19. května 7 hodin a 1 minutka. Proč je dneska to ráno takové otevřené? No to je proto, protože si povídáme o festivalu ZUŠ Open. Tedy základní umělecké školy jsou otevřené. Je to festival, který už teď probíhá. Začal 13. května, bude končit 1. června a na tom je opravdu skvělé a zajímavé to, že probíhá už po 10., takže je to jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open a o co jde. Pokud jste o tom ještě nikdy neslyšeli, tak vám to opravdu jednoduše vysvětlím. Jde o celorepublikový festival, kde děti a také teenageři ukazují, co všechno se naučili v takzvaných zuškách, tedy v základních uměleckých školách, a po celé České republice se konají koncerty, výstavy, představení a vstupné je zdarma, což je skvělý bonus. Některé koncerty jsou taky přímo v základních uměleckých školách uvnitř, ale některé jsou venku. Už jsme si třeba říkali, že je v Blatné hudební piknik. Některé jsou v parcích, některé jsou třeba na zámku a možná nevíte, že se zapojují stovky škol po celé České republice a festival vymyslela a založila slavná česká operní pěvkyně Magdaléna Kožená, která zpívá v největších takových těch sálech po celém světě. No, my si dáme zprávy, protože už je 7 hodin a 3 minuty, že jo?
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Vědci objevili malé ledové těleso s atmosférou, které leží na okraji sluneční soustavy. Objev je velmi překvapil. Dosud byla atmosféra u takovýchto těles za dráhou Neptunu potvrzená jen u Pluta. Nově objevené těleso je označované jako 612-533. Nachází se v rozsáhlé oblasti za dráhou Neptunu, kde obíhají tisíce podobných ledových těles. Kolem Slunce oběhne jednou za 247 let a je výrazně menší než trpasličí planety Pluto nebo Eris. Česko se včera na mistrovství světa v hokeji utkalo se Švédskem a zvítězilo 4-3. Napravilo tak prohru se Slovinskem. Zápas se Švédskem byl včera divoký, zábavný a napínavý. Dalším soupeřem pro českou hokejovou reprezentaci bude zítra Itálie a zápas začíná v 16 hodin a 20 minut. A počasí dneska bude oblačno až polojasno, přes den se na některých místech můžou vyskytnout přehánky a nejvyšší teploty budou krásných 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude kolem 12 stupňů, ale to taky jde. A dnes je opravdu úžasný den také proto, že slaví narozeniny Iva Jančorová, 85. narozeniny, takže Radio Junior přeje této úžasné herečce všechno nejlepší. No a my si teď dáme od Ivy Jančurové jednu písničku, která se jmenuje Nemoce.
4: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

se mě škrábe a jazyk má být.

mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

0: Tak tuhle písničku Nemoce od Ivy Jandžurové jsme jí poslali jako Rádio Junior k 85. narozeninám. Já jsem vám slíbila, že po 7. hodině budeme soutěžit o krásnou knihu Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. Je to opravdu speciální vydání, totiž jde o to, že je to unikátní ilustrovaná edice Malého prince k 80. výročí od prvního vydání. Do soutěže nám tuto knižní novinku věnovalo nakladatelství Albatros Media. Moc děkujeme. A je to opravdu velice nádherná kniha. Musím vám říct, že je v tom 100 nových ilustrací, 8 interaktivních posuvných prvků, které oživují klíčové okamžiky toho vyprávění. Je tam třeba korunka, když jsem se tam dívala. Jsou tam takové hodiny sluneční posuvné, které se točí. Je tam taková nádherná květina. No, jako tahle knížka, teda to je opravdu nádherná cena. Pokud se vám líbí tady ty umělecky stvárněné knihy, tak máte teď jedinečnou příležitost tuhle tu knížku vyhrát. Já vám ji ukážu ještě na webovou kameru takhle, nevím, jestli ji uvidíte, ale možná vám ještě třeba otevřu takhle, tady je noha taková, tady je noha a tam se to takhle vysune, něco se tam posouvá. Je to opravdu speciální a nádherné vydání. No a co musíte udělat pro to, abyste tuto knihu vyhráli? Takže, já pro vás mám samozřejmě tajemný zvuk. A mě zajímá, na jaký hudební nástroj dnes budou hrát žáci, kteří budou vystupovat v základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně od 17 hodin a 30 minut. A tajemný zvuk už vám pouštím právě za chviličku. Jenom vám ještě řeknu, že máte, pokud budete vědět, co to je za zvuk, volat na číslo 800 199 199 a pokud správně uhodnete, tak získáte tuto knihu.
1: Tajemný zvuk.
0: Takže ještě jednou opakuji otázku. Ptám se, na jaký hudební nástroj budou hrát dnes žáci základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně na koncertě v rámci ZUŠ Open od 17 hodin a 30 minut. Tak, doufám, že jste poznali, co to je za hudební nástroj. Volejte na číslo 800 199 199 a my si dáme mezi tím písničku.

0: Don't stop, tedy nepřestávejte volat, ale jo, vlastně už můžete přestávat, protože nám se dovolala Rozálka. Ahoj, Rozálko.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak ty si troufáš uhodnout moji soutěžní otázku, jo? Takže já jsem se ptala, na jaký hudební nástroj budou hrát dnes žáci Umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně a ještě jednou si to pustíme. Rozálko, co myslíš, že to je za hudební nástroj?
1: Housle.
0: Ty si typuješ housle? Tut, tut, tut. Ano. Moc ti gratuluju, je to pravda. No, Rozálko, máš radost?
1: Já.
0: Je ti jasný, že ty si vyhrála tuhle nádhernou knihu Malý princ? Ta je opravdu jako velmi luxusní. Znáš Malého prince?
1: Znám.
0: Znáš, jo? A kolik ti je?
1: 6,5.
0: Je ti 6,5? Tak mě zajímá, jestli už chodíš třeba do nějaké základní umělecké školy. To je možná ještě trošku brzo. Chodíš někam?
1: Do školy.
0: Do základní umělecké školy, do takové té zušky, jestli chodíš.
2: Ano. Že?
0: Ano.
1: Základní škola Jana Babáka.
0: Aha, a na co tam chodíš, co tam děláš? Tatínek napovídá, to je dobře.
1: Hraju na flétnu.
0: Hraješ na flétnu?
1: Chodím do sboru.
0: Ano, chodíš i do sboru. A máš i tu hudební nauku, máš povinnou taky?
1: Jo.
0: Taky. A baví tě to ta flétna? Cvičíš třeba aspoň jednou, dvakrát týdně nebo každý den?
1: No, tak jednou, dvakrát týdně.
0: Vážně, takže dáváš to, jakože si doma ještě najdeš ten čas a zapískáš si za... Co třeba hraješ za písničku?
1: No, já dneska mám koncert a hraju tam 3 písničky.
0: Je, tak ty máš dneska koncert. A co tam budeš hrát?
1: No, šel tudy, kde holubička lítala a maličká sůl.
0: Je, no tak to ti držím palce, ať se ti to krásně povede. Máš to nacvičené, nebo jsi z toho nervózní, nebo nejsi nervózní?
1: No, jsem nervózní.
0: Jseš nervózní, to je asi úplně normální, viď? Tak držím ti moc palce, Rozálko, gratuluju ti k dnešní výhře. Knížka ti přijde poštou a ať se to dneska na tom koncertě moc povede. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: Eva Farna v raním restartu Rádia Junior. Je 7 hodin 18, skoro 19 minutek. No a dnešní ranní vysílání patří hudbě, talentu, mladým umělcům. Povídáme si o festivalu ZUŠ Open, který letos probíhá od 13. května do 1. června po celé České republice a představuje to nejlepší ze světa základních uměleckých škol. A právě teď už po telefonu zdravím ředitelku festivalu ZUŠ Open, kterou je Irena Pol Houkalová. Dobré ráno, Ireno.
1: Dobré ráno.
0: Tak než se vrhneme na festival ZUŠ Open, samozřejmě mě zajímá, jestli jste chodila vy jako malá také do ZUŠky a na co jste chodila?
1: No já jsem jako malá chodila do Lidušky. Chodila jsem na zpěv a na klavír. A ta Liduška potom se proměnila v základní uměleckou školu a dodnes v základní umělecké škole také učím.
0: A co tam učíte?
1: Učím zpěv.
0: Aha, a učíte sólový teda zpěv?
1: Učím sólový a komorní zpěv.
0: Uhum. No a jak na to vzpomínáte, na tu ZUŠku? Stávalo se vám třeba, že se vám někdy nechtělo jít, anebo jak to bylo?
1: No jasně, já jsem strašně nechtěla cvičit na klavír, takže jsem bojovala se sebou a s rodiči, ale nakonec jsem moc ráda, že jsem chodila i na klavír. No, to jsem vždycky chodila ráda.
0: To jste vždycky chodila ráda. Uhum. No a když se řekne základní umělecká škola, co podle vás dětem a mladým lidem dává, kromě samotného hraní nebo toho zpěvu?
1: Tak kromě vlastně všech těch uměleckých oborů, není to jenom zpěv nebo hudba, je to taky tanec, divadlo, výtvarné umění, tak hlavně dává přátelství, bych řekla, spoustu příležitostí rozvíjet svůj talent, zažít úspěch, zažít potlesk, schopnost taky se někdy vyrovnat právě s tím, že se nám nechce, a mít radost toho, že to potom zvládneme. Tak to všechno představuje ZUŠka.
0: Mm-hmm. Dnes se ve vysílání Rádia Junior věnujeme festivalu ZUŠ Open, který letos slaví jubilejní 10. ročník. Jak byste tento festival představila lidem, kteří o něm prostě ještě vůbec nikdy neslyšeli? Jak byste je na něj i nalákala?
1: Tak festival ZUŠ Open je největším projektem nadačního fondu Magdaleny Kožené a představuje, jak jste řekla v úvodu, to nejlepší z tvorby základních uměleckých škol, ale také celou řadu dalších krásných projektů, které stavíme ve spolupráci s předními umělci. ZUŠky představí opravdu nádherné kulturní události. My vlastně v každém regionu pořádáme minimálně jednu nebo dvě celostátní či krajskou přehlídku a je to opravdu taková oslava umění. Je to možnost i pro ty, kteří mají určité bariéry nebo předsudky vůči umění, se s ním setkat, zažít a mít z něho radost.
0: No a jaké to je být ředitelkou festivalu ZUŠ Open, co všechno vlastně děláte?
1: Tak, já řídím i samotný nadační fond Magdaleny Kožené, takže nejen ZUŠ Open. Tak momentálně teď, když běží festival, tak jsem každý den na nějaké krásné akci. Zahájili jsme ve Španělském sále s přímým přenosem v České televizi. Já jsem pak byla na Moravě, kde jsme provedli barokní operu a byla jsem na krásných ZUŠ Open Zlínského kraje. Včera jsme zpívali, hráli, tančili na Břevnově v Březnovském klášteře, takže momentálně až do 1. června jezdím po vlastech českých, ale jinak je to samozřejmě spoustu krásné práce.
0: Mm-hmm. No a co vás čeká dneska?
1: Dneska jedu zpívat svému kamarádovi řediteli základní umělecké školy v Pardubicích v Polabinách a jejich orchestru na jejich ZUŠ Open zaspívat jednu skladbu, kterou pro mě můj kolega, který je i skvělý violista a dirigent, složil.
0: Teda. No a kolik škol se vám letos do ZUŠ Open přihlásilo? Je to víc než loni?
1: Máme 480 škol přihlášených a ZUŠky mají svých vlastních asi 500 projektů a my jako nadační fond Magdaleny Kožené samostatně pořádáme asi 20 velkých přehlídek.
0: Mm-hmm. No, festival trvá do 1. června, tak máte pro nás nějaký tip, na co byste chtěla naše posluchače, nebo i mě, nebo ostatní pozvat?
1: No, tak protože Rádio Junior není jenom pražské, ale je celostátní, pokud se nemýlim.
0: Mm-hmm.
1: Tak teď na víkend všechny srdečně zvu do Karlových Varů, nebo na zámek Liteň v sobotu, v neděli srdečně zvu do Králík, pak další víkend já osobně jdu do Neratova, ale hlavně všechny srdečně zvu do Prahy na Den dětí, do Valčtenské zahrady. Tam se sjede na 1000 účinkujících mladých interpretů a od 13.30 čeká na všechny opravdu nádherná přehlídka, která vyvrcholí slavnostním večerním koncertem.
0: Mm-hmm. A kde lidé najdou kompletní program festivalu, všechny informace, jak si mají vyhledat, co se děje přímo u nich?
1: Tak přímo na www.zusopen.cz a nebo se můžou podívat taky na náš nadační web www.nfkozena, jako národ, Franta a Kozena, jako kožena.cz.
0: Ano, tak já vám přeju, ať se všechno povede, ať vyjde počasí, ať všichni vystupující nemají trému a povede se jim prostě všechno krásně zahrát a zaspívat i vám dneska, ať se to krásně vydaří a děkujeme vám za rozhovor a krásný den, nashledanou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: To byla Irina Pohl-Houkalová, ředitelka festivalu ZUŠ Open. Krásné ráno všem a my si dáme písničku Colin.

0: Ezedla, Florín, v ranním restartu Rádia Junior. Je to láska? Ano, určitě je. Hlavně pro vás, kteří máte rádi zvídavce, protože právě teď v 7 hodin a 30 minut je na řadě Eva Sinkovičová a její zajímavost. Tak si to jdeme poslechnout.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, milé zvídavky a zvídavci. Zdravím vás u dalšího dílu. Tak jakou zajímavost tu máme dnes? Když je venku opravdu velká bouška a ohavné počasí, prší, padají třeba kroupy a fouká silný vítr, tak se říká, že se čerti žení, anebo třeba, že venku padají trakaře. Doopravdy ale žádné trakaře nepadají. Znamená to zkrátka, že to, co se venku děje, je pěkné nadělení. Představte si ale, že opravdu mohou občas z nebe pršet různé podivné věci, třeba žáby nebo ryby. Jde o poměrně běžný meteorologický jev, o kterém je mnoho záznamů nejen ze současnosti, ale také z historie. Často se tento úkaz objevuje v oblastech, kde je běžný výskyt tornád. Proto si to s nimi odborníci přirozeně spojují a domnívají se, že déšť žab, případně ryb a jiných nezvyklých věcí může být způsoben tornádem, které nasaje živočichy do atmosféry a dříve nebo později díky utlumení jevu a také gravitaci začnou živočichové padat k zemi jako déšť. Silný vítr nasaje zvířata klidně i z mělkých vod, většinou jde jen o nasátí prachu, ale může jít i o větší věci. Je dokázáno, že uragán snadno unese ptáky i menší zvířata. Mohutný vír vzduchu zase představuje takovou sílu, že je schopný pohnout železničním vagónem nebo vyrvat i z kořeny největší stromy a pobořit domy. Rychlost tornáda může být i 500 km v hodině. Když se mu tedy dostane do cesty nějaký vodní tok, může nasát jeho obyvatele. Nešťastní živočichové jsou pak přemístěni i stovky kilometrů daleko. Ale nebojte se o ně. Záleží sice na teplotě a délce pobytu v povětří, ale většinou jsou žáby nebo ryby po dopadu sice zmatené, ale živé. Tornádo dokáže unést dokonce i člověka. Malou indiánskou holčičku takto pohltilo tornádo a upustilo ji o skoro 20 kilometrů jinde. Zaznamenané případy padajících objektů pochází třeba z Mexika, Londýna, Srbska nebo Walesu. Kromě žab a ryb padaly také medúzy nebo třeba pavouci. V některých oblastech dochází k zvláštním dešťům tak často, že místní obyvatelé v období dešťů nachystají kbelíky a lavory a očekávají rybí úrodu, která spadne z nebe. Tento podivný jev vědci stále zkoumají, protože i když mají své teorie, je tu stále mnoho nejasností. Například je málo svědků, kteří by viděli živočichy přímo padat. Většinou je najdou až napadané na neobvyklých místech. Každopádně jsou rybí a žabí a celkově zvířecí deště velmi zajímavé a ve sci-fi a hororových filmech se už hojně vyskytují. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, jak prší žáby nebo ryby někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!
0: Je 7 hodin a 30, skoro 4 minutek, posloucháte ranní restart a dnešní téma je ZUŠ Open. A vy mi píšete, na jaké kroužky nebo jaké obory chodíte do základních uměleckých škol. Napsala třeba Týnka, ahoj, já chodím na dramaťák a nacvičujeme pohádku. Týnka, no tak to je krásné, to by mě zajímalo, Týnko, jakou tam hraješ roli. Každopádně na dramaťák chodila právě i Eva Sinkovičová, která pro vás připravuje zvídavce. Píše taky Sára, ahoj, nebo píše dobrý den, já hraju na kytaru, Sára, skvěle, já jsem taky chodila na kytaru, chodila jsem do sboru i na hudební nauku, takže moc vám držím palce, ať v tom vydržíte, ať se vám v tom daří. Dneska jsme si už říkali, že v Brně proběhne koncert houslový a na smyčcové nástroje se dneska taky bude hrát v Teplicích, v základní umělecké škole Teplice. Spojí se dokonce také studenti konzervatoře Teplice společně s žáky právě základní umělecké školy Teplice a vystoupí dnes od 19 hodin v základní umělecké škole v Teplicích. Adresa je Chelčického 4, kdybyste se tam chtěli jít podívat. No a v základní umělecké škole Chrudim, tam zase můžete navštívit výstavu prací žáků žáků základní umělecké školy Chrudim. Můžete tam vidět loutky, fotografie, ale také animace, takže jsou tam i takové netradiční výtvarné i multimediální formy výtvarného umění. A tahle ta výstava se koná v prostorách výstavní síně divadla K. Pipicha v Chrudimi. Určitě se tam zajděte podívat, výstava je až do 9. června, takže máte na to čas. Další krásný tip v rámci festivalu ZUŠ Open, a pokud byste chtěli, tak si určitě najděte na stránkách ZUŠ Open, které akce se konají ve vašem okolí, kam se můžete jít podívat. A nemějte žádné výmluvy, ani milion výmluv, jako má Voxel.

0: Vox a milion výmluv v raním restartu Rádia Junior je 7 hodin a 40 minut. Dneska je 19. května. My si povídáme o ZUŠ Open festivalu a do ZUŠ Open se letos poprvé zapojuje i základní umělecká škola Scio Art. Já už mám na telefonu Janu Tymiopulu, průvodkyni Scio Art. Jani, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Scio Art sídlí v Praze a je to taková jiná základní umělecká škola než ta běžná. Tak v čem se od běžných zušek lišíte?
1: Tak u nás jsou vítané všechny děti. My nezkoumáme míru jejich talentu, protože věříme, že kreativitu stojí za to rozvíjet u všech, kteří o to mají zájem. Takže pokud chcete například hrát v kapele, můžete se jednoduše přihlásit do studia Play a bez předchozích zkušeností s nástrojem objevujete hudební svět hned v rámci kapely. Hrajete si, experimentujete s rytmem, s melodiemi a hledáte spolu s průvodcem své silné stránky, které pak můžete postupně rozvíjet s nástrojem, který vám nejlépe sedne. Naše výuka taky není na rozdíl od většiny běžných zušek zaměřená tolik na výsledek a výkon. My velkou část naší pozornosti věnujeme i procesu a reflexi všech jeho částí, a to tedy nejen ze strany průvodců, jak u nás označujeme učitele, ale reflektovat učíme i samotné děti.
0: Mm-hmm. Takže pochopila jsem to tak, že u vás nejsou žádné talentové zkoušky, ani nedostávají děti žádné známky, je to tak?
1: Tak talentové zkoušky my musíme plnit, ale plníme je spíše jako formalitu. Skutečně nezkoumáme míru talentu, pro nás je důležité a rozhodující ta chuť vlastně se u nás vzdělávat. Mm-hmm. Jinak hodnotíme žáky, ale pomocí slovního hodnocení, kdy vlastně věříme, že to hodnocením pomáhá se dál rozvíjet a nejde nám o to skutečně nálepkovat nebo známkovat.
0: Mm-hmm. Jaké obory ve Scio Art máte? Už jste zmínila Play, kapelu, tak můžete nám všechny obory stručně představit?
1: Takže v současnosti vzděláváme děti právě v hudebním oboru, kam patří i Studio Play. Dále máme výtvarný obor, multimediální a literárně dramatický obor, s tím, že v úvaze do příštího školního roku je i obor taneční. Ovšem ty hranice každého studia v rámci oboru jsou velmi pružné, to se taky myslím, že nás odlišuje, proto se třeba může stát, že i když jste ve studiu drama, strávíte část lekce třeba se štěpcem v ruce a až se vzniklým výtvarným materiálem potom pracujete dále dramaticky. A nebo v výtvarném studiu naopak pracujete například s hudebním rytmem, dřív než jej prozkoumáváte z hlediska právě výtvarného jazyka.
0: Takže to je takhle krásně propojené. No a Jani, ve kterém oboru jste průvodkyni přímo vy?
1: Já jsem průvodkyní ve výtvarném oboru a v současnosti například ve studiu Kompas. To je potom takové jaký specifické studio pro nevyhraněné děti nebo pro renesanční děti, pro ty, které baví vlastně všechno, anebo pro ty, kteří se ještě hledají ten svůj obor a směr, ve kterém by se chtěli dále rozvíjet. Takže třeba během celého školního roku si vyzkouší jak tvorbu zvukového, hudebního příběhu, audiopohádky, krátkého animovaného filmu, nebo si vytvoří loutku ze zeleniny, anebo třeba celé město z kartonu.
0: Loutku ze zeleniny. A co jste si třeba vytvořili za loutku, to mě zajímá.
1: Měli jsme tam třeba pana kivíka nebo ptáka paprikáka, takže skutečně zajímavé loutky velmi rozlišných charakterů a vzezření.
0: To je hezké, že si děti můžou vlastně vyzkoušet víc věcí a třeba pak zjistit, co nejvíce z toho bavilo a vyberou si už nějaké zaměření. No a co v rámci ZUŠ Open chystáte jako Scio Art?
1: Tak my se především chceme otevřít naši školu, ukázat veřejnosti to, jak o uměleckém vzdělávání přemýšlíme a jak ho děláme. Takže v rámci ZUŠ Open máme otevřené lekce, na které zveme děti, ale i jejich rodiče. Děti si u nás právě mohou vyzkoušet jakékoliv studio, zapojit se do výuky. A například další část programu bude koncert a vernisáž. Dneska v podvečer v 17.30 je na programu právě vernisáž výstavy prací našich žáků, žaček, studentů a studentek, koncert i Scio Artích kapel a zpěvaček a také křest knih, které vytvořili jako svůj projekt žákyně a žáci výtvarného oboru studia DIRTY. No a zítra pak chystáme především pro rodiče a nebo i pro kolegy pedagogy diskuzi k tématu formativního hodnocení v uměleckém vzdělávání.

0: ať máte spokojené děti, které k vám chodí na kroužky, ať vy průvodci jste stále nadšení a mějte krásný den, nashledanou.
1: Děkujeme moc, mějte se taky krásně, nashledanou.
0: To byla průvodkyně základní umělecké školy Scio Art Jana Tymiopulu.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hitparáda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Tak prosím vás, neusínejte mi, to byla skupina Lollipops, my naopak se potřebujeme prostě rozproudit, je 7:49, možná, že jste ještě ti, kteří nemusí být ve škole v 8, třeba vám škola začíná až v 8:30 nebo školka, takže my si dáme společně ještě rekapitulaci hit parády a držím vám palce, ať dnešní ráno je pohodové, klidné, ať nemusíte nikam pospíchat a všechno dobře stihnete.
1: Rekapitulace.
2: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

0: a ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Skupina The Weeknd, Dancing in the Flames, tedy tančit v plamenech, o tom zpívala tahle skupina. Ta má takový jako pro nás v úterý takový špatný název, bych řekla, protože The Weeknd je ještě trošku daleko od úterka. No ale mě bylo moc potěšením, že jsem s vámi zase mohla po delší době strávit ranní restart. Doufám, že jste měli příjemné ráno, za mě to bylo moc fajn. No a já se s vámi už budu muset rozloučit. Ať máte hezký den, ještě bych vás ráda pozvala na pohádku, která začíná už v 8 hodin. Je to druhý díl Království pod lipou a jmenuje se Jak se včelky stěhovaly. Jsou to pohádky ze včelího království, kde vládne královna a kde žijí taky včelky Zornička, Bručalka, Zvídalka nebo Mlsalka. No a účinkují v této pohádce třeba Ladislav Mrkvička, Růžena Merunková nebo třeba i Marek Eben. Tak ať se vám pohádka líbí, pokud na ní máte čas, tak si ji určitě puste. A jestli byste si chtěli dát velkou pohádku, tak vás nalákám dnes ve 13 nebo ve 20 hodin na velkou pohádku o líné mance. No a to už je dneska z ranního restartu bohužel všechno. Jdu vymýšlet pomstu, ranní pomstu pro zítřejšího moderátora. Tak jo, tak se mějte hezky, já tady dám poslední píseň dnešního rána, což bude Remember Me. A pa pa. Ciao, ciao, ciao.

0: Od chvíle, kdy se včely vrátili šťastně domů ze svého prvního výletu, pršelo a pršelo. Teprve čtvrtý den vysvitlo sluníčko a ve včelím království pod Lipou se opět ozval veselý bzukot. Pilná zornička, zvědavá zvídalka, mlsná mlsalka a ubručená pručalka se už nemohli dočkat, až je královna pustí ven.
1: Sluníčko!
2: Je, sluníčko!
1: To poletíme zase na Olši.
3: A my jsme Salkou ke starému dubu. Mám strach, jestli tam ty chudinky lesní včely nevyplavil déšť.
4: Tak už honem, honem, poleďme, zorničko. Vždyť já se o ně také bojím. Královno, vidíš, že nás pustíš ještě před snídaní. Ať jsme tam co nejdřív.
3: Dovol nám to, prosím.
5: Když tak pěkně prosíte. A doneste jim něco k snědku. Třeba mají hlad?
3: Dobrot máme plné košičky. Už od včerejška. To si pochutnají.
5: A nezapomeňte se včas vrátit.

0: Přinesem vám snídani.
1: Dobré jitro, vítám vás.
2: Dobré jitro.
3: Dobré jitro.
1: Pojďte dál. Vždyť ty košíčky sotva vlečete.
2: To je všechno pro vás.
1: Je, tolik dobrot. Děkujeme, už jsme měli hlad.
3: Tak ho nemějte. Vidím, že vám ten déšť odplavil poslední zásoby.
1: Vždyť je ani nestačíme dělat.
3: Když nám to královna dovolí, tak vám zítra zase přineseme něco dobrého.
0: A kde vy máte královnu, Doubravko?
1: Nemáme, Mlsalko.
0: Jak to, že nemáte královnu? Všechny včely přece musí mít svou královnu.
1: Naše královna si jednou vyletěla na procházku a už se nevrátila. Všude jsme ji hledali, ale už jsme ji nikdy nenašli. Teprve po čase jsme se dověděli, že ji chytil hrozný dravec. Včelojed. Bydlí tady v lese, kousek od našeho dubu. Viděla ho teta, co bydlí v lesní chaloupce. Slyšela dokonce, jak královna křičí o pomoc.
3: To je mi líto. Co teď budete bez královny dělat?
1: Ani sami nevíme. Chceme si zvolit za královnu jednu z nás?
3: Ale to bych vám neradila, Doubravko. Vždyť je vás tak málo.
1: Bylo nás hodně. Ale v zimě mnoho sestřiček umřelo hladem nebo zmrzlo.
3: A co kdybych poprosila naši královnu, abyste mohli jít k nám? U nás máme místa i zásob dost pro všechny.
1: To bychom moc rádi, jen jestli to vaše královna dovolí.
3: Tak my letíme domů a zeptáme se.

0: Zorničko, nemohu rozhodnout sama, jestli opuštěné včely vezmeme k nám domů. Všem vám ubude místa. Sami se musíte rozhodnout, jestli je vezmete mezi sebe a rozdělíte se s nimi o zásoby.
1: Královna svolala všechny své včely a vyprávěla jim, co slyšela od Zorničky. Jak včelky v dubu osiřely, jak je vykradli mravenci, jak jsou promrzlé, hladové a opuštěné. Nakonec se zeptala, kdo je proto, aby ty opuštěné včely bydlely s nimi. V celém včelím království se nenašla ani jediná včelka, která by nechtěla pomoci. Královna byla proto na ně pyšná. Včelky si potom sedly kolem Zorničky a znovu se jí na všechno vyptávaly.
2: A to nemají ani žádnou střechu?
3: Ale mají zvídalko, vždyť jsou uvnitř ve stromě. Jenže ten strom je už moc starý a dřevo je prohnilé. Ze všech stran dovnitř fouká.
2: A mají nějaká vrata?
3: Místo vrat mají bránu z vosku. Ale i tu jim vítr vždycky vyvrátí.
2: A proč si nehledali lepší obydlí?
3: Proč? Protože neměli královnu. Tu jim chytil včelojed.
2: Včelojed? Už si ho někdy viděla, Zorničko?
3: Ne, ani včely z dubu ho neviděli.
0: Já už jsem ho jednou viděla.
2: Povídej nám o něm, královno.
0: To bylo tak. Letěla jsem domů z procházky a najednou vidím, jak něco hnědého a kropenatého sedí na mezi a ani se to nehne. Na té mezi zrovna kvetl šípek a jedna z našich včel se právě chystala, že na tu mez poletí. Ale já ji zadržela. Dlouho jsme potom pozorovali toho divného ptáka, který seděl jako přikovaný. Mysleli jsme si, že spí a už jsme chtěli odletět. Když v tom se pták najednou zvedl a pyšně si vykračoval po mezi. Potom se zastavil a začal klovat do drnu. Přitom divoce hrabal nohama. Bylo to zrovna pod tím šípkovým keřem, právě tam, kde bydleli čmeláci. Ten včelojed je všechny pochytal a potom uletěl.
2: A neschoval se tady někde?
0: To já nevím, zvídalko, ale teď, když víte, jak vypadá, musíte být venku opatrné. A kdybyste ho někdy viděli, raději se honem schovejte pod listí a počkejte, až odletí. A teď už konec povídání a honem do práce, dokud venku ještě hřeje sluníčko. A ve starém dubu na vás už jistě netrpělivě čekají.

0: prázdnými košíky až za potok, kde kvetla kolše, a Zornička s Mlsálkou a Zvídalkou za včelkami z dubu. Zvědavá Zvídalka už se nemohla dočkat, až uvidí, jak ty nešťastné včelky bydlí. A Zornička s Mlsálkou se zase těšili na to, jakou budou mít radost, až jim poví, že mohou bydlet s nimi.
1: Doubravko, tak už si pro vás jdeme.
2: Hurá! Opravdu můžeme bydlet u vás.
3: No ano, královna nás posílá.
4: To je naše Zvídalka. Byla hrozně zvědavá, jak to u vás vypadá.
2: Pomůžu vám skládat věci.
5: To je od tebe hezké, Zvídalko. Tak pojď dovnitř. Mě říkají Doubravka a jsem ze všech včeliček nejstarší.
2: Páni, tady to vypadá. Strop se vám boří nad hlavou. Po stěnách teče voda. Že jste tu zimu vůbec přežili?
5: Zima byla moc zlá.
2: A to nemáte žádné příbuzné, Doubravko?
5: Máme. V lesní chaloupce kousek od nás bydlí teta. Ale je moc lakomá, tak ní raději nechodíme.
4: Já znám tu lesní chaloupku. Je to pěkné a velké stavení. Tam se jistě vejde hodně včel. Co pak u té tetičky nemají dost medu, Doubravko?
5: Mají ho dost. Dokonce jim přebývá.
2: Tak proč se s vámi nerozdělili?
5: Nikdy nikomu nic nedají. Ani nikomu nepomůžou. Ať prý se stará každý sám o sebe.
4: To je od nich ošklivé.
2: Co pak neví, že i jim se může něco zlého přihodit a budou potřebovat pomoc zase oni?
5: Však my bychom jim pomohli, Zvídalko.
4: To je od vás hezké, Doubravko. Teď už si ale musíme pospíšit. Královna na nás doma čeká.
5: Hned budeme hotovi, Zorničko. Naložíme si do košíčku, co uneseme, a pro zbytek se můžeme vrátit i jindy.

do svého nového domova, do království pod Lipou. Jako první letěli Zornička s Masálkou a Zvídalka s ostatními včelami z dubu letěli za nimi.

0: bydlíme, Doubravko?
1: V tom krásném zeleném domku se žlutou střechou.
0: Ano, tam.
2: A podívejte se na tu velkou lípu. Když kvete, nemusíme ani nikam letět pro nektar.
1: To je krása. A kdo bydlí ve vedlejší zahradě, Mlsálko? To jsou příbuzní?
0: Kde pak, Doubravko? To jsou naši sousedé.
2: Podívejte, už nás vyhlížejí. Pospěšte si!

0: Včelky svým novým sestřičkám podali ruce, přivítali je a zavedli ke královně.
1: Vítám vás. Odložte si košíčky a chovejte se tu jako doma. Nemáme to tu moc velké, ale při troše dobré vůle se tu srovnáme.
2: Děkujeme za přivítání, královno. Moc nás mrzí, že jsme ti nemohli přinést žádný dárek. Ani zásoby sebou neneseme.
1: To nevadí, s tím si nedělejte starosti. Zásoby budeme dělat společně. Brzy už bude opravdové jaro a květů bude dost. A teď už pojďte všechny ke stolu.
2: To pak to tady kašle? Naše bručálka. Spala dnes v postýlce blízko dveří a nastydla se. To voní. Co to piješ, bručálko?
3: Čaj z květů naší lípy. Slazený bedem.
2: Med je na kašel to nejlepší.
3: A je taky nejsladší.
2: No, naše královna říkávala, že v medu jsou nejkrásnější dary přírody. Že je v něm slunce, vůně květin a zázračná léčivá moc. Uvidíš, že zítra už tě kašel zlobit nebude.
1: Doubravko, zorničko, bručálko, všechny ke stolu.
0: Na přivítanou včeliček z dubu připravila královna slavnostní oběd a jedlo se na svátečních talířcích. Venku se zatím slunce schovalo za mraky a začal foukat studený vítr.
4: Že se dnes tak brzy stmívá.
2: Já se podívám, královno.
5: Jemine, padá nový sníh. Je ho všude plno. Honem se pojďte podívat. Už je ho do půlky okna.
2: Sorničko, nebýt tvé přímluvy, tak bychom dnes v noci ve starém dubu všechny zmrzli.
6: To máš pravdu. Vidíš, ty jsi mi, Doubravko, pomohla vytáhnout z louže naši mlsalku a my jsme zase pomohli vám.
0: Za chvíli sníh zavál celé okénko a vítr hvízdal a třásl větvemi lípy. Včelky rychle uklidili a honem si šli lehnout do postýlek, aby se zahřáli. A ve chvilce spal celý včelí úr.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

svatém Vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu.

0: jak vanilkový rohlíčky. Nechci vidět kusadlatý holčičky.
1: Pozor, Voďo!
2: My všichni

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky. Nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají. Kdo ví, třeba na vás...

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tady Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi. Paráda, holky a kluci. Ušoun stojí opřený okolo, protože je krásně a my se vyrážíme projet.
0: Jupí!
1: Jupí!
0: Jupí! Já se prostě děsně těším.
1: A já se těším tak, až se mi z toho chce zpívat.
0: No to se nedivím, Jani, to jedna zpívalko. No tak zpívej, to nám to pěkně, ta cesta bude ubíhat. Zpívej, zpívej, prosím,
1: už
0: prosím.
1: Už se do toho vrhám. Pojďte, holky a kluci, zaspívejte si se mnou písničku Kolo. Já kolo, kolo, kolo mám.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a dneska jedeme se školkou na kola.
1: Jo, Helbu, teda, co jsem to řekl? Helmu neboli přilbu mám. Já teda, holky a kluci, mám i chrániče, protože odřená plyš není nic moc, mám dokonce i rukavice bez prstíků. Ha!
0: No a odřené koleno taky není nic moc.
1: Jo, jo, jo.
0: Takže chrániče mají i holky a kluci, tak nasedám!
1: Jo, a jedem! A vy, kamarádi, pojeďte s námi, trošku si zacvičíme. Ušounovo cvičení.
0: Tak, kamarádi, lehněte si na záda. Na nějakou podložku nebo na koberec, tak super.
1: Jo, a nohy nahoru a šlapeme nohama, jako když jedeme na kole, jo? Protože tolik kol by se vám do školky nevešlo.
0: Jasně. Nejdřív jedeme pomalu a na každém kolečku, které nohou uděláme, si dáváme záležet.
1: Jo, musíme pomaličku.
0: Paráda.
1: Ano, už ale bychom mohli trošku zrychlit. Jedeme rychleji, přidejte do toho.
0: Pozor, bohužel je tady kopeček, holky a kluci, a ušelne. Takže teď zpomalíme a jedeme z těžka. Zabíráme do šlapek, jako bychom jeli pomalu do kopce. Tak, no ale
1: pozor, teď už to není takový kopec, teď už to můžeme trošku rozjet. A teď pozor, jedeme do zatáčky, takže pozor, trošičku se nakloníme. Trošičku se nakloníme na jednu stranu a pak se zase nakloníme na druhou stranu.
0: A ale pořád šlapeme.
1: Pořád šlapeme.
0: A zase zkusíme zatáčku.
1: Jo, zase na jednu stranu.
0: A na druhou.
1: A zase na druhou stranu. Jo. No teda, juhu. Je to ale super. Cítíte ten vítr ve vlasech? Mě vlaje anténa.
0: Asi ti vylezla z helmy.
1: No ona pokukuje totiž. Já mám totiž děuru ve mně a tou kouká ta anténa.
0: A já mám děuru ve mně na culíka. Ale teďka už si pojďme trošku odpočinout. A to u pohádky.
1: No, však je to teda zapotřebí, že jo? Protože jsme se při tom cvičení kluci a holky trošku zadejchali, co? Ušounova pohádka.
2: V jiskřivém ránu, když divoké husy zamířili k jihu a na svých dlouhých křídlech sebou odnesli léto, běželo sluníčko vymalovat stromy v parku do podzimní krásy. Na jedné z klikatých cestiček uvidělo panenku, nakreslenou barevnými křídami. Měla červenou sukni jako růže a taky začalo říkat růžinka. Aby růžinku nepřikryl vítr kobercem z listí, odvedlo jí sluníčko z cesty k pískovišti na dětském hřišti, kde stál uplácaný hrad. A tak začala růžinka bydlet v pískovém hradě. Vždycky za svítání, když ještě na hřišti chyběl dětský smích, a také z večera, sotva celý park osiřel, spustila panenka padací most a vyběhla ven. Jednou, když už venku byla tma tmoucí a růžinka dávno spala, probudil jí smích, co zvonil za oknem.
3: Hopla, hopla, houpi, hou, juchu, to je čvanda.
4: Na houpač se v parku zahoupe lampion, až mi z té záplavy světla přecházejí oči.
3: Kde pak lampion? Já jsem měsíc.
4: Měsíc? Tak to mě moc těší. A kde pak jste se tu vzal, pane měsíci?
3: Celou noc se procházím po obloze, sem a tam, jaká pak je to zábava. No řekni, panenko, tak mě napadlo, že si trošku zaskotačím. Kolotoč a houpačky, skluzavky a prolézačky, takové dětské hřiště, to je hotový ráj. Pojď, Růžinko, budeme se houpat spolu.
4: Proč ne?
3: Hou a hou, nahoru, dolů, podej mi přece ruku.
4: Poletí.

0: Co to tu vyvádíte vy dva? To je mi ale pěkný pořádek. Hýbaj na nebe měsíci. A ty, Růžinko, pěkně do kanafasu. Už je málem půlnoc a oni tady takhle vyvádějí.
1: Jú, strašidlo. Vidíš měsíčku, jak se na nás zle dívá?
2: Jaké pak strašidlo? To je přece netopír. Co se hned zlobíš, netopíre? Pojď si s námi radši hrát.
1: Svezeme tě na kolotoči, chceš?
0: Povídám, ať toho hned necháte. Probudíte celý park.
2: No tak probudíme. Pozveme sem všechny spáče. Aspoň bude nějaká legranda.
1: Pojď, netopíre, nenech se prosit.
2: Chceš se sklouznout na skluzavce? Podívej, pofrčíš jako blesk. Letím, letím.
0: Skutálil se do jezírka.
1: Jej, dami měsíci, nestalo se ti nic? Pospěš té vody ven.
2: Jeminánku, já ale vypadám. Hůř než zmoklá slepice.
1: Nevidím tě. Kde jsi? Všude jen černočerná tma?
0: Já ovšem vidím i ve tmě. Jsem přece netopír. Měsíc sedí na kamenném roubení jezírka a nesvítí.
2: Já, že nesvítím? Já, že zasl?
1: Na mou duši, měsíci, ani neblikneš.
0: Proč jsi mě neposlechl?
1: Nezlob se na něj. Pojď, spolu ho zase rozsvítíme, ano?
0: Chceš měsíc rozsvítit jako žárovku?
2: Mně už nikdo nepomůže. Nikdo mě nerozsvítí. Škoda, že nejsem svíčka nebo třeba baterka. Ani plamínek, ani jiskřička mě nezachrání. Takové světlo, co by mě rozsvítilo, to na zemi není.
1: Měsíčku, ale ty přece musíš svítit. Lidem na cestu, hvězdám na jejich vesmírnou pouť. A kdo by kolíbal oceány? Kdo by hladil mořské pláže, kdyby nebyl příliv s odlivem? Ty se přece musíš vrátit zpátky na oblohu.
2: Co bych tam teď dělal? Nikdo by mě stejně neviděl. Ještě do mě vrazí nějaká kometa. To by mě ráno sluníčko nepochválilo.
0: Už to mám. Sluníčko nám pomůže. Měsíčku, ty přece záříš odrazem jeho paprsků. Kdybychom tě vymalovali sluníčkovou barvou...
1: Ano, ano, netopír má pravdu. Sluníčko, sluníčko, probuď se.
2: No, uslyší tě. Je vysoko. A v noci stejně nesmí ze svého domečku. Ani na krok. To by byl přece hned den.
1: Stačilo by sluníčko jenom probudit. Kdyby nám poslalo jenom trošku barvy, tak máme vyhráno.
0: Já se rozletím k obloze. Snad slunce svým hvízdáním probudím.
1: A co když v té tmě zabloudíš?
0: Žádný strach, Růžinko. Já umím létat třeba se zavřenýma očima. Mám v sobě takový zvláštní radar a ten mě bezpečně vede. Mějte strpení, vrátím se brzy.
3: A netopír stoupal až k samé obloze. Když vyletěl vysoko nad koruny stromů, začal budit sluníčko. Sotva slunce prolouplo oči, hned vědělo, jak pomoci. Do přepásaného soudku natočilo sluníčkovou barvu a kutululú skulilo soudek ke kamenné kašně. Když se netopír vrátil zpátky na zem, Růžinka už si uvazovala zástěrku na velikou mašli, aby si nepostříkala svou krásně červenou sukničku.
1: Vyleju barvu na měsíček a ten se rozsvítí.
0: Na to já se ovšem dívat nebudu. Jak vidím sluníčkovou záři, hned se mi začnou klížit oči a musím spát. Raději se otočím.
1: Ty jsi mi pomocník. On by zaspal takovou chvíli. Tak tě, měsíčku, rozsvítím sama. Stůj pěkně rovně, udělám ti žlutou polevu.
2: Ani se nehnu. Ani nemrknu.
1: Ještě pár kapek. Hotovo. Vypadáš jako vanilkový dort.
2: Děkuji vám na 100 000krát. Už jsem zase rozsvícený. Už jsem zase spokojený.
0: Teď už se také podívám. Ze sluneční záře je záře měsíčková a ta mě přece neuspává.
2: Jak se ti líbím?
0: Moc. Na mou duši. Můžeš jít rovnou na oblohu.
2: Ano, hned půjdu. Ale nejdřív si ještě trošku zadovádím. Hop a hop, skok a skok, na kolotoči se zatočím.
0: Už zase začínáš.
2: prolejzačkou proskočím. Co to? Uvízl jsem tu. Nemůžu ven. Pomozte mi.
1: Měsíčku, co jsi to zase vyvedl?
2: Sedím mezi kovovými obručemi jako ve vězení.
0: Růžinko, ty si ho rozsvítila moc do kulata. Vidíš, jaké má baňaté bříško.
2: Jsem tlustý, jsem kulatý jako koule. Jako když svítím za úplňku.
1: Počkej měsíci. Vlezeme s netopírem za tebe a když se ti mocně opřeme dozad, snad se nám podaří vytlačit tě z té prolejzačky ven.
2: Já nevím.
1: Lez, netopíre, a pořádně se zapři.
0: Hej, rup, hej, rup. Růžinko, na tohle naše síly nestačí?
1: Tak to zkusíme obráceně. Stočím zástěrku jako lano. Měsíčku, chytej a teď se pevně drž. A ty, netopíre, táhni, já ti pomůžu.
0: Raz a dva.
1: Ještě, ještě.
0: Raz a dva. Nepůjde to, růžinko.
2: Přece tu nebudu čekat, až zhubnu na tenký srpeček.
1: To není špatný nápad. My s tebe ten srpeček uděláme hned.
0: Nerozumím ti, růžinko.
1: No, když jsme měsíček rozsvítili, tak ho teď zase zhasneme.
2: Cože?
1: No, ale jenom napůl. Kousek ho prostě začerníme tmou.
2: Bříško mi překáží, to mi umažte.
1: Ještě trošku. Ještě malý kousíček. Už se můžeš, měsíčku, v té prolejzačce pohnout?
2: Už jsem venku.
1: A je z tebe štíhlý elegán?
0: Však on zase doroste do úplňku. A teď se, měsíci, vrátíš konečně nahoru ke hvězdám. Už nechci slyšet o žádném skotačení. Však jsi ho dnes užil dost. A my vlastně s tebou.
2: Já vím. Však je na čase, abych šel. Za chvíli bude svítat.
0: A já si ještě přál proletět se trošku po světě, než se v dutém stromě pověsím za drápky, než se zabalím do křídel jako do přikrývky, než usnu dlouhým zimním spánkem. Jenže, když už teď vyjde sluníčko, bude rázem po výletě.
2: A nebude. Za to, že jsi mi tak pomohl, milý netopíre, tak já ti něco dám.
3: Řekl měsíc a než vyskočil na nebe, sáhl do kapsy a podal netopírovi brýle proti slunci. To, aby mu jitřní záře nezavřela hned oči do spaní. A tak se netopír naposledy před zimou prolétl do sytosti. A protože měl sluníčkové brýle, poprvé v životě uviděl, jak ráno vychází slunce.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dneska je to školka cyklistická, jo? To teda, že jezdíme na kole a jsme tedy cyklisti. Cyklisti, no to je ale takové legrační slovo, co?
0: No máš pravdu, ale mám lepší slovo, Ušoune. To chce ovšem překlad.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Ušoune, co to máš za čutoru?
1: Co?
0: Čutoru. Tvoje láhev na pití je totiž zelená a vypadá jako čutora.
1: Teda čutora? No to je fakt legrační slovo, jo? To vypadá jako, že když se s tím něčím, s tou čutorou, že se má do ní čutat neboli kopat. Ale teda to je láhev, jo?
0: No jasně, je to polní láhev, ze které pijí vojáci, ale i ti, kteří spí pod stanem na táboře nebo tak.
1: Jo, čutora, čutorovitá. No jasně, teď já mám láhev, která vypadá jako čutora, protože když jedete dálku velikonánskou na kole, musíte pít, že jo?
0: No jasně, Ušoune, ale my nejedeme přeci žádnou dálku, jedeme cestou okolo pohádkového lesa na malou projížďku.
1: No ty se jak vytahuješ, ty cyklistko.
0: Pojď, dáme si písničku, ty kolisto, teda vlastně cyklisto.
1: Jo.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Úšounovu pohádkovou školku.
1: A my, jak si tady tak krásně jedeme přírodou, slyšíme různé zvuky.
0: A říkali jsme si přitom s Janou, jestli si nechcete zahádat. Úšounova hádanka.
1: Koho to slyšíme nedaleko?
0: Holky a kluci, to přece víme, tak pozor, 3, 2, 1, ovečky.
1: Jsou krásné, pasou se tady a pomalu okusují kytičky.
0: Jo, a pozor, ještě jeden zvuk se tady ozývá často.
1: Nastražte uši, poslouchejte, co je to?
0: Přírody zrovna moc nepatří, ale nedá se s tím nic dělat. My to ale víme, je to 3, 2, 1, letadlo.
1: A do třetice všeho dobrého. Slyšíme koho?
0: Holky a kluci, dávám nápovědu. Jo, tenhle chlapík má kulaťoučký pupík.
1: A křidelka.
0: No, a někdy má bílý a někdy takový oranžový zadeček. Chlupaťoučký, no samozřejmě. Holky a kluci jsou chytří, protože vědí, takže už to odstartuju. 3, 2, 1, čmelák.
1: Nebojte se, toho se bát nemusíte. A super, holky a kluci, krásně jste to uhodli. A my šlápneme do pedálu, abychom dohnali peleton. Jasně, já vím. Přelož to, prosím, Úšoune.
0: Tak pozor, je tady další překlad z dospěláčtiny. Peleton, jo, holky a kluci, to je taková ta skupinka cyklistů, kteří jedou spolu společně v tom velkém houfu, v tom velkém chumlu, v té velikananánské skupině, tak té se říká peleton. No, řekl jsem to dobře, Jani?
1: No, naprosto perfektně vysvětleno a já to jenom doplním písničkou, která se jmenuje Peleton.
0: Úšounova písnička.

0: kluci, posloucháte stále mou, tedy ušou novou pohádkovou školku.
1: A my už parkujeme naše kola u školky a jdeme si dát bezinkovou šťávu na osvěžení. A že si ji ušou zaslouží.
0: Teď mě napadlo, jakože auta baští benzín a my pijeme bezin. No to je bezinky. Prostě bezinková šťáva z bezu, z těch bezinek, anebo taky z těch bezových květů. No to je dobrota.
1: Velká, velká dobrota.
0: A že to je zdravá šťávička,
1: no to rozhodně.
0: No tak dobře, tak dobře. Tak ale pozor, holky a kluci, dneska mám rekord. Skoro ani jednou jsem nespadl.
1: Kamarádi, skoro ani jednou znamená ve skutečnosti dvakrát. Ale to on by ušoun už nepadal, kdyby neblbnul, že?
0: No, právě, tak to jsem chtěl říct, jakože když jsem jel vážně, tak jsem ani jednou nespadl a když jsem blbnul, tak jsem padal pořád, teda dvakrát, no. No ale počkej, to teda jsem chtěl říct, jo, že to jsem mohl, když jsme nebyli na silnici, to se blbnout může, ale když jsme na silnici, tak se nesmí blbnout, musíme být soustředění a pozorní. No a teď, jako když mám tu odřeninu, tak co, bude mi stačit jedna malá náplast,
1: no, ne? Už jí mám připravenou ušonku, jasně.
0: No, ale pozor, chtěl jsem říct, že ty tak úplně nemáš co říkat mně něco vyčítat.
1: Tak počkej, ty myslíš, jo, aha, ty myslíš tu mouchu.
0: Jo, jasně, že ano, jo, Jana zpívá a dokonce i když jede na kole, tak mele, teda zpívá. No a při tom zpívání poliká mouchy.
1: No jasně, když se jede na kole, tak se může zpívat, ale právě můžete spolknout mouchu. A taky pozor, když jedete na kole, už ho nevíš, jak se pozná rozesmátý cyklista.
0: No, jak?
1: No, že má mouchy mezi zubama.
0: Jo, to je legrační. No ale počkej, tak mi řekni, jestli ta moucha byla dobrá?
1: Ne, nebyla.
0: Jo, já vím. Poznal jsem to podle toho, že jsi se šklebila.
1: Já se šklebím ještě teď, když si na to vzpomenu.
0: No, ale
1: mouchy,
0: počkej. Třeba pro žabky, pro ty je moucha super. Super pochoutka.
1: No jasně, jenže já nejsem žádná žabka, nejsem zelená, že jo?
0: Ani ryba.
1: No jasně, žabkám a rybám chutnají červy a žížaly, brr, a taky bys je kvůli tomu nechtěl jíst.
0: No to rozhodně ne, to
1: už ne.
0: No.
1: Radši popros holky a kluky o obrázky.
0: To teda klidně poprosím, tak holky a kluci, prosím.
1: Dneska nám prosím, namalujte kolo.
0: A nebo klidně i celý peleton.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio a nebo nám je doveste na kole.
0: Jo, no to byste se teda projeli, jo? Tak ale samozřejmě dospělí vědí, co mají udělat a my taky víme, co máme pak udělat, protože my vám pak za ten obrázek pošleme odměnu, jo?
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi cyklista, peletonista, ušoun, rušoun.
1: A o něco méně ušatá cyklistka Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Na kole i přes pole.
0: A to si k tomu vezmeme tu polní lahev neboli čutoru.
2: Loukou, lesem, cestou, polem,

0: Počkej.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

breky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

ten šakal smutně plákal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač. Byl jednou jeden

0: zprávy.
1: Vědci objevili malé ledové těleso s atmosférou, které leží na okraji sluneční soustavy. Objev je překvapil, dosud byla atmosféra u takovýchto těles za dráhou Neptunu potvrzená jen u Pluta. Nově objevené těleso je označované jako 612-533. Nachází se v rozsáhlé oblasti za dráhou Neptunu, kde obíhají tisíce podobných ledových těles. Česko se včera na mistrovství světa v hokeji utkalo se Švédskem a zvítězilo 4-3. Napravilo tak prohru se Slovinskem. Zápas se Švédskem byl včera divoký, zábavný a napínavý. Dalším soupeřem pro českou hokejovou reprezentaci bude zítra Itálie. Zápas začíná v 16:20. A počasí dnes bude oblačno až polojasno, přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty budou 17 až 22 stupňů.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli zlíny.

paprsky, přibíraj nám víčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil.

0: mléko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně. Věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím

0: Hele, pojď sem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasování.

0: hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
1: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
0: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
1: Jo.
0: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
1: No, tak to jsem čekal.
0: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
1: A už jsi něco vyhrála?
0: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Minutové zprávy.
1: Vědci objevili malé ledové těleso s atmosférou, které leží na okraji sluneční soustavy. Objev je překvapil. Dosud byla atmosféra u takovýchto těles za dráhou Neptunu potvrzená jen u Pluta. Nově objevené těleso je označované jako 612-533. Nachází se v rozsáhlé oblasti za dráhou Neptunu, kde obíhají tisíce podobných ledových těles. Česko se včera na mistrovství světa v hokeji utkalo se Švédskem a zvítězilo 4-3. Napravilo tak prohru se Slovinskem. Zápas se Švédskem byl včera divoký, zábavný a napínavý. Dalším soupeřem pro českou hokejovou reprezentaci bude zítra Itálie. Zápas začíná v 16:20. A počasí dnes bude oblačno až polojasno, přes den se na některých místech vyskytnou přeháníky a nejvyšší teploty budou 17 až 22 stupňů.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: No. Tak, šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává.

0: kam se řídí naše dne, kdo s námi mává.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte chodskou pohádku o líné mance? Jestli ne, právě teď máte šanci si ji vyposlechnout. Na motivy Jindřicha Šimona Bára ji pro rozhlas připravila Martina Drejverová. Režie Karel Weinlich. Účinkují David Novotný, Lucie Pernetová, František Němec, Simona Stašová a další. Vyrobeno v roce 2008.
2: O líné mance. Rozhlasovou pohádku na motivy chodské pohádky Jindřicha Šimona Bára napsala Martina Drejverová, dramaturg Václava Ledvinková, odborný poradce Josef Kuneš, hudba Jan Stibůrek. Hrají Martin David Novotný, Manka Lucie Pernetová, strýček František Němec, Brány Simona Stašová, Simona Postlerová, Petra Páchová, loupežník Antonín Hart. Záznam a střih Daniela Sochorová, zvuková spolupráce Petr Šplíchal, produkce Dagmar Podlešáková, mistr zvuku inženýr Tomáš Kselhofer, režie Karel Weinlich. První praví,
3: dobré oche,
2: druhá praví,
3: špatné oche,
2: třetí praví,
3: dobré oche,
2: čtvrtá praví,
3: špatné oche,
2: pátá ale,
3: dobré oche, Jan, mnoho červů má.

0: spá na chodsku, tam se rádo klevetí. Tam i vrány lidskou řečí poudaj. Na oknech sedají, hustavení lítají, děti do něj nosí. O Janovi, co dobře orá, kde komu povedíli. Ale Ičko se poudá o Martinovi a Mance. A to vrány jistě vykřičí tetí. A je to čistá pravda, žádná pohádka.
1: Žádná pohádka.
2: Pravda, pravda.
3: Žádná pohádka.
0: Martin Bůl truhlář. Šikovný mládenec. Ale že mu táta umřil, chodil ke mně občas pro radu.
4: Pozdrav, pán Bůh, strýčku.
0: Dejš to, pán Bůh. Karak se vede, Martine.
4: Jíčko zlé. Namluvil jsem si holku. Chtěl bych se oženit, ale máma bručí, hajci manku neberu.
0: A proč pa to?
4: Ale že je ze světa. Vyrostla ve městě a máma poudá, že radši tancuje, než krávu dojí. A tak teda nevím.

0: Vás, mistr Vráni.
1: Šetečky černý sedí, poslouchají a pak všechno vykřičí. Musím zavírat okno.
2: Je to lepší. Ale slyšíte sám. Hůž se v omance nepěkně poudá.
1: Ale ty jí máš rád.
2: No to mám. Lícátka má červený karak růže. Mašle v copu nosí a smát se humí, až to bere za srdce.
1: Hádá jí něco, táta?
2: To se ví. Něco má Huložíno. To přinese dostavení. A vejbavu teky naschránila.
1: A to paní mámě nestačí. Řekni jí, ať za mnou přijde. Já s ní promluvím.
2: Je, to budete hodnej, strýčku. Však vás pozvu na veselku.
1: No, mámě jsem domluvil a svatba byla. Pěkná, veselá, všeho dost. Vrány míli, o čem krákat.

Nevěsta tancůvála, haž bodky prodříla. Ale pak za pár dní se ukázalo, že stará paň máma míla pravdu. Mance se dělat nechtílo. A u sousedů na dvoře bůlo.

0: Cak děláš, osobo nešťastná? Kráva řve hlady, slepice se pro červa klovou a ty ležíš na peci.
1: Tak jsem si mužičku přiležíla, že mě hlava bolí. Tepřiva se chystám do chlíva i na dvůr.
0: Jo. A že zvoní poledne, to sneslyšíla ženská zatracepená. A kde mám oběd?
1: Martine, Martinku, pro tu bolest jsem ani uvařit nemohla. Ale víš co? Lepší spaní než medulízání. Přilehni si ke mně, zdřímneš si a hlad tě přejde.

0: Karak to vrány vykrákáli, tak to bulo. Po okolí se začalo šuškat, co šuškat. Poudalo se i docela nahlás, že je Manka línej cumploch. Co dostavení na penězích přinesla, to bylo brzy pryč. Martin dělal za oba, ale pak se mu to začalo příčit, když mu šíl od práce s dřevem odběhnout do chlíva nebo na políčko. Tak zas přišel na radu.
1: Tak, tak, strýčku.
2: A tuto tě trápí.
1: Inu, tuto si už nemůžu nechat líbit. Dostali jsme se s ženou do řečí a máma vyčítá, že to s takovým hospodářstvím dotáhnem z krávy na kozu. Že nám za chvíli nebude patřit ani šindálek na střeše.
2: No, asi má matka pravdu. Je mi líto. Dívče tu nevyrostlo. Neví, karak vzít za práci.

0: Slyšíte? I v rány o tom krákoraj. Je to tak. Íčko, vidím, že jsem chybíl. Ale manka už je moje žena před Bohem. A k srdci mi přirostla. Ona není zlá. Jen krapátko líná. Co pa byste mi radil?
1: No, co? Bude třeba jí všechno nahučit. Pěkně trpělivě. Vychovávat. Karak dítětko od kolíbky.
2: Jakoby jí vrána zrovna přinesla.
1: Počkej, přivřu v okno.
0: Od kolíbky poudáte. A to je nápad. To se musí prubnout.
3: To jste lidičky neviděli, na co Martin přišel. V noci změřil ženu, karak je dlouhá, a do rána pro ní udělal kolíbku. Pak chytil peřinu, co na ní manka ležíla, a provazem jí obtočil.
1: Bula karak dítě v povijanu, rukou ani nohou nemohla hnout. Martin mě zavolal, ať se přijdu podívat. Kolíbal a zpíval.
0: Dítětko malý, jak jsi ospalý, jako zičky podojil, kašičku ti uvaří. A ty ještě spíš.
4: Martinku!
0: Pořád spíš.
4: Martine, já nespím, co jak to děláš? Pust mě, budu stajíčkovi prosmích.
1: Prosmích už si, že nepracuješ. A přitom se chceš mít dobře.
0: Nebula stu vykolíbaná. Tím je to. Hol jo. Nevíš, karak se na chodsku dělá.
4: Dřít neboru, na to nejsem stavěna.
0: Ale jo, až tě vykolíbám, kaší nakrmím, všecko se nahučíš. Tu máš do hubičky kašičku?
4: Ne, ne, já nechci.
0: Jen jas, mančinko. Mančinko, papej, no ano, papej.
5: Žila holka u báby naší, nechtěla jí dát nemastnou

0: Aby se ti to, Martine, nehudusíla.
1: Dám jí zapít.
2: Pust mě, muži, nebo umřu. Ne, ne, ne.
0: Tak dost, Martine. Slyšíš, Karak křičí.
1: Ba, břeští Karak nemluvně.
3: Bude ta dívčička asi mokrá.
1: Převinu jí.
2: Ne, ne.
1: A dám čistý plínky.
2: Mužičku můj zlatý, takovou ostudu mě nedělí. Už jsem vykolíbaná. Všecku práci ti udělám. Jen už mě nech.
0: Řekli byste, že to manku vytrestálo. A nějaký čas to teď tak vypadálo. Martin si svůj nápad s kolíbkou náramně pochvalůval.
1: To mi Ičko manka dobře vaří. Krupici na pánvivo smažíla, nalíla hrnčák mlíka, kaše, karak, malta. I hnětínky už umí hupéct. A kadečku zelí sešlapála.
0: Jak poudám, nějaký čas to šlo. I vrány o tom krákali. Ale za pár týdnů jí otrnulo. A zas bylo od sousedů slyšít.
1: Manka, cák to děláš?
2: Když ve vsi tak pěkně hrajou, aspoň jsem si po dvoře zatancůvala.
1: Tancuješ, tancuješ, Hana dílo nesáhlas. Ruce máš od práce obrácený. Co babis chtíla? Dobře jíst, dlouho spát, jenom se parádit.
2: Máš pravdu, mužičku, to bych chtíla. Toto bych si nechála líbit.
1: To se smíla provdat za pana ze zámku. U mě se musí pracovat.
2: Však já budu. Z lásky k tobě, Martine. Hned zítra začnu.
1: Ne zítra. Začneš dneska. Všecky ženský íčko předou, budeš taky příst.
2: Ale příst? To jako na kolovratě?
1: Kde jinde? Ale jestli se ti nechce, můžu tě zas pokolíbat.
2: Aha, to ne. Tak já napředu, když o to tak stojíš. To se budeš divit.
1: Snesl jsem ti z půnebí košel nůha koudele. Tak to přes zimu zpředeš a na jaře odneseš tkalcům na plátno. Bude na košili i na bílou šerku. Budem si mít co oblíct.

0: No, s tím oblečením Martin dobře nepochodil. Manka přinesla kolovrat s motovidlem, nadíla kužel, ale šlo jí to od ruky karak těsto, co se lepí. Tu jízlo bílá cívka, pak pála šňůra, přetrhla se nit. Ona, Manka, víc dřímala, než předla. No, ale přišlo jaro. A to se zastavit nedá.
1: Tak, Manka, kolipa máš předen? Aby dáli aspoň na osnovu.
2: Možná dají na dvě osnovy, mužičku.
1: To je dobře. Musíme hale ta předena spočítat, aby nás tkadlec neošidil. Běž, vylez na půdu a házej mi jedelu.
2: Dobře. Ale ty mi házej předinka hned zpátky, Martine. Budu je dávat nahromadu, aby se nestrchály.
1: Tak se do toho dáme.
3: Martine, chytej!
1: 12. Házím zpátky.
3: A další.
1: 13.
3: 14. 16.
0: To vám byla podívaná. Z okna jsem koukal, karak Manka hází delů pořád jedno a to samý předeno a Martin jí ho vrací. Víc jich nemílá, ale myslíla, že jí to projde. Vždyť Martin jich napočítal 99. Třeba, že vrána křičíla.
4: Kaka, jedno je.
2: Ba, jedno je pěknější než druhý.
3: Veď ty černá, jen si ke mně zaleď, nasypu ti tvarohu.
0: No, to se rozumí, že vrána zmlkla, jak se na ten tvaroh těšíla. A Martin se radůval.
1: Ty jsi, ženo, nějaká přadlena. Už se na to plátno těším.
2: To víš, mužičku, co bych ti kvůli neudělal.
1: Ono taky. Kdyby si některýho z nás pámbu povolal, aby bulo na rubáš.
2: Co tě to napadá myslit na smrt? Teď jsme sotva rok spolu, dopa by chtíl humřít.
1: Chtíl, nechtíl. Pámbu si může vzpomenout, to nikdy nevíš. A je dobře mít všecko připravený.
2: No, však těch přaden máme požehnaně. Na 5 rubášů by vystačilo.
0: Já toť se ví, nic nepovědím. Přece nebudu dělat v sousedství zle. Ale Martin po čase, když ženský nosíli demů hutkaný plátno, vzel podezření.
1: Já myslím, strýčku, že není všechno karak má být. Hospodyně už prostírají plátno po trávnících. Kropí je. Schánějí popel na louh, aby ho vybělili.
0: A u vás nic.
1: Nic. A když se Manky voptám, tak žeprej tkadlec ještě plátno nedodal.
0: A ty nevěříš.
1: Věřil bych. Moc rád bych věřil. Ale ona klopí v oči, do stran jima uhejbá. Musím ji vyzkoušet. Zítra se ukáže, jestli mám na rubáš.
0: Nevěděl jsem, co se chystá, ale na druhý den...

0: zlatý mužičku, cák jsi mi to udělal. Večer zdravej, karak buk, jíčko mrtvej, karak pařes. To už si nějako předvídal, že jsi myslil na rubáš. A co já si teď počnu, když nemám plátna? Na poslední cestu tě vypravit muším. A oblečenýho. No, vemu to jediný přadeno.
1: Potěště, pán Bůh, manka. Prej ti Martin humřil.
0: Bože, stříčku.
1: Ale copa to s ním vyvádíš?
0: Copa by? Nítě má ho o vinu, když plátna není. Jeden konec niti uvážu mu na zub, druhej na nohu, tak. Však mi svatí tam nahoře jistě odpustí. A to, že rubáš nebul, se už můj Martínek nedoví.
2: Ale doví.
0: Je, mužičku, ty žiješ?
2: Jo.
0: Pánbu mi tě poslal zpátky, to jsem ráda.
2: Za to já se neraduju. Takhle bys mě vypravila do hrobu. Na funu se by lidi neplakáli, ale smíli by se, čemuže se to podobám.
0: A čemu, pa, se podobáš?
2: Base, ženo drahá, karak basa vypadám. Ta má taky struny od zhora delu.
3: Ba, věru, věru.
4: Krá, krá.
3: Je jak basa. Krá, krá.
2: Pověz pravdu. Ty jsi napředla jen jedno.
0: Jen jedno. Jediný přadínko. Ale nechtíla jsem ti dělat lítost, tak jsem šidíla. Za to skládám omluvu a na svou duši slibuju, že už lenošít neburu. Neburu!
1: A zase se zdálo, že se manka polepšila. Časně vstávala, krmíla, dojila, ale s radostí to nedělala. Oči se jí pořád stáčely k peci. Ve dne v noci sníla o jedný daleký zemi.

0: chleba a pod ním, co k tomu třeba.
1: Ale, co pa to zpíváš za divnou písničku, Manka?
0: Ale, to je vám prý, strýčku, taková zem za devatero horama a devatero dolama rovná karak stůl. Lidi se tam o nic nestarají, po trávě se povalujou a podávají si do pusy jen kusy masa, čekuládu a koláče.
1: Jo, a maso se tam v trávě válí. Třeba mi to věšíš na nos, Manka.
0: Ale ne, tak to není. Jinak, přiběhne vepřík, do červena pečenej, na hřbetě má nůž i vidličku a volá: hukroj si, hukroj.
1: To bych si dal líbit. A co k masu?
0: Ze stromu pádne knedlík. Ne bramburový nebo z ječný mouky, ale z bílý, pšeničný.
1: A kdo pa to všechno chystá?
0: Nikdo. Samo to tam roste na stromech. U domů tam prý místo sloupků mají bursty karak noha tlustý a ploty z jelit a jitrnic. A když si někdo něco veme, tak to zase jít hned doroste.
1: A čím pak to všecko zapíjejí?
0: Z pump tam teče pivo, víno, jak kdo rád. A ve studnách je kafe. Ale jaký! I se smetanou. Ke kafi si seberte na poli pár hnětýnek nebo buchtu. Ty se kolem po zemi válej, karak u nás kamení.

0: nenas. No, nenas říkejte, brány. Až v té zemi buru, dám vám peky.
1: Mánka, vosobo nešťastná. Co pak temu věříš? Dítě to pohádka.
0: Ať si. Srdce mi potěší, když na to myslím. To by se mi líbilo, mít se tak dobře bez práce.
1: No, vidíte. Pomocí jí nebylo. Končilo líto. Hámanka se zasejc vyznamenála.
2: Tak, ženo moje drahá, je nejvyšší čas požnout pšeničku. Hůž je zralá, zítra vezmeš srpha, pustíš se do ní. Je jí jen kousek, do večíra si hotová.
0: Ale to ani k obědu nepřijdu?
2: Pro jednou to vydržíš.
0: To si teda musím navařit jahelnou kaši sebou.
1: No, na to manka bula, dobře se najíst. Kaša si uvařila plný hrnec, pořádně umastíla, háže dežnout. Šel jsem tam tady pomezi a slyším, karak poudá.
0: Má pšeničko zlatá, co pas si s tebou počnu? Když tě v okem přehlídnu, tak tě

0: Vrany klevetivý. Jo, to by pšenka musíla být požatá, aby se mohla prodát. Ale manka? Najídla se, lehla si, spála do večíra. Na večír se za ní vydal Martin. A když uviděl, že pšenka stojí, žena leží, vzala ho zlost. Vytáhl nůž a milé mance uříznul co. Pak nabral bláto ze strouhy a pomázal jí v obličej. Spála tak tvrdě, že o ničem nevěděla. Až zadlouho se vzbudila a šla klidně domů.
1: Martine, Martinku, mužičku můj rozmílej, klikání už odzvonili, otevři mi vrata.
2: Co pa tu chceš, ženská? Já tě neznám.
1: To jsem přece já, tvá manka.
2: Manka? Ta ještě žne na poli pšenici.
1: Co?
2: Aby mi udělala radost. A ty se jí vůbec nepodobáš.
1: Jo, pato.
2: Nemáš cop?
1: Ne.
2: Líčka máš celý černý.
1: Prosím tě?
2: Táhni mi v odstavení, sice vypustím psa.

0: Romši. Máš pravdu, krákalko. Martin mě už nemá rád. Copa se to jen přihodilo? Tvrdí, že já nejsem já? Na tvář si nedohlídnu, ale cop? Pro pána Boha, já ho nemám. Tak teda, Ičko, nevím. Jsem to ta? Nejsem to ta? Bula som mankalína, ale Ičko, jsem jiná.
1: Tak si myslím, Martine, že jsi to drobet přehnal.
2: Ale ne. Manka si trest zaslouží. Zase jít z huší přemohla lenost.
1: Mohl si vzít metlu.
2: Nepak. Mlátit jí nebudu. To se nesluší.
1: A nechat jí takhle na noc venku, to se sluší? Slyšel jsem, že se po kraji potulujou zloději.
2: Ti sem nepřijdou. Copa by si tu vzali? Manka bez tak nic nemá. Všechny peníze pohutrácíla za parádu.
1: Ale přece jen. Viděl, kam šla? Zamířila ke kostelu. Ke hřbitovu.
2: Tam nebo onam. Mně je to jedno.
1: Pro boha, Martine. Víš, co se na hřbitově díje? Po půlnoci se tam otvírají hroby a vystupujou z nich neboštící
2: hajci.

0: Já bych Manku mezi duchy neposlal.
1: Ale já jo. Třeba některý Mance napraví hlavu. Já už si nevím rady.
2: No řekněte, co se mohl dělat? Kéžbytovu bych se v temnotě neodvážil. Tam ani vrány na noc nelítají.
3: Aj, tak já si jíčko počnu. Jsem tota, nejsem tota. Bula jsem mankalína, ale jíčko... Že mě v tom spaní někdo vyměnil. Ale kdo jsem, mi nikdo nepoví. Leda snad pan farář. Počkám na něj do rána u kostela. No, chladno není. Zavinu se do sukně. Tady za křížem si lehnu.
2: Hildo.
4: Kdo by se taky vydal v noci ke hřbitovu?
2: To máš recht. A měsíc nám pěkně svítí. Penízky se budou dobře dělit.
4: Ale že se nám na lupu dařilo?
2: Jo. Tady je pytlík zlaťáků.
4: Je.
2: Tadyhle prsteny. S drahýma kamenama.
4: Dej to se.
2: Počkej. Nejdřív jeden sobě.
4: A druhý mě.
2: Sobě.
4: A mě.
2: Sobě.
4: Slyšel jsi? Co to bylo?
2: Nevím.
4: A teď zas nějaká ženská.
2: O půlnoci ženská na hřbitově.
3: Sam tady renděte, je tu zima. Nechci tady zvolit.
4: Vidíš?
2: No, zvedá se to za křížem a hubu to má černou.
4: Spas, spaste duši.
2: Mrtví vstávají z hrobu.
4: Tu tam.
2: Ne, tu jsem.
3: Co jak to bylo? U kostela nejspíš zatoulaný psí. Jsem celá zlámaná. Na kameni se nedá spát. Jako na peřině. Půjdu si sednout na kostelní schody, abych pana faráře nepropásla. Ale podívejme, copa je to tuto tady? A Romši, takový bohatství. To mě jistě dobrý pán Bůh obdaroval. Však on ví, proč. Tuto to pěkně seberu a s copem nebo bez něj můžu zase jít domů. Za Martinkem.
1: Ani se mi tomu věřit nechce, že pán Bůh pracovitým pomůže, to se poudá. Ale tobě, proč pa by tobě, ženo, dával odměnu?
3: Nikdyž jsem ho nezarmoutila, v kostele jsem se modlívala a nejspíš si přeje, abych Ičko, když...
1: Když co? Když si nenapředla, pšenku nesekála?
3: O tuto už nejde, ale že nás bude víc.
1: Víc? Přijede někdo z přízně?
3: Nepřijede. Pámbu nám ho sešle. A ty drahocenosti nám poslal proto, aby jsme ho dobře vychovali.
1: Manka, že já budu táta.
3: A proč pa myslíš, proč pa jsem tý vráně sypála na okno tvaroch?
1: Manko, mančinko moje.

0: Tady na Chocku to tak chodí. Brány tu lidskou řečí poudaj, na oknech sedaj, v hustavení lítaj, děti do něj nosí. Povídálo se po kraji, že chytli loupežníky. Ale bez kořisti. Prý oni přišli kdesi hůřbitova. Ale Manka s Martinem toho nedbáli. Oba věřili, že jim pán Bůh pomohl. Po čase se jim narodil chlapeček. A Martin skákal radostí až do stropu.
1: To vám poudám, strýčku. Jestli kluk bude mít dobrou hlavu, tak mu studie zaplatím. Deť na to máme.

0: hodláš?
1: No, Martine, poudá se, kdo časně vstává, tému pán Bůh dává. A vám nadělil dvojnásob.
2: Tak, tak, bola jsem mamka líná. Ale Jíčko, už musím bejt jiná.
3: No, už to bude. Já vím, máš hlad, broučku. Ještě čistou plínku vykoupat, přebalit, nakrmit a pak do chlíva dvůr zamést.
4: A tak pořád dokola. A to je čistá pravda, žádná pohádka. Mančinko moje zlatá.

0: kluci, vítejte v mé, tady Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune, ahoj, kamarádi. Paráda, holky a kluci. Ušoun stojí opřený okolo, protože je krásně a my se vyrážíme projet.
0: Jupí!
2: Jupí!
0: Jupí! Já se prostě děsně těším.
1: A já se těším tak, až se mi z toho chce zpívat.
0: No to se nedivím, Jani, to jedna zpívalko. No tak zpívej, to nám to pěkně, ta cesta bude ubíhat. Zpívej, zpívej, prosím,
1: Už se do toho vrhám. Pojďte, holky a kluci, zaspívejte si se mnou písničku Kolo. Já kolo, kolo, kolo mám.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a dneska jedeme se školkou na kola.
1: Jo, Helbu, teda, co jsem to řekl? Helmu neboli přilbu mám. Já teda, holky a kluci, mám i chrániče, protože odřená plyš není nic moc, mám dokonce i rukavice bez prstíků. Ha!
0: No a odřené koleno taky není nic moc.
1: Jo, jo, jo.
0: Takže chrániče mají i holky a kluci, tak nasedám!
1: Jo, a jedem! A vy, kamarádi, pojeďte s námi, trošku si zacvičíme. Ušounovo cvičení.
0: Tak, kamarádi, lehněte si na záda. Na nějakou podložku nebo na koberec, tak super.
1: Jo, a nohy nahoru a šlapeme nohama, jako když jedeme na kole, jo? Protože tolik kol by se vám do školky nevešlo.
0: Jasně. Nejdřív jedeme pomalu a na každém kolečku, které nohou uděláme, si dáváme záležet.
1: Jo, musíme pomaličku.
0: Paráda.
1: Ano, už ale bychom mohli trošku zrychlit. Jedeme rychleji, přidejte do toho.
0: Pozor, bohužel je tady kopeček, holky a kluci, a ušelne. Takže teď zpomalíme a jedeme stěžka. Zabíráme do šlapek, jako bychom jeli pomalu do kopce.
1: Pozor, teď už to není takový kopec, teď už to můžeme trošku rozjet. A teď pozor, jedeme do zatáčky, takže pozor, trošičku se nakloníme na jednu stranu a pak se zase nakloníme na druhou stranu.
0: Ale pořád šlapeme. A zase zkusíme zatáčku.
1: Jo, zase na jednu stranu.
0: A na druhou.
1: A zase na druhou stranu. Jo. No teda, juchu. Je to, je ale super. Cítíte ten vítr ve vlasech? Mě vlaje anténa.
0: Asi ti vylezla z helmy.
1: No ona pokukuje totiž. Já mám totiž děuru ve helmě a to kouká ta anténa.
0: A já mám děuru ve helmě na culíka.
1: Jo.
0: Teďka už si pojďme trošku odpočinout. A to u pohádky.
1: No, však je to teda zapotřebí, že jo? Protože jsme se při tom cvičení kluci a holky trošku zadejchali, co? Ušounova pohádka.
2: V jiskřivém ránu, když divoké husy zamířili k jihu a na svých dlouhých křídlech sebou odnesli léto, běželo sluníčko vymalovat stromy v parku do podzimní krásy. Na jedné z klikatých cestiček uvidělo panenku, nakreslenou barevnými křídami. Měla červenou sukni jako růže a taky začalo říkat růžinka. Aby růžinku nepřikryl vítr kobercem z listí, odvedlo jí sluníčko z cesty k pískovišti na dětském hřišti, kde stál uplácaný hrad. A tak začala růžinka bydlet v pískovém hradě. Vždycky za svítání, když ještě na hřišti chyběl dětský smích, a také z večera, sotva celý park osiřel, spustila panenka padací most a vyběhla ven. Jednou, když už venku byla tma tmoucí, a růžinka dávno spala, probudil jí smích, co zvonil za oknem.
3: Hopla, hopla, houpi, hou, juchu, to je čvanda.
4: Na houpačce v parku se houpe lampion, až mi z té záplavy světla přecházejí oči.
3: Kde pak lampion? Já jsem měsíc.
4: Měsíc? Tak to mě moc těší. A kde pak jste se tu vzal, pane měsíci?
3: Celou noc se procházím po obloze, sem a tam. Jaká pak je to zábava? No řekni, panenko, tak mě napadlo, že si trošku zaskotačím. Kolotoč a houpačky, skluzavky a prolézačky. O, takové dětské hřiště, to je hotový ráj. Pojď, Růžinko, budeme se houpat spolu.
4: Proč ne?
3: Hou a hou, nahoru, dolů, podej mi přece ruku.
4: Poletíme vysoko až do větví stromů.

0: Co to tu vyvádíte vy dva? To je mi ale pěkný pořádek. Hýbají na nebe měsíci. A ty, Růžinko, pěkně do kanafasu. Už je málem půlnoc a oni tady takhle vyvádějí.
1: Jo, strašidlo. Vidíš měsíčku, jak se na nás zle dívá?
2: Jaké pak strašidlo? To je přece netopír. Co se hned zlobíš, netopíre? Pojď si s námi radši hrát.
1: Svezeme tě na kolotoči, chceš?
0: Povídám, ať toho hned necháte. Probudíte celý park.
2: No tak probudíme. Pozveme sem všechny spáče. Aspoň bude nějaká legranda.
1: Pojď, netopíre, nenech se prosit.
2: Chceš se sklouznout na skluzavce? Podívej, pofrčíš jako blesk. Letím, letím.
0: Skutálil se do jezírka.
1: Jej, dami měsíci, nestalo se ti nic? Pospěš se od ven.
2: Jeminánku, já ale vypadám. Hůř než zmoklá slepice.
1: Nevidím tě. Kde jsi? Všude jen černočerná tma?
0: Já ovšem vidím i ve tmě. Jsem přece netopír. Měsíc sedí na kamenném roubení jezírka a nesvítí.
2: Já, že nesvítím? Já, že zhasl?
1: Na mou duši, měsíci. Ani neblikneš.
0: Proč jsi mě neposlechl?
1: Nezlob se na něj. Pojď, spolu ho zase rozsvítíme, ano?
0: Chceš měsíc rozsvítit jako žárovku?
2: Mně už nikdo nepomůže. Nikdo mě nerozsvítí. Škoda, že nejsem svíčka nebo třeba baterka. Ani plamínek, ani jiskřička mě nezachrání. Takové světlo, co by mě rozsvítilo, to na zemi není.
1: Měsíčku, ale ty přece musíš svítit. Lidem na cestu, hvězdám na jejich vesmírnou pouť. A kdo by kolíbal oceány? Kdo by hladil mořské pláže, kdyby nebyl příliv s odlivem? Ty se přece musíš vrátit zpátky na oblohu.
2: Co bych tam teď dělal? Nikdo by mě stejně neviděl. Ještě do mě vrazí nějaká kometa. To by mě ráno sluníčko nepochválilo.
0: Už to mám. Sluníčko nám pomůže. Měsíčku, ty přece záříš odrazem jeho paprsků. Kdybychom tě vymalovali sluníčkovou barvu...
1: Ano, ano, netopír má pravdu. Sluníčko, sluníčko, probuď se.
2: No, uslyší tě. Je vysoko. A v noci stejně nesmí ze svého domečku. Ani na krok. To by byl přece hned den.
1: Stačilo by sluníčko jenom probudit. Kdyby nám poslalo jenom trošku barvy, tak máme vyhráno.
0: Já se rozletím k obloze. Snad slunce svým hvízdáním probudím.
1: A co když v té tmě zabloudíš?
0: Žádný strach, Růžinko. Já umím létat třeba se zavřenýma očima. Mám v sobě takový zvláštní radar a ten mě bezpečně vede. Mějte strpení, vrátím se brzy.
3: A netopír stoupal až k samé obloze. Když vyletěl vysoko nad koruny stromů, začal budit sluníčko. Sotva slunce prolouplo oči, hned vědělo, jak pomoci. Do přepásaného soudku natočilo sluníčkovou barvu a kutululú skulilo soudek ke kamenné kašně. Když se netopír vrátil zpátky na zem, Růžinka už si uvazovala zástěrku na velikou mašli, aby si nepostříkala svou krásně červenou sukničku.
1: Vyleju barvu na měsíček a ten se rozsvítí.
0: Na to já se ovšem dívat nebudu. Jak vidím sluníčkovou záři, hned se mi začnou klížit oči a musím spát. Raději se otočím.
1: Ty jsi mi pomocník. On by zaspal takovou chvíli. Tak tě měsíčku rozsvítím sama. Stůj pěkně rovně, udělám ti žlutou polevu.
2: Ani se nehnu. Ani nemrknu.
1: Ještě pár kapek. Hotovo. Vypadáš jako vanilkový dort.
2: Děkuji vám na 100 000krát. Už jsem zase rozsvícený. Už jsem zase spokojený.
0: Teď už se také podívám. Ze sluneční záře je záře měsíčková a ta mě přece neuspává.
2: Jak se ti líbím?
0: Moc. Na mou duši. Můžeš jít rovnou na oblohu?
2: Ano, hned půjdu. Ale nejdřív si ještě trošku zadovádím. Hop a hop, skok a skok, na kolotoči se zatočím.
0: Už zase začínáš.
2: prolejzačkou proskočím. Co to? Uvízl jsem tu. Nemůžu ven. Pomozte mi.
1: Měsíčku, co jsi to zase vyvedl?
2: Sedím mezi kovovými obručemi jako ve vězení.
0: Růžinko, ty si ho rozsvítila moc do kulata. Vidíš, jaké má baňaté bříško.
2: Jsem tlustý, jsem kulatý jako koule. Jako když svítím za úplňku.
1: Počkej měsíci. Vlezeme s netopírem za tebe a když se ti mocně opřeme dozad, snad se nám podaří vytlačit tě z té prolejzačky ven.
2: Já nevím.
1: Les, netopíre, a pořádně se zapři.
0: Hej, rup, hej, rup. Růžinko, na tohle naše síly nestačí?
1: Tak to zkusíme obráceně. Stočím zástěrku jako lano. Měsíčku, chytej a teď se pevně drž. A ty, netopíre, táhni, já ti pomůžu.
0: Raz a dva.
1: Ještě, ještě.
0: Raz a dva. Nepůjde to, růžinko.
2: Přece tu nebudu čekat, až zhubnu na tenký strpeček.
1: To není špatný nápad. My s tebe ten strpeček uděláme hned.
0: Nerozumím ti, růžinko.
1: No, když jsme měsíček rozsvítili, tak ho teď zase zhasneme.
2: Cože?
1: No, ale jenom na půl. Kousek ho prostě začerníme tmou.
2: Bříško mi překáží, to mi umažte.
1: Ještě trošku. Ještě malý kousíček. Už se můžeš, měsíčku, v té prolejzačce pohnout?
2: Už jsem venku.
1: A je z tebe štíhlý elegán?
0: Však on zase doroste do úplňku. A teď se, měsíci, vrátíš konečně nahoru ke hvězdám. Už nechci slyšet o žádném skotačení. Však jsi ho dnes užil dost. A my vlastně s tebou.
2: Já vím. Však je na čase, abych šel. Za chvíli bude svítat.
0: A já si ještě přál proletět se trošku po světě, než se v dutém stromě pověsím za drápky, než se zabalím do křídel jako do přikrývky, než usnu dlouhým zimním spánkem. Jenže, když už teď vyjde sluníčko, bude rázem po výletě.
2: A nebude. Za to, že jsi mi tak pomohl, milý netopíre, tak já ti něco dám.
3: Řekl měsíc a než vyskočil na nebe, sáhl do kapsy a podal netopírovi brýle proti slunci. To, aby mu jitřní záře nezavřela hned oči do spaní. A tak se netopír naposledy před zimou prolétl do sytosti. A protože měl sluníčkové brýle, poprvé v životě uviděl, jak ráno vychází slunce.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dneska je to školka cyklistická, jo? To teda, že jezdíme na kole a jsme tedy cyklisti. Cyklisti, no to je ale takové legrační slovo, co?
0: No máš pravdu, ale mám lepší slovo, Ušoune. To chce ovšem překlad.
1: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Ušoune, co to máš za čutoru?
1: Co?
0: Čutoru. Tvoje láhev na pití je totiž zelená a vypadá jako čutora.
1: Teda čutora? No to je fakt legrační slovo, jo? To vypadá jako, že když se s tím něčím, s tou čutorou, že se má do ní čutat neboli kopat. Ale teda to je láhev, jo?
0: No jasně, je to polní láhev, ze které pijí vojáci, ale i ti, kteří spí pod stanem na táboře nebo tak.
1: Jo, čutora, čutorovitá. No jasně, teď já mám láhev, která vypadá jako čutora, protože když jedete dálku velikonánskou na kole, musíte pít, že jo?
0: No jasně, Ušoune, ale my nejedeme přeci žádnou dálku, jedeme cestou okolo pohádkového lesa na malou projížďku.
1: No ty se nějak vytahuješ, ty cyklistko.
0: Pojď, dáme si písničku, ty kolisto, teda vlastně cyklisto.
1: Jo. Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my, jak si tady tak krásně jedeme přírodou, slyšíme různé zvuky.
0: A říkali jsme si přitom s Janou, jestli si nechcete zahádat. Ušounova hádanka.
1: Koho to slyšíme nedaleko?
0: Holky a kluci, to přece víme. Tak pozor, 3, 2, 1... Ovečky
1: jsou krásné, pasou se tady a pomalu okusují kytičky.
0: Jo, a pozor, ještě jeden zvuk se tady ozývá často.
2: Nastražte uši, poslouchejte, co je to?
0: No to do přírody zrovna moc nepatří, ale nedá se s tím nic dělat. My to ale víme, je to 3, 2, 1, letadlo.
1: A do třetice všeho dobrého. Slyšíme koho?
0: Holky a kluci, dávám nápovědu. Jo, tenhle chlapík má kulaťoučký pupík.
1: A křidelka?
0: No, a někdy má bílý, a někdy takový oranžový zadeček, chupaťoučký. No jo, no samozřejmě, holky a kluci jsou chytří, protože vědí, takže už to odstartuju. 3, 2, 1, čmelák.
1: Nebojte se, toho se bát nemusíte. A super, holky a kluci, krásně jste to uhodli. A my šlápneme do pedálu, abychom dohnali peleton. Jasně, já vím. Přelož to, prosím, Ušoune.
0: Tak pozor, pozor, je tady další překlad z dospěláčtiny. Peleton, jo, holky a kluci, to je taková ta skupinka cyklistů, kteří jedou spolu společně v tom velkém houfu, v tom velkém chumlu, v té velikananánské skupině, tak té se říká peleton. No, řekl jsem to dobře, Jani?
1: No, naprosto perfektně vysvětleno a já to jenom doplním písničkou, která se jmenuje Peleton.
0: Ušounova písnička.

0: Kluci, posloucháte stále mou, tady už jsou novou pohádkovou školku.
1: A my už parkujeme naše kola u školky a jdeme si dát bezinkovou šťávu na osvěžení. A že si ji Ušoun zaslouží.
0: Teď mě napadlo, jakože auta baští benzín a my pijeme bezin. No to je bezinky. Prostě bezinková šťáva z bezu, z těch bezinek, anebo taky z těch bezových květů. No to je dobrota.
1: Velká, velká dobrota.
0: A že to je zdravá šťávička,
1: no to rozhodně.
0: No tak dobře, tak dobře. Tak ale pozor, holky a kluci, dneska mám rekord. Skoro ani jednou jsem nespadl.
1: Kamarádi, skoro ani jednou znamená ve skutečnosti dvakrát. Ale to on by Ušoun už nepadal, kdyby neblbnul, že?
0: No, právě, tak to jsem chtěl říct, jakože když jsem jel vážně, tak jsem ani jednou nespadl a když jsem blbnul, tak jsem padal pořád, teda dvakrát, no. No ale počkej. To teda jsem chtěl říct, jo, že to jsem mohl, když jsme nebyli na silnici, to se blbnout může, ale když jsme na silnici, tak se nesmí blbnout, musíme být soustředění a pozorní. No a teď, jako když mám tu odřeninu, tak co, bude mi stačit jedna malá náplast,
1: no, ne? Už jí mám připravenou Ušounku, jasně.
0: No, ale pozor, chtěl jsem říct, že ty tak úplně nemáš co říkat mně něco vyčítat.
1: Počkej, ty myslíš, ty myslíš tu mouchu.
0: Jo, jasně, že ano. Jo, Jana zpívá a dokonce i když jede na kole, tak mele, teda zpívá. No a při tom zpívání poliká mouchy.
1: No jasně, když se jede na kole, tak se může zpívat, ale právě můžete spolknout mouchu. A taky pozor, když jedete na kole, už ho nevíš, jak se pozná rozesmátý cyklista.
0: No, jak?
1: No, že má mouchy mezi zubama.
0: Jo, to je legrační. No ale počkej, tak mi řekni, jestli ta moucha byla dobrá?
1: Ne, nebyla.
0: Jo, já vím. Poznal jsem to podle toho, že jsi se šklebila.
1: Já se šklebím ještě teď, když si na to vzpomenu.
0: No, ale
1: mouchy,
0: počkej. Třeba pro žabky, proto je moucha super pochoutka.
1: No jasně, jenže já nejsem žádná žabka, nejsem zelená, že jo?
0: Ani ryba.
1: No jasně, žabkám a rybám chutnají červy a žížaly, a taky bys je kvůli tomu nechtěl jíst.
0: No to rozhodně ne, to
1: už ne.
0: No.
1: Radši popros holky a kluky o obrázky.
0: To teda klidně poprosím. Tak holky a kluci, prosím.
1: Dneska nám prosím, namalujte kolo.
0: A nebo klidně i celý peleton.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio a nebo nám je doveste na kole.
0: Jo, no to byste se teda projeli, jo? Tak ale samozřejmě dospělí vědí, co mají udělat a my taky víme, co máme pak udělat, protože my vám pak za ten obrázek pošleme odměnu, jo?
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi cyklista, peletonista Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá cyklistka Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Na kole i přes pole.
0: A to si k tomu vezmeme tu polní lahev neboli čutoru.

Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, vím, že čas smutku snad přešel,

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, krásné odpoledne všem, kdo mají rádi zvířata a přírodu a zrovna poslouchají Rádio Junior. A věřím, že ne náhodou, protože Mezi námi zvířaty dnes máme úplně novou knížku o nás zvířatech. Tak se ta knížka jmenuje. No a tahle knížka má i svoje autory, takové tatínky, řekněme, a ti jsou tady samozřejmě taky. Takže příběhy prožil a napsal Lukáš Fischer a obrázky namaloval Matěj Forman. Díky, že jste dnes mými hosty, pánové.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Lukáš, muzikant, autor krásných písniček, scenárista a spisovatel. Matěj je výtvarník, divadelník, scénograf, režisér, herec, zakladatel divadelní společnosti. Prostě vidíte, že je tu se mnou tolik Lukášů a Matějů, že nechápu, že jsme se sem vůbec dneska vešli. Ale pozor, ještě se sem musí vejít jejich zvířecí doprovod. A ten je úplně největší, Lukáši. Ukaž.
3: No tak tady je za mnou samec, zvaný Jack.
1: Vemte ho na klín, ať je vidět.
3: Ale on tady takhle, no panáčku, no. No,
2: Jacku, tady takhle, kdo by ho chtěl vidět pod stolem panáčku. Takový velikánský pes.
1: No prostě zkrátka dobře, díky tomu, že ten pes je takhle strašně malinký, tak se sem dneska krásně vejdeme. Takže samozřejmě se dozvíte i příběh tohletoho pejska. Není to zase tak úplně radostný příběh, ale to my všichni, kteří milujeme zvířata, dobře známe. Takže je jasné, že si dnes budeme povídat o spoustě věcí kolem zvířat a mých hostů. Ale samozřejmě důležitá je i jejich nová knížka. Přinesl jich pár i pro vás, milí junioři. Takže pište, volejte, ptejte se, prostě se zapojte. Při troše štěstí za hodinku bude vaše i svěnováním. Radio Junior @ rozhlas.cz 800 199 199, to jsou kontakty sem k nám do studia. No a vysíláme dnes i díky produkci Daniely Vodrážkové, písničky posílá David Janečka a užijte si to s námi, přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Radia Junior.

0: Život je pes, zpíval Pokáč a my tři, co jsme tady dneska ve studiu, si zase myslíme, že pes je život. Je to tak, že jo?
1: Pes je velká část našeho života.
0: Pan Matěj Forman je dnes mým hostem a Lukáš Fischer a oba přišli díky tomu, že udělali spolu krásnou knížku o nás zvířatech. Budeme si o ní dneska ještě povídat, ale protože my, když tady máme zvířecího hosta, tak se vždycky první věnujeme jemu. Tak já bych se chtěla zeptat na to, jak se vlastně spojil osud Lukáše a tady toho Jackína.
2: No tak Jack je 14-letý pejsek, který měl takový pohnutý osud, protože my jsme si ho vzali z útulku a za týden přišel jeho rodokmen a jsme zjistili, že máme čistokrevného pejska, kud se tatínek byl vítěz nějakých mezinárodních soutěží.
0: Jak on se dostal do útulku?
2: No, protože on měl zřejmě, on měl epileptický záchvaty. Takže někdo, kdo chtěl mít nějakého super značkového psa, tak se ho zbavil tím, že ho dal do útulku. A z toho útulku si ho vzal nějaký starší pán, který se o něj staral. A pak, když umřel, tak se Jack dostal znova do toho samého útulku. A to už bylo přes 12 let. No a tak se dostal ke mně. Samozřejmě bylo to úplně taková ta klasická scéna, kdy manželka řekne, pojď půjdeme se na něj podívat. A ve chvíli, kdy se zjevil Jack, tak popadla Jacka, málem omdlela, začala plakat a bylo jasný, že už je další člen rodiny. No a, ale co řeknu teda, on ještě potom se stalo asi za dva dny na to, že on jako šel za mojí ženou věšet prádlo, když šla věšet prádlo na balkon a propad z toho balkónu, jako nebylo to úplně vysoko, ale nějaký 3 metry to byly skoro. No a tak prostě doktory a všechno a dostal přitom taky ten epileptický záchvat, jak se leknu. Ale přežil to, tak jsem mu říkal, to je náš parašutista. No a časem si u nás tak jako zvyknul. Začal trošku, jsme ho trošku přibral malinko. No a najednou ty epileptický záchvaty, jak byl spokojený, tak najednou přestali. Musím to zaklepat.
0: Nejdřív ho skoro zabili a pak ho vyléčili.
1: Říká, přibral trošku, no je tlustý.
2: To je to, tak...
1: Tak prostě kus psa, jako.
2: Ve 14 letech už jako studie tu nemusí tak držet, ale myslím si, že i to, že trošku jako nabral na váze, přestal být takový jako urputnej, tak i tomu pomohlo, že nemá ty epileptické stavy a jako dědeček si užívá. No a ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, že to je ruský boloňák.
0: To ruský boloňák. No Matěj, teda přišel dneska taky s pejskem.
1: Já vám ji rád představím. Já mám dole v garáži Žovku. Žovce bylo 12. Už je to taky babička psí, ale a má taky takový, jak je to možné, že ty pejskové k nám přicházejí přes ty útulky a přes ty složitý situace. Mě volala kamarádka před těma lety a ptala se, jestli bych si mohl na pár dní ke svýmu pejskovi, kterýho jsem tenkrát měl ještě takového vestíka tmavýho, vzít venku, že jí zachránili s policajtem prostě ve vesnici, kde byla na řetězu, půlmetrový řetěz, bez jídla, bez vody, vychrtlá, ale že to přežije, když si někdo vezme na chvíli k sobě a pak se najde majitel, no. Tak jsem to zkusil, se Sulťákem, s tím mým pejskem si dali dohromady a prostě byl to neřízená střela a dneska je to babička, která si dělá úplně, co chce a člověk musí respektovat. Když nechce jít se mnou, tak ji musím nechat v autě. A moje auto, to je taková velká psí bouda, tam Žofinka teďka odpočívá, spí a já jí to budu vyprávět, co jsme tady zažili.
0: No já musím říct, že jeden z pejsků, kteří jsou kolem mě, Gump, tak ten teda taky je nejradši, když může zůstat v autě a my to taky hodně respektujeme.
1: To mají rádi.
0: Teď tady přišel dotaz na Lukáše. Ahoj, má váš host něco společného s Gumpem? Předloni jsem u vás vyhrál kartu Gump a knížku Jsme dvojka. No tak jo, je to tak. Lukáš je vlastně člověk, který se podílel na psaní scénáře filmu Gump, takže máš, Honzo, pravdu. A Honza taky ještě píše, že pejsky má moc rád, ale kvůli alergii mé sestry nemůže pejska mít. No, takže vidíte, že e-mail radiojunior@rozhlas.cz funguje a je tady ještě dotaz na Matěje. A já si musím trošku smát, poslala ho Tereska a Bětuška a píšou, musí být scénograf šikovný.
1: Holky.
0: Vyrábíte si sám také kulisy?
1: To je krásný. Já myslím, že náš život jako scénografa, ale pozor, my jsme takový pouliční kočovný divadlo a taky jsme začínali jako loutkový divadlo a tam se nehraje jako ve velkých kamenných divadlech na to, kdo je technik, kdo je herec, kdo je osvětlovač. Tam dělají vlastně všichni všechno velice často. Cestuje se v karavanech a to máme všechno za sebou a zažitý. A v tomhle stylu života a je opravdu, musí být člověk opravdu šikovný, nejenom si to vyrobit, naskoušet, pak si to sám zahrát, ale taky si to sám postavit, sám si to složit, sám si to uskladnit, sám si to převést. Ano, děvčata, člověk musí být šikovný, ale hrozně bych vám přál takovou práci mít.
0: No já doufám, že holky jsou taky šikovné, takže děkujeme za dotaz. Ještě jednou připomínám, že máme ten e-mail radiojunior@rozhlas.cz a kdo z vás nám napíše nějaký podobně krásný dotaz, tak může dneska získat knížku o nás v zvířatech, kterou napsal Lukáš Fischer a ilustroval Matěj Forman a to jsou moji dva dnešní hosté. Tak a my si teď dáme písničku a po ní budeme v tom povídání pokračovat.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsou mými hosty Lukáš Fischer a Matěj Forman, spisovatel a výtvarník. Napsali knížku o nás zvířatech a my si vlastně o ní teď chceme chvilku povídat, protože ta knížka vlastně přináší takové příběhy zvířat, ale hlavně tak jejich lidí. A Lukáš, to pozbíral, to je vlastně pozbírané od tebe za celý život, viď?
1: No tak jo, no tak v další život ještě jsem neprožil, tak zatím jenom to za to, co jsem prožil. Ale musím říct, že takhle, jsou tam úplně jako věci úplně pravdivé, jak ze života, pak jsou tam něčím inspirované taky příběhy a pak jsou tam i celé literární příběhy, které jsou jakoby vymyšlené, ale zase vycházejí z nějakých skutečností, které jako jsou pravdivé. No.
0: Já jsem tady u krávy, ale chci říct, že mě strašně potěšil Matěj, jak nakreslil čivavu a buldoka, protože to jsou moji milovaný psy.
2: Jo, se musím znovu podívat.
0: Bleška Jošiho pytelky. Ta bleška.
2: No jako je velká výhoda, když máme internet, že si můžeme teďka opravdu dopřát každý detail z té přírody prakticky je k dohledání. Ne každý zvířátko je tak často na internetu a tolik fotografií a obrázků, ale jsou zvířata, které jsou vyfocený milionkrát a člověk, jako dřív jsem to hledal v knížkách,
0: buldok.
2: No, buldoka jsem si užil taky.
0: Já miluju samozřejmě buldoky, mám i jednoho doma, strašně taky takovýho tentokrát hodnýho, takže já jsem se úplně nad těma obrázkama tady jsem se, ale vy jste vlastně tady musel nakreslit strašně moc zvířat. No. Vy byste mohl už nějaký ten brému zvířat, otlas zvířat ilustrovat.
2: No mě to bavilo, já jsem vlastně nečetl tu knížku celou dopředu, četl jsem ji vždycky ve chvíli, kdy jsem ilustroval, tak jsem četl tu každou povídku a šel jsem po ní, jako někdy i jsem přečet prostě stránku a pak druhou stránku, abych jako byl opravdu v tom příběhu teď a tady a takže jak se vynořovaly zvířata, tak jsem na to reagoval, ale taky jsou tam obrázky, které jdou tak trošku jako za roh toho příběhu, že neilustrují přímo to, co člověk čte, ale malinko rozvádějí tu atmosféru, situaci nebo myšlenku a samozřejmě ve chvíli, kdy Lukáš začal psát vážné věci, jakože tam nejsou všechny povídky, jenom jako legrace, sranda a zábava, ale který tam jsou a jsou krásný a jsou vtipný, ale jsou tam i vážnější věci na zamyšlení, tak tam jsem měl větší problém. Jak nakreslit okamžik třeba z války, nebo jak nakreslit okamžik nějakého takového odchodu člověka, toho stáří, že jo? A všichni známe ty příběhy, ne úplně veselý, když jako má starší člověk, který žije sám zvíře u sebe a teď si tak představuje, kam potom to zvířátko přijde a co s ním bude dál. A to tak, i toho se tam Lukáš dotýká a proto si myslím, že ta knížka je vlastně jako výjimečná tím, že je tak široká v té škále, o čem vlastně z toho našeho života se zvířatama vypráví toho tolik. No.
0: Mně se moc líbí ten název, že o nás zvířatech, jako že i my jsme trochu zvířata, což samozřejmě jsme, ale to propojení lidí a zvířat je v téhle knížce opravdu moc krásný a já jsem taky Lukášovi říkala, že ze všech jeho knížek se mi tahle ta líbí nejvíc. A ty máš, Lukáši, nějakou tu povídku obzvlášť rád? Máš nějakou nejoblíbenější z té knížky?
1: No já jsem v podstatě jednoho dne, tam byla taková historka o myších, co se nám dělo, nás navštívili po letech myšáci a tak měli doma, to běhalo pod stolem myši a tak. No a tak jsem řekl, tak o to napíšu povídku a pak vlastně jsem začal psát ty povídky jako tak, co jsem si pamatoval nebo co jsem zažil, pak do toho jsem si něco i vymýšlel. No a pak jednoho dne jsem napsal právě povídku o takovém starém pánovi, který má pejska. A vlastně, když ta povídka skončila, tak jsem říkal, no a teď už skončí ta knížka, protože vlastně tam už nevím, co bych dál vymýšlel. A tak vznikla ta knížka vlastně jako takový proud vyprávění, který vždycky ráno napadlo, jak jsem to přes den zpracoval a za 3 týdny byla napsaná. Když to bylo napsané, tak jsem to nechal tak, jak to bylo. Už jsem nic neměnil jsem pořadí těch povídek. V podstatě jsem to bral tak, že něco mimo mě to napsalo a já jsem byl jenom ten zapisovatel. Tak no, to vzniklo.
0: Je zajímavé, že to, o čem oba dva jste teď mluvili, vlastně Tak to z toho se tady dotýká Bára, která píše, máme doma pejska Voříška od paní, co musela jít do LDNky a už se nevrátila, příbuzní ho nechtěli a tak je u nás. Je to ještě čerstvé, je ustrašený, ale už si přijde sám pro ňamku a pohlazení. Báro, to je moc krásný, že jste se takhle ujali toho pejska, protože já mám taky jednoho takového po paní, která umřela. A vlastně i Matěj se tady zmiňoval, ale pro Matěje je tady dotaz od maminky, zdravíme maminku, ptá se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojčat, co hráli v trilogii Homolkovi.
2: No jo, jak říká můj brácha, my jsme svůj vrchol kariéry zažili v šesti letech už, je to tak?
0: No jo, všichni máme ty filmy, máme všichni rádi, ale myslím si, že i díky tomu, že jsou tam takovýhle dva kluci rošťáci.
2: No já jako když se na to dneska podívám, tak to samozřejmě vnímám úplně jinýma očima, z toho dětského herectví si za stolik nepamatuju, ale přece jenom nějaký takový věmy nebo situace pořád bych ještě jako tak v tom podvědomí se můžou vynořit, ale když to vidím, já myslím, že ta síla těch filmů je samozřejmě v tom, jak to pan Papoušek jako vyslovil, jo, takovej ten náš prostě způsob života a uvažování, ale pak je tam prostě pan Šebánek, jo, pak je tam Franta Husák, pak je tam ta Helena Růžičková a paní Motlová a to prostě, když se na ně dívám dneska, jo, a já jsem to viděl v Karlových Varech na takový obnovený premiéře toho remasterovaný, ty kopie zdigitalizovaný a jako to kino plný lidí, který už ani ty herce neznají, že jo? My jsme s bráchou jako jediný, který z Homolku ještě něco můžou k tomu autenticky říct, tak se to kino reaguje, směje se, záchvatí smíchu, ale taky zatrne, jo? Protože ona to vlastně je taková jako v pravým slova smyslu tragikomedie.
0: Taková sondička.
2: A když prostě Šebánek říká, já je inteligentní člověk ví, že když někdo na někoho tluče, tak na něj tluče proto, aby netlouk. Jako, nevím, prostě člověk to musí promýšlet pořád ty hlášky a pak najednou zjistí, že jsou to takový moudra, který opravdu platí do dneška, jo, a myslím, že ty herci a ty, to obsazení, že vytvořili opravdu archetypy českého člověka a že se přenášejí dodnes.
0: Je zajímavé, že předtím byly filmy hodně takové jako ušlechtilé, všichni byli krásní, načančaní a s touhletou vlnou, kdy přišli prostě opravdu lidi, že jo, do těch filmů, tak vidíte, ty jsou živý pořád.
2: No ale jako přesně, když prostě ten děda Šebánek poprvé v životě snad jde do toho lesa prostě udělat si ten piknik a najednou přijde na to, jak ten les je krásný a hned by tam jako nutil všechny lidi, aby tam museli jít, jo, to je taková jako reakce, tak když už já jsem to tak jako teď teda opravdu vymyslel, taky všichni měli, no, já se v něm úplně poznávám dneska.
1: Já ještě jenom chci říct, že vlastně my jsme s Matějem spolužáci od 15 jsme chodili na gymnáziu, třídy jedný a tam jsme jako samozřejmě kamarádi na blbli a takže my jako spolužáci tenkrát jsme byli schopni rozeznat Petra od Matěje. Ale teď bylo hezký, že se vlastně byl taky dotaz, jsme byli na knižním veletrhu, jsme měli nějakou besedu a teď tam přišla nějaká paní si nechat podepsat fotku Homolkových a říkala tady Matějovi, a teď mi řekněte, který je z vás Petr a který Matěj. A Matěj upřímně řekl, tak to vám milostivá paní už ne, jako neřeknu.
2: To opravdu neřeknu a dokonce vím, že i naše máma by s tím měla problém. Jo? Mimochodem, knížku jsme věnovali našim mámám, který už tady nejsou mezi námi, ale byla to taková krásná moje příležitost pro mě, jakoby na ní v tomhle smyslu jako vzpomenout nebo ji nějakým způsobem přiblížit k té práci, protože vím jednak, že by tu knížku strašně ráda a že by se jí líbila a pak máma prostě, to byl jeden velký milovník zvířat, asi to máme po ní a její labradoři se měli a mají do dneška teda s bráchou Radimem jako ve vatičce, no.
0: A to
1: tak
0: je pravda.
1: Musím říct, že moje maminka taky byla milovnice zvířat. No. A hlavně ona byla z vesnice, takže tam byly koně a psy a všechny možný zvířata domácí.
0: No, jsme správně tady mezi námi zvířaty, takže milí junioři, pokud chcete s mými hosty taky něco probrat, můžete nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete taky vlastně dneska tady získat knížku novou, o které si tady povídáme. Lukáš Fischer je její autor a Matěj Forman nakresl ty krásné obrázky. Takže radiojunior@rozhlas.cz.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.
3: Mezi námi zvířaty je pořad o zvířatech a lidech samozřejmě. Mými hosty dnes jsou Lukáš Fischer a Matěj Forman. A vy jste poslali další dotazy, děkujeme za ně. Denisa píše, knížkou jsem listovala a vidím, že tam je vlčák paní Olmerové a je to moc krásně ilustrováno. Samozřejmě to Matěj ilustroval. Chci se pánu zeptat, jaký mají názor na pokusy na bíglech, co se testují v českých laboratořích. Po 2 letech jsou dáváni do útulků, převážně do Plzně. Pejsci tam poprvé vidí trávník, který neznali, protože žili v kotcích a pak odcházejí do adopce. Posílám fotku těch smutných psích očí. Tak Deniso, já doufám, že jednoho máš doma, tady toho pejska. No a předávám tvůj dotaz.
4: No jejda, no to... Bavit se o vlčáku, vlčákovi paní Olmerový by bylo snažší. Tam Lukáš popsal krásně tu situaci a toho vlčáka. A myslím si, že ten okamžik v té povídce, kdy ten pes prostě si takhle přilehne jako na pohovku, jo, a přitulí a udělá takovou tu jistotu, že to není jenom pro toho psa jistota, ale ten člověk takhle zahrábne do tého srsti a najednou je prostě je doma a je to pocit nějaký blízkosti, který ty zvířata taky dávají, no. Ale s těma osudama těch bíglů, to je opravdu jako vážit si každého člověka, který to veme na sebe a vysvobodí toho pejska z toho, co prostě ho potkalo, no. Já to neumím úplně komentovat. Spousta lidí řekne, že to je vlastně pro nás, pro lidi důležitý, ale kdyby jsme byli u toho blíž, tak bychom možná takhle úplně jednoznačně to neviděli.
3: No vzhledem k tomu, kolik výrobku už na sobě má nápis netestováno na zvířatech, tak ono to třeba asi jde jinak, že?
4: Ale já mám hodně kamarádů a kamarádek, který už nakupují ve obchodech, kde ty výrobky mají naopak tu cedulku netestováno. No? Tam je nějaká naděje, že to nemusí jít jenom tou cestou toho testování na zvířatech, aby to pro nás bylo dobrý, ale pro ně to je prostě...
3: Třeba se my lidi posuneme do nějakých vyšších pater, které budou pro nás milovníky zvířat příjemnější.
4: No, a jako souvisí to i s tím, jaký ty pokrmy člověk potom jako jí. A já nejsem ani přísnej vegetarián, ani vegan, ale na druhou stranu jako vnímám to, že když vidím prostě v obchodě takhle narovnaný v plastový krabičce prostě 50 kuřat z jedné drubežárny, tak si představím hned to, co všechno museli prožít a projít tím a budu hledat radši to kuřátko, který prostě aspoň vyjelo po trávě a ne proto, že bude lepší, to bude 100% lepší, ale prostě proto, že takhle to jako je přirozená věc na vesnicích. Ty zvířata mají rádi a pak prostě si myslím, že je úplně jinak vnímá člověk jakoby ten vztah i k tomu hospodářskému zvířeti. No.
5: Já bych ještě chtěl říct, že si vážím každého, kdo si veme nějakého opuštěného pejska nebo z útulku a musí počítat s tím, že třeba ten pejsek má nějaké v sobě traumata, nějaké rány na duši, že třeba občas to opravdu není jednoduchý, znám příběhy opravdu, kdy ten pes už je tak jakoby tak vlastně v takovém stavu, že je i třeba nebezpečný a pro takovýho potom najít někoho, kdo si ho vezme, je opravdu těžký, ale pořád se tady takový lidi najdou, takže aby jsme nebyli takový jako smutný moc, tak si myslím, že ty lidi mají v sobě i tu možnost těm pejskům dát nějakou druhou naději, druhou šanci a že to myslím si, že se to povedlo i díky třeba tomu filmu Gump nebo těmhle s těm všem možným obětavým lidem v České republice, který kolem těch pejsků udělali za posledních 10 let vlastně takový jako nový pohled na ty útulky a na tu záchranu těch pejsků, a myslím si, že se mají ty pejskové dneska asi už líp u nás, než se měli třeba dřív, takže tohle beru jako, že je to takový na správný cestě. Mm-hmm.
3: No, já jsem třeba byla překvapená, když přišel Matěj, že má teda pejska vlastně jako zachráněnýho taky z nějakých špatných podmínek, protože já jsem měla vždycky vaši rodinu. Já bych měla asi říct, že tatínek Matěje a jeho bratra Petra je vlastně jeden z našich nejslavnějších filmových režisérů, pan Miloš Forman. Já teda miluju všechny jeho filmy a kdybych měla vyprávět své zážitky z jeho filmy, tak by to tady bylo na 3 dny, ale miluju Valmonta. Strašně miluju Valmonta. A můj tatínek, který mě jako vzal, když mi bylo asi 15 a řekl, ty musíš vidět Hoří má panenko.
4: Jo,
3: tak já jsem z toho filmu dostala klepavku a takový trošku jako záchvat, jak prostě je ten svět jako hroznej. Jo. Takže a to se mi už nikdy v životě nestalo s žádným jiným filmem a režisérem, aby na mě takhle hrozně, jeden ten film na mě zapůsobil úplně krásně a jeden takhle úplně jako, takže já strašně se skláním před panem tatínkem, ale já jsem si vždycky myslela, že vy máte prostě labradory. Jo?
4: Jo.
3: A teď jste mě překvapil, že jste přišel s tím útulkáčem.
4: No, my jsme, že táta jsem přijel v 80. letech za takových velice jako dramatických a výjimečných okolností točit film Amadeus. A to byla velká událost jako pro nás, pro rodinu, samozřejmě, že to táta chvilku mohl bejt a v té době žil v Americe a nemohli jsme cestovat tak jednoduše, takže jsme se vídali málo, ale hlavně přijel celý ten velký štáb a byla to prostě událost. A předtím natáčeli v Londýně, nebo prostě táta byl v Londýně, v Anglii, a přivezl si tam odsaď labráka, labradora, prvního, který říkal mu Zeman Luděk se jmenoval, měl takovou velikou obří labradoří hlavu a to je známka takového kvalitního jako čerstokrevného psa. A tady už tenkrát ty labradoři taky šli do módy, ale bylo jich málo, takže jak se křížejí potom pejskové mezi sebou, tak to nedělá dobře, jo? Začnou být nemocný a tak dále. Takže všichni ti chovatelé, když se dozvěděli, že tady je prostě výstavní labrák, tak chtěli, aby jim nakryl fenku a aby byly štěňátka. No a z toho jednoho vrhu jsme my dostali s bráchou od táty potomka Zemánka, našeho prvního labráka, ten se jmenoval Humphrey, a od Humphreyka, který zase nakryl další fenky, tak začal se šířit ten rod. Nám se bohužel nepodařilo toho našeho psa jakoby uchovnit, nebo jak se to říká, nemohl být ten takzvaný papírový pes. A my jsme nakonec byli rádi, protože o ty papír nešlo, že jo? Šlo o to, že jsou to krásný psi a má je člověk rád. No a z toho vrhu, jak to postupně se dostávalo mezi lidi, ty štěňata, tak se mi stává to, co se mi stalo teď tady s váma, že občas přijde někdo a říká, já myslím, že jsem měla pejska z toho, a tam jsou prostě v té řadě, kdybych je měl jmenovat, tak je asi 3 nebo 4 takový slavný jména fenek nebo psů, ze kterých potom se šířil ten rod toho Zemánka tátovýho dál a dál, a tak tady zanechal v Čechách takovou zajímavou stopu.
3: No, to je to pravda, že vlastně v té době tady těch labradorů zase tak nebylo, ale velice spopulárnili, že jo, ti pejskové.
4: Ale my jsme potom měli v rodině těch psů mnohem víc a měli jsme jednu chvíli v domě s bráchou dohromady a s našimi partnerkama a ženama dohromady asi 6 nebo 7 psů jako v jednom domě, a tak se to různě proměňovalo a to už začala ta období těch nalezenců a těch pejsků, který prostě potřeboval někdo vzít k sobě, a pak se to začne různě množit. A pak to bylo taky období toho našeho cestování s divadlem a tam zase do karavanu jsme měli naštěstí v té době většinou takový pejsky jako vestíky nebo takový menší odrůdy, protože já jsem jednu dobu žil v karavánku s partnerkou a se 4 malýma psama, takže to nebylo, a karavánek to není dům. Tam se prostě, že jo, a ty pejskové.
3: Tam by se 4 labradoři.
4: No ne, to by se, ale jako pořád to nějak pokračuje, ale teď už prostě labráci máma zůstala věrná labrákům a my jsme začali spíš mít vztahy s těma nalezencema.
3: A má Lukáš taky nějaké takové plemeno v srdci zabodnuté? Jako?
5: No tak jednou se chci říct, že o tom Hamplíkovi v těch laboratorech se píše i v té knížce naší společný. Aha. Takže vlastně i to byl takový den, že jsem si říkal, tak to musím zavolat Matějovi, jestli by to nechtěl ilustrovat, že vlastně tam bude a třeba i o něm.
4: No ale já vám řeknu, že jsem věděl, že se tam píše jako o našem psovi a asi trochu i o nás. A já jsem si tu povídku nechal na ilustrování až skoro na konec, protože jsem se bál, že kdyby se mi nelíbila, nebo tam Lukáš to napsal tak nějak, že by se mi to nějak dotklo, takže by mi to zkazilo ten pocit z té práce. Naštěstí ne, jo, ale opravdu jsem takticky si řekl, hele, kdyby ta povídka byla blbá, tak radši budu ilustrovat jako na poslední chvíli a neskazím si tím tu práci. Ale není blbá, je dobrá a obrázky tam taky jsou.
3: Všechny jsou dobrý, všechny obrázky jsou krásný, prostě je to senzační kniha, kterou dneska, milí junioři, u nás můžete taky získat za svůj dotaz nebo za nějaký přípodotek, který věnujete našemu dnešnímu vysílání. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Teď si dáme písničku a po ní si to ještě všechno dopovíme.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsme tady ve složení Lukáš Fischer, spisovatel, scenárista, Matěj Forman, divadelník, výtvarník, a máme knížku o nás zvířatech, kterou dali společně dohromady, je moc krásná. A my vlastně teď vybereme dva z vás, kteří jste nám napsali a kteří tu knížku od nás dostanete. Máme 9 e-mailů, takže já bych poprosila Matěj, aby řekl jedno číslo od 1 do 9.
1: Říkám 2.
0: Dvojka. Dvojka je Tereska a Bětuška a ptali se, jestli je scénograf šikovný, no, jestli musí být šikovný.
1: No to mám radost, že jsme se k tomu vrátili, protože jsem chtěl říct holkám, že každý je na něco šikovný, takže nejenom scénograf musí být šikovný, ale někdo, jako tady holky, určitě jsou taky šikovný, ale třeba zase na něco jiného. Tak to byl pro mě krásný dotaz a jsem šťastný a rád, že si tu knížku můžou rozdělit.
0: Já myslím, že z toho budou mít radost, a já chci říct, že já jsem tak strašně nešikovná, jo, že já, mě to, ale vůbec mi to nedotýká ten dotaz, abych řekla pravdu, ale kdybyste po mně chtěla, abych vám vyrobila cokoliv, tak byste spakal nad vejdělkem, ale prostě zkrátka dobře, takže já to úplně chápu. A Lukáš teda, no.
2: Já dám 7.
0: 7, oblíbené číslo 7, a je to Bára, která má pejska Voříška od paní, a to je hezký zase, že jo, tam má, a ptala se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojčat, takže i to bude i pro maminku knížka. To bude i knížka pro maminku, takže Báro, pošli adresu a prosím vás, holky, taky pošlete adresu a my vám pošleme knížky. Tak a teď jsou tady další dotazy, které musíme rychle zodpovědět. Chce pan Fischer napsat další scénář o nějakém pejskovi?
2: No tak já jsem psal scénář, ale bylo to na základě knížky mýho kamaráda Filipa Roška, takže pokud by to mělo být o Gampovi nebo něco podobného, tak to by musel nejdřív pan Filip Rošek napsat něco nového a chtít, abych si spolupracoval na nějakém filmu. No a co se týká nějakého scénáře mého, mám udělaný jeden scénář, ale to je taková spíš komedie o starém kyně, a uvidíme, jak to dopadne, a když to dopadne dobře, tak pak zase bude třeba čas udělat nějaký scénář jiný. Samozřejmě s těma zvířatama je to vždycky takový pro mě atraktivní, protože ty zvířata, ty když hrajou, tak hrajou prosto přirozeně. Tam u zvířat nikdy nevidíte žádnou přetvářku.
0: Já vám přečtu něco, co vám udělá radost. Posílám pozdrav a poděkování za tenhle krásný pořad, u kterého i slza ukápne. Miluju přírodu a zvířata a hlavně pejsky. Měla jsem bíglí holčičku, která mi po osmi letech hodně chybí. Děkuju za skvělé hosty, z kterých láska ke zvířatům čiší. Děkuju, že takový lidé ještě jsou, Lucka.
1: No tak to moc děkujeme, to bylo krásný, to jste nás potěšila.
0: My taky, Lucko, moc děkujeme, a já myslím, že jestli si, Lucko, někde poblíž Praze, tak možná, že by si se tady s mými hosty mohla zítra setkat i osobně. Je to tak?
1: No jo, tak my jsme ještě nezmínili, že zítra přichází okamžik pokřtít knížku, a to bychom rádi udělali na lodi Tajemství, což je takové plovoucí divadlo, divadlo bratří Formanů, naše letní scéna. Kotvíme na Rašínově nábřeží, to je mezi Palackého a Železničním mostem, a ten křest knížky doprovodí ještě jeden křest, a to je křest CDčka kapely Gentlemani, ve které je tady Lukáš přímo kapelmajstr. A začínáme zítra v 7 hodin večer, tu knížku tam budeme mít, dá se tam koupit i s nějakou slevou, dá se tam nechat podepsat, a kapela bude hrát, Lukáš bude bušit do kytary a já budu sedět u stolku a kreslit obrázky do knížky.
2: Asi by se slušelo říci, že nám tu knížku přijde pokřtít paní herečka Iva Janžurová, která dnes slaví 85. narozeniny, takže jim tímto přejeme všechno nejlepší, no, hodně zdraví.
1: No a k tomu musím připojit, že druhým jako mým vlastně zase přáním bylo, že by se u toho objevila i paní Uršula Kluková, kterou já osobně znám jako jen tak jako letmo, ale naše máma s paní Uršou byly kamarádky, a ona bude přítomná svým způsobem. A když jsem s ní mluvil a ptal jsem se jí na ten její vztah ke zvířatům, tak jsem slyšel neuvěřitelně krásné historky, co všechno se jí událo a přihodilo, a samozřejmě má pejska, ale vyprávěla mi toho mnohem víc. Takže to jsou takový naše dvě kmotry, ale jak to bude zítra dopadne na lodi tajemství, to se uvidí.
2: To je tajemství.
0: To je tajemství. To je něco. Já bych vám strašně ráda poděkovala za to, že jste dnes přišli sem k nám. I samozřejmě Jackinovi, který je přítomen, protože tohle ty naše zvířecí setkání úterní jsou pro mě vždycky takový jako nejkrásnější.

0: bere spousta věcí do života a učí se mít rád, učí se starat se, učí se určitý něhy a prostě zvířátka, domácí zvířata i hospodářský patří k nám k životu.
1: No já mám starýho papouška, 35 let, a ten se raduje z každého dne. A dneska, když bylo sluníčko, tak jsem ho slyšel, jak si povídá, zpívá, je veselý, směje se. Takže tohle bych přál každému člověku, ať se tohle naučí.
0: Povídejte, zpívejte si a buďte veselí.
1: Když je hezký jako den, tak buďte rádi.
2: Mými hosty dnes byli pan Lukáš Fischer a pan Matěj Forman. Já vám moc děkuju za návštěvu zde mezi námi zvířaty.
0: Děkujeme.

0: что-нибудь?
1: Ну, я ничего не могу сказать.
2: Заспал си вечерní pohádku?
3: Utekla ti víkendová hra?
2: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
3: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
2: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
3: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
2: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Pojď, čekám pod schodem, vezmi si věci a pojď, neřeš furt, co máma, vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj, co nakecaj.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci.
2: Ahoj přátelé, začíná Klub Rádia Junior, ze kterého vás zdraví Jana Richterová
1: a Ondra Holan. Dneska nás toho čeká spousta.
2: Nejdřív si poslechneme zprávy, pak přijde Matěj Vavříček ze společnosti Kroužky, poslechneme si reportáž,
1: kterou natočil právě Ondra Holan. Já už se na to, Ondro, těším. Odkud vlastně bude?
2: Tak o víkendu jsem byl na autobusovém dni Pražské integrované dopravy, takže odtamtud, a líbilo se mi tam, takže to chci ukázat posluchačům.
1: Tak to je super. My toho máme před sebou hodně. Já už jenom doplním, že je úterý 19. května přesně 17 hodin. Takže teď už jsou tady zajímavosti.
0: Minutové zprávy.
2: Vědci objevili malé ledové těleso s atmosférou, které leží na okraji sluneční soustavy. Objev je překvapil. Dosud byla atmosféra u takovýchto těles za drahou Neptunu potvrzená jen u Pluta. Nově objevené těleso je označováno jako 612-533. Nachází se v rozsáhlé oblasti za drahou Neptunu, kde obíhají tisíce podobných ledových objektů.
1: Návrat divokých koní pokračuje i letos. Transport koní Převalského do Kazachstánu v režii Zoo Praha a jejich partnerů začne už příští týden. Stane se tak téměř přesně po 15 letech od prvního pražského transportu koní do Mongolska. 8 převaláků, vůbec poprvé 4 hřebci a 4 klisny, zamíří do Zlaté stepy na palubě letounu armády České republiky. Vojenské letadlo přepraví v neděli 31. května nejprve čtveřici koní z Prahy a poté se vrátí do německé metropole pro 4 jedince připravené v tamním Tierparku Berlín.
2: No a k počasí. Dneska máme oblačno až polojasno. V průběhu dne místy přehánky, ojediněly i bouřky. Nejvyšší denní teploty jsou 18 až 22 stupňů Celsia. No a zítra bude velmi podobně jako dnes. Koncem týdne a o víkendu můžeme ale čekat tropy, které na nás míří z Afriky. U nás naměříme v průměru 30 stupňů Celsia, no a například ve Španělsku mohou teploty vystoupat až na 40 stupňů Celsia.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. No a mě by teďka zajímalo, co nového ve světě sportu. Ondro, víš o tom něco?
1: Tak vzhledem k tomu, že se teď koná mistrovství světa, tak tady mám aktualitu, že Česko se včera na mistrovství v hokeji utkalo se Švédskem a zvítězilo 4-3. Napravilo tak prohru se Slovinskem. Zápas se Švédskem byl včera divoký a napínavý. No a dalším soupeřem pro českou hokejovou reprezentaci bude zítra Itálie, takže pokud se chcete dívat, tak ho nepropásněte, protože zápas začíná v 16:20.
0: No vidá, a pak se může rovnou navázat na Klub Rádia Junior. To je super, určitě se o tom bude mluvit i tady ve zprávách. No ale holky a kluci, o sportu možná bude řeč i za chviličku, protože existují třeba sportovní kroužky. Ondro, navštěvovala jsi někdy nějaký sportovní kroužek?
1: Sportovní ne, ale jiné kroužky ano.
0: No a právě o kroužkách si budeme povídat s Matějem Bavříčkem, který přichází ze společnosti Kroužky. Možná, že mají kroužky i u vás ve škole, takže si poslechneme, co se chystá na prázdniny.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior.
1: No a teď už je tu Matěj Vavříček, který má ve společnosti kroužky na starosti tábory a spoustu zábavy. Ahoj.
2: Ahoj. Dobré odpoledne všem.
0: Matěji, kroužky, my jsme si tady v Rádiu Junior povídali o kroužcích mockrát, jako o společnosti kroužky, ale taky o těch kroužkách, které vy tam nabízíte. Tak pro ty, kdo to neslyšeli, pojďme říct, co dělá a nabízí organizace kroužky.
2: Tak, máme toho opravdu hodně. Tak samozřejmě, jak už říká název, tak nabízíme kroužky. Kroužky jsou různě zaměřený, myslím, že se vybere úplně každý, takže pokud chtějí děti tančit, cvičit, sportovat, ať už hrát florbal nebo fotbal, nebo kreativně tvořit, učit se angličtinu nějakou zábavnou formou, programování se mohou učit, takže všechny tyhle ty záležitosti nabízíme v rámci těch kroužků, to jsem ani nevyjmenoval všechno, a pak se věnujeme také příměstským táborům.
0: K tomu se určitě dostaneme.
1: V jakých městech vaše kroužky najdeme?
2: Tak to je taky přes celou republiku, bych řekl úplně. Když to vezmu v těch větších městech, tak od Plzně přes Prahu, Hradec Králové, Brno až po Zlín. A jinak samozřejmě netýká se to jenom velkých měst, jsou to i menší města, Chrudim, Pelhřimov a podobně, ale i ty nejmenší obce. Já vždycky, když koukám na ten náš seznam tam, tak to podle abecedy, tak to začíná Baškou, což je taková malá vesnička u Frýdku-Místku, a končí to Želešicema, což je malá vesnička pod Brnem. Takže je to od B do Ž.
0: A od severu? Od severu, od východu k západu.
2: Tak, přesně tak.
0: To je super, ale mě teďka napadá třeba nějaká malá škola, nějaké malé vesničce, zrovna školky, teda kroužky nemá, ale třeba i ve školce můžou být kroužky, že jo? Tak zrovna, když tam třeba žádné kroužky nejsou, co když je tam nějaká nadšená paní učitelka, pan učitel, lektor, kdo by tam chtěl vést kroužky, může se třeba s vámi spojit?
2: Tak to je úplně ta nejlepší možnost. Jakmile existuje nadšený lektor, tak se kroužek určitě dá udělat. Takže tohle je opravdu možnost. Přihlašte se, jestli jste nadšený lektor, nadšený učitel, tak v sebe menší vesničce se najde prostor a může být kroužek.
0: A kroužky to zorganizují.
2: Tak, klidně.
1: Jsou tento rok nějaké nové kroužky? Popřípadě vymýšlíte nějaké další na příští školní rok?
2: Tak, letos vysloveně žádný nový kroužek nevzniknul. Jak jsem říkal, máme docela širokou nabídku. Letos jsme se snažili ty kroužky inovovat. Jo, předělávala se náplň programová, předělávaly se metodiky, aby se to zase nějakým způsobem občerstvilo a přizpůsobilo. Ale v příštím následujícím roce školním tak plánujeme kroužek, který vlastně nabídneme trošku starším dětem, myšleno třeba od 3. do 5., 6. třídy, a bude to kroužek Základy komiksu.
0: Ondro, chodil bys na takový kroužek?
1: Asi klidně, ale asi nemaluju zase až tak rád, ale na zkoušku klidně.
0: Ale třeba by si mohl vymýšlet komiksy. Ono to je taky speciální dovednost, viď?
2: Tak, tak. Určitě to není jenom o těch ilustracích, je potřeba naplnit i ty bubliny.
0: Blíží se prázdniny, s nimi jsou spojené různé tábory. Jaké příměstské tábory se na prázdniny chystají? Protože to teďka chceme probrat, protože toho je spoustu.
2: Tak, příměstské tábory, naše nabídka vlastně reaguje na to, jak jsou zaměřené děti i v těch, vlastně v rámci těch kroužků. Takže nabízíme tábory různě zaměřené, přesně máme sportovní tábor, sportovní záchranáře, takový kombinovaný tábor vlastně. Pak máme tábor, který se zabývá kreativním tvořením, ale je k němu taková specialitka letos, je tam i trošku málo zapletená angličtina. Protože se to odehrává jako v anglických reálích, takže bude vlastně kreativní tvoření s angličtinou. Pak tam máme tábor pro mateřské školy, takže to je vysloveně pro malé děti, a je to tábor jako mořeplavců, to je taková oblíbená tématika s pokladem. Pak tam máme tradiční tábor oblíbený v zoo, dobrodružství v zoo. A možná jsem něco vynechal, a vědecký tábor, tak klasika, takže týden pokusu a objevu.
0: Já myslím, pokusů a omylu.
2: To už jsem se párkrát taky takhle přeřekl.
0: Ale na druhou stranu všichni víme, že když se stane nějaký omyl, tak je to perfektní příležitost k tomu, aby se to nějakým kreativním způsobem napravilo, vymyslelo, jak by to mohlo fungovat. Ondro, který z těch táborů, kdyby ti třeba bylo o kousek méně, by jsi vybral?
1: Tak ten v té zoo by byl určitě zajímavý, jako.
0: No, co se...
1: že v místech, kam se úplně nepodívám třeba.
0: Ano, co se tam vlastně děje na takovém zoo táboře?
2: Tak máme různé doplňkové aktivity do té zoologické zahrady, takže samozřejmě ty děti nějakým způsobem ta zvířata pozorují, zodpovídají různé otázky ohledně těch zvířat, takže musí třeba propátrávat i trošku ty cedule, které v rámci těch zoologických zahrad jsou. Takže je to nejenom o vlastně tom, že to procházíte tu zoologickou zahradu, ale samozřejmě i o tom, že můžete ta zvířata jako blíže poznat.
1: Máte nějaké klasické tábory, na které můžou děti odjet?
2: Tak my neděláme pobytové tábory, my opravdu děláme příměstské tábory, to znamená, jak máme letos heslo, tak přes den s kamarády, večer u maminky.
0: Ono to je taky jistota, viď, Matěj?
2: Je to tak.
0: Tak já si myslím, že teďka bychom si mohli dát písničku a pak budeme ještě pokračovat. Naším hostem je Matěj Vavříček ze společnosti Kroužky.

0: Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Naším hostem je Matěj Vavříček, který je ze společnosti Kroužky. Možná tu společnost taky znáte, možná máte kroužky od nich právě ve vaší škole, ale dneska je tady řeč o příměstských táborech, které se chystají na prázdniny.
1: Matěj, ty jsi specialista na programy na jednotlivých táborech a na pomůcky, které děti používají, no a taky na ty celotáborovky. Jak třeba vymýšlíš celotáborovou hru, kde třeba bereš inspiraci?
2: No tak, vzhledem k tomu, že mám za sebou sám velice dlouhou historii toho, kdy jsem začal jezdit na, jako dítě na tábor, tak jsem samozřejmě plný inspirace z toho, co jsem sám prožil, ale taky jsem vášnivý čtenář různých dobrodružných knih a fantasy žánru, takže já mám opravdu, někdy se až musím hodně brzdit v tom, co samozřejmě vymýšlím, ale jako ta inspirace je všude kolem. Někdy mě inspiruje třeba konkrétně, když se ptal na pomůcky, tak mě inspiruje nějaký opravdu předmět, že si všimnu něčeho, říkám, to by bylo dobrý zapojit prostě do celotáborové hry a pak si vlastně začnu vymýšlet nějaký příběh, který ten předmět má, jako ty děti budou v rámci nějaké aktivity získávat. Takže vzniká to opravdu velice improvizovaně, pokaždé jinak, ale inspirace je dost.
1: No a možná teda k těm pomůckám, tak co nejzvláštnějšího nebo nejzajímavějšího bys mohl jmenovat, co jste třeba používali?
2: No ono trošku je rozdíl právě v těch příměstských táborech a trošku v těch pobytových. Tam se dá, když to tak řeknu, daleko víc jako vyřádit, protože tam vlastně s těma dětma se pracuje nějak dlouhodobě. Tady máte děti, který vlastně ráno se sejdou a někdy se ani neznají. Jo, a jsou spolu týden, takže ono moc takových pomůcek, jako že by byly nějaký pokladové hry a takhle, tak to je tam ve velice omezeném množství. Ale i tak se dá s těma pomůckama vyhrát a teď mám na mysli hlavně to, třeba, že se jim snažíme dělat neobyčejný, teď jsou možnosti obrovský s umělou inteligencí, takže co se týče grafického jako vizuálu těch pomůcek, tak jsme úplně někde jinde a to je můj splněný sen v podstatě, že opravdu člověk udělá krásný, kvalitní obrázky, kartičky, které hledají a když to vztáhnu nějakou konkrétní aktivitu, když třeba se dělí děti do skupinek, ve kterých pak pracují v průběhu těch táborů, tak je opravdu velký rozdíl, jestli člověk rozdá kartičky našubaný a napíše na ně čísla od jedničky do desítky, anebo jestli jim dá nějaký příběh a udělá to obrázkově. A to pak ty děti hrozně ocení a baví je ta samá aktivita desetkrát tolik. Takže asi tak.
0: Jestli si dobře vzpomínám, tak svého času jsme si v rámci kroužku povídali o tom, že existuje nějaký kroužek 3D tisku. Využíváš třeba taky 3D tiskárnu na tisknutí nebo výrobu nějakých věciček na příměstské tábory?
2: Bylo by to hezký, ale je to poměrně drahá záležitost. Ona 3D tisk není úplně pro takovouhle masovou výrobu, my těch dětí máme poměrně hodně, takže tady ne. V tomhle tom určitě ne, bylo by to pěkný, ale nedá se.
0: Třeba příště.
2: Tak.
0: Kde najdeme vůbec všechny informace o táborech? Protože je hodně táborů, je v různých místech možnost si je prožít, tak kde to všechno najdeme?
2: Tak samozřejmě to najdete na webu našem, je to kroužky.cz, takže www.kroužky.cz a vlastně je tam krásný filtr, kdy se můžete opravdu vyhledat lokalitu, můžete si vyhledat typ tábora, který chcete, můžete si vyhledat věkovou kategorii dětí. Vlastně tohle všechno se tam dá najít, rozkliknete si detail, přečtete si, o čem ten tábor je a tím pádem vlastně víte všechno.
0: Zvládne to každý.
1: No a dokdy se můžou děti přihlašovat?
2: Tak můžou se přihlašovat do té doby, dokud je volno. Když to řeknu, některé tábory už jsou naplněné teď, když jsme mluvili hodně o těch zoologických zahradách, tak tam je to hodně populární.
0: Zvířátka táhnou,
2: tam je to většinou rychle pryč, ale jsou ostatní tábory, kde opravdu ještě místa jsou. Teď to samozřejmě ubývá rychleji, je květen, v červnu předpokládáme, že to bude mizet ještě rychleji, ale jako dokud je místo, můžou se hlásit.
0: Tak to je skvělé. A já si myslím, že tábory jsme probrali, nebo jsme ještě zapomněli něco k ním dodat? Možná pak ještě zopakujeme, kde se můžou děti hlásit, ale teďka bude asi nejlepší, když si holky a kluci společně s rodiči ty webové stránky kroužky.cz prohlédnou a propátrají, protože tam se dá najít spousta zajímavých věcí. Ale pojďme k těm kroužkům. Co teďka vlastně v rámci zakončení školního roku ty kroužkované děti čeká? Předvedou se třeba někde, jsou nějaké přehlídky či vystoupení?
2: Tak, to je úplně přesný. My máme k konci školního roku máme vlastně takovýhle akce dvě v roce. Máme zimní akci a letní akci. Zimní akce probíhá na Staroměstském náměstí v Praze. Je to takové, je taková výstava vlastně toho, co se děti během prvního pololetí naučili. Není to jenom pro děti z Prahy. Jezdí do Prahy právě na to pódium na tom Staroměstském náměstí si to užít i děti úplně z jiných regionů. Většinou je to nějaké taneční nebo hudební vystoupení a opravdu to má nádhernou atmosféru. A potom máme letní akci, která se teď nezadržitelně blíží. Ta se dělá ve Stromovce, nebo respektive na Holešovickém výstavišti. Je to kulturní centrum Gauč, které je součástí tého Holešovického výstaviště a vlastně tam potom vlastně letos to vychází. Vždycky je to kolem Mezinárodního dne dětí, ten termín. Letos to vychází na 2.6., což je tuším úterý.
0: Úterý.
2: Takže v úterý od 15 hodin, takže s tím vás srdečně zvu, kdybyste chtěli vidět, co všechno děti dokážou, třeba za půl roku nebo za rok, tak je to opravdu pěkná podívaná.
0: A já musím potvrdit, je tam skvělá atmosféra, člověk může zpívat, tančit i s těmi, co jsou na pódiu.
1: Mě by teď zajímalo, Matěj, jaký kroužek bys jsi vybral ty, kdybys byl kluk?
2: No, tak já bych si jednoznačně vybral kroužek, který zatím nemáme, ale já doufám, že budeme mít. A to je nějaká zálesácká tématika. Jak už jsem říkal, já jsem vyrost na Vinetuovi a prostě moje dobrodružní knihy, takže já určitě nějakého mladého zálesáka, nejvíc tomu asi z toho, co máme teďkon, tak bych si vybral, co odpovídá, tak je asi záchranářský tábor.
0: To se mně moc líbilo, záchranářský tábor, sportovní záchranář, jak se to vlastně propojí?
2: Propojí se to tak, že je tam vlastně určité téma té etapové, celotáborové etapové hry. A my to letos máme jako záchranu expedici vlastně, takže vyrážíte, nebo děti vyráží zachránit ztracenou expedici v pralese. Přičem samozřejmě uplatňují všechny možné techniky záchranářský, mají workshop záchranářský a samozřejmě i takové, proč sportovní, protože tam je dost potřeba mít nějakou kondičku, fyzičku, že jo, tak aby to tak vlastně náplní toho tábora jsou mimo jiné dost sportovní aktivity. Teď nemyslím jako nějaký trénování fotbalu a podobně, ale opravdu jako pohybové hry akční.
0: Záchranář musí mít i výdrž.
2: Tak, taky. Mm-hmm.
0: Ondro, máš ještě nějakou otázku?
1: Aha, na jakém typu táboru se dají podle tebe nejlépe najít kamarádi? Jestli třeba na tom sportovním, nebo na těch hudebních, nebo takhle?
2: Já si myslím, že na každém táboru i na každém kroužku se dají najít kamarádi. Ty děti jsou naprosto bezprostřední. Několikrát překvapuje, že opravdu po pár minutách, po dvou seznamovacích hrách a po dopolední, tak máte pocit, že se ty děti znají od jak živa. Je to naprosto jako přirozený. Ale samozřejmě jsou na sportovních táborech vzniká jiný kolektiv. Jsou tam nějaké kolektivní hry, je to takhle, ale i v rámci těch kroužků, které jsou třeba víc individuální, i těch táborů, které jsou vědecké, tak tam chodí zase trošku jiný typ dětí, ale přesto spolu kamarádi, protože jsou právě třeba rádi, že ten jejich kamarád je stejně zádumčivý jako oni. Takže tam třeba to tolik nešvitoří, ale zase jsou ty děti jsou takový jako stejně nastavený, takže to tam funguje vždycky. Takže.
0: To zní dobře. Když se podíváme na web kroužky.cz, dá se tam najít už nějaká inspirace pro příští rok, nebo dokonce může se už teďka někdo přihlásit na kroužek, který začne v září?
2: Tak zatím to nejde, protože vlastně kroužky startují od 1.6., takže to už je taky za dveřmi, dá se říct, takže od června tam určitě nabídku kroužků na příští školní rok najdete. To se dá i hlásit rovnou a inspirací je tam spoustu fotek. Můžete se podívat na fotky, určitě vás to chytí a představí vám to ten kroužek nejlépe, protože obrázky jsou ta nejlepší, to nejlepší představení.
0: Takže. A já se dívám na datum, je 19. května a 1. června tady bude za 12 dní. Takže odpočítávání začíná. 12, 11, 10. Holky a kluci, neváhejte. Tak víš co, Matěj, ještě jednou si řekneme, kde najdeme všechny informace.
2: Tak, všechny informace najdete na www.kroužky.cz a samozřejmě máme i inspirativní obrázky, fotografie a různá videa máme i na sociálních sítích, takže se můžete podívat i na Instagram a na Facebook.
0: A to vlastně platí i pro rodiče, kteří tak by třeba ve spolupráci se svými dětmi chtěli něco hezkého a zábavného najít. Ondro, jaký kroužek by si vybral ty?
1: Asi programátorský, protože chodím i teď na programování, takže něco takového.
0: To taky existuje?
2: Taky to existuje.
0: Výborně. Takže Matěj, my ti moc děkujeme. Nezapomněli jsme na nic, řekli jsme všechno.
2: Nezapomněli jsme snad nic. Ostatní najdete na tom webu a já vám moc krát děkuju.
0: Tak dneska tady s námi, holky a kluci, byl Matěj Vavříček ze společnosti Kroužky, které najdete na webu kroužky.cz. Matěj, děkujeme a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior.
1: No a ještě než si pustíme novinku z hitparády, kterou nám uvede Klára Nováková, tak bych chtěl jenom připomenout, že se nám blíží vzkazovna, takže pokud máte nějaké písničkové přání pro sebe nebo pro kohokoliv jiného, tak nám můžete zavolat na číslo 800 199 199 anebo napsat na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. No a teď už vám Jana pustí novinku z hitparády, kterou vám uvede Klárka Nováková.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: 19-letý maturant David Málek svou hudbou okouzlil Michala Horáka i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové zas David dostal příležitost hrát ve Fan Zone pro fanoušky této světové megahvězdy. Jaké to bylo? Prohodil s Sheeranem i pár slov. Jak zvládá studium na střední škole umělecko-manažerské v Brně? Židenicích a hudební kariéru zároveň. No a co plánuje po maturitě? Má vedle hudby i jiné zájmy? Tak na to všechno se ho už tuto středu v 7 večer budu ptát já. A na co se ho zkusíš zeptat ty? Pustím ti písničku a třeba hned chytneš inspiraci. Tak jdeme na to. David Málek, usínám.

0: Holky a kluci, posloucháte Radio Junior, klub Radia Junior, máme 17 hodin 36 minut, no a právě teď je tady vzkazovna Radia Junior, takže připomínáme, že nám můžete psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo volat na telefon 800 199 199. No a Jana už tady má přání.
1: Hezké úterý 19.5. Dnes má 34. narozeniny britský zpěvák Sam Smith. Na mém Spotify patří k mým nejhranějším. Dám vám vybrat z jeho písní, které u mě budovaly. Stay with me, Unholy, Love me more a To die for. A Ivo Šum k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, všem do rádia a všem posluchačům, Sylvie z Prahy. Tak milá Sylvie, já bych vzala hnedka tu první písničku Stay with me a Sam Smith.
2: Vzkazovna Rádia Junior.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, teď konkrétně vzkazovnu, no a my tady máme poslední přání, ale pokud jste to teď nestihli, tak nám můžete dál psát svoje přání za další hodinku na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. No a já načte další přání.
1: Dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let, chtěla bych poprosit o píseň The Dead Dance od Lady Gaga. Moc pozdravuju vás, Jano, jste moje nejoblíbenější moderátorka v celém rádiu, jupí! A takový vtípek pro radost, který bych všem chtěla vzkázat. Co je to zbb? Víš, co to je, Ondro?
0: Ne.
1: Komár letící po spátku. Moc díky, Emilka. Tak to jsi mě pobavila. Já se budu představovat couvajícího komára. No, v každém případě, teď nám necouvá, ale přichází Lady Gaga.

0: Holky a kluci, vzkazovna nám končí, ale pokud jste si nestihli o písničku napsat nebo zavolat, tak další vzkazovna tady bude za půl hodiny, takže svá přání můžete dál psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo v 18.15 zavolat na číslo 800 199 199.
1: Přesně tak. A my si teďka jenom připomeneme, že jste poslouchali
2: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: No a teď už je tady slíbená reportáž. Ondro, prosím tě, řekni jako autor reportáže, kam ses přesně vydal?
0: Vydal jsem se na akci Autobusový den Pražské integrované dopravy, ale nebyla to vlastně akce vyloženě jenom na jednom místě, ale byla vlastně po celé Praze, protože po celé Praze jezdily staré autobusy a autobusové linky, takže jsem se projel autobusem a i starou tramvají.
1: Ty ses takhle hezky povozil, tak pojďme se vydat do víkendu, ve kterém nás provede Ondra.
3: 16. května 2026 jste mohli v pražských ulicích zahlédnout historické autobusy. Konal se totiž 9. ročník autobusového dne Pražské integrované dopravy. V rámci něho jste se mohli po Praze bezplatně svést 7 speciálními autobusovými linkami, které obsluhovaly autobusy jako například Karosa B732 nebo třeba autobus Škoda 706 RTO, známý také pod přezdívkou Vajíčko. Mohli jste si tak prohlédnout interiéry celkem 27 historických autobusů z různých období, které jsou už ale z normálního provozu vyřazeny. Všechny linky začínaly i končily na Letenské pláni, která také sloužila jako středobod celé akce. Na ní jste si totiž mohli prohlédnout výstavu všech autobusů, které jezdí po Praze a v okolí. Speciální odtahové vozidlo dopravního podniku Kačer nebo třeba infostánky různých dopravních společností. Zároveň jste si také mohli zkusit vyjet na plošině do výšky nebo si sednout za volant těch nejmodernějších autobusech, které v Praze jsou. Fanoušci dopravy si dále mohli prohlédnout výstavu historických označovačů a jízdenkových automatů. Na akci jste si také mohli poslechnout kapelu Dixie Band, ve které hrají městští strážníci. V rámci akce ale nejezdili po Praze jen autobusy. Mohli jste se také svést historickou tramvajovou linkou číslo 41, která vyjížděla z vozovny Střešovice a tento den měla bezplatné jízdné. Pro Rádio Junior Ondra Holan.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rekapitulace.
1: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

Desátý je Beautiful Life od dua Fast Boy.

0: a ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior. Krásné odpoledne, holky a kluci.
1: Posloucháte Klub Rádia Junior, který právě pokračuje, je právě 6 hodin, no a dneska vás zdraví Jana Richterová.
0: A Ondra Holan. Čeká nás toho hodně. Máme tady zvídavec Evy Sinkovičové.
1: No a dále třeba četba na pokračování.
0: Bude taky vzkazovna a pokud ještě něco stihneme, tak vám to určitě řekneme, ale teďka už jsou tady zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Vědci objevili malé ledové těleso s atmosférou, které leží na okraji sluneční soustavy. Objev je překvapil. Dosud byla atmosféra u takovýchto těles za drahou Neptunu potvrzená jen u Pluta. Nově objevené těleso je označováno jako 612-533. Nachází se v rozsáhlé oblasti za drahou Neptunu, kde obíhají tisíce podobných ledových objektů.
0: Návrat divokých koní pokračuje i letos. Transport koní Převalského do Kazachstánu v režii Zoo Praha a jejich partnerů začne už příští týden. Stane se tak téměř přesně po 15 letech od prvního pražského transportu koní do Mongolska. 8 převaláků, vůbec poprvé 4 hřebci a 4 klisny, zamíří do Zlaté stepy na palubě letounu armády České republiky. Vojenské letadlo připraví v neděli 31. května nejprve čtveřici koní z Prahy a poté se vrátí do německé metropole pro 4 jedince připravené v tamním Tierparku Berlín.
1: No a k počasí. Dneska máme oblačno až polojasno, v průběhu dne místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší den teploty jsou 18 až 22 stupňů Celsia. No a zítra bude velmi podobně jako dnes. Koncem týdne a o víkendu můžeme ale čekat tropy, které na nás míří z Afriky. U nás naměříme v průměru 30 stupňů Celsia, no a například ve Španělsku mohou teploty vystoupat až na 40 stupňů Celsia.

0: Holky a kluci, posloucháte odpolední, vlastně podvečerní klub Rádia Junior.
1: Je 18 hodin 5 minut, no a za chvíli je tady zvídavec, který pustíme. No a už teď nám můžete psát vaše vzkazovná přání na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, pokud si přejete nějakou písničku.
0: No a já bych jenom připomněla, že dneska slaví svátek Ivo, takže všichni, kdo se jmenujete Ivo, přejeme vám všechno nejlepší, krásný den, krásný sváteční den. No a pokud máte nějakého Iva za kamaráda, za spolužáka anebo v rodině, tak popřejte i za nás.

0: Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a když už jsme si tady dovolili popřát všem, kdo se jmenují Ivo a tedy mají dneska 19. května svátek, tak bychom mohli popřát třeba i těm, kdo mají narozeniny. Znáte někoho takového? Ondro, znáš někoho, kdo má dneska narozeniny?
1: Dneska myslím, že ze známých lidí, co já znám, tak nemá, ale můžu se mýlit, nevím.
0: No a to se mýlíš, protože můj oblíbený astronom, který taky chodí do Rádia Junior a předseda společnosti pro temnou oblohu, Pavel Suchan, kterého naši posluchači určitě znají, protože krásně vypráví o hvězdách a o vesmíru a povídal nám tady o černých dírách, tak ten dneska slaví narozeniny, milý Pavle, všechno nejlepší. No ale teďka už se vrhneme na nějaké ty zajímavosti. Je tady
1: Zvídavec.
0: Zvídavec! Tak povoláváme Evu Sinkovičovou.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Ahoj holky, ahoj kluci, milé zvídavky a zvídavci. Zdravím vás u dalšího dílu. Tak jakou zajímavost tu máme dnes? Když je venku opravdu velká bouřka a ohavné počasí, prší, padají třeba kroupy a fouká silný vítr, tak se říká, že se čerti žení, anebo třeba, že venku padají trakaře. Doopravdy ale žádné trakaře nepadají. Znamená to zkrátka, že to, co se venku děje, je pěkné nadělení. Představte si ale, že opravdu mohou občas z nebe pršet různé podivné věci, třeba žáby nebo ryby. Jde o poměrně běžný meteorologický jev, o kterém je mnoho záznamů nejen ze současnosti, ale také z historie. Často se tento úkaz objevuje v oblastech, kde je běžný výskyt tornád. Proto si to s nimi odborníci přirozeně spojují a domnívají se, že déšť žab, případně ryb a jiných nezvyklých věcí může být způsoben tornádem, které nasaje živočichy do atmosféry a dříve nebo později díky utlumení jevu a také gravitaci začnou živočichové padat k zemi jako déšť. Silný vítr nasaje zvířata klidně i z mělkých vod, většinou jde jen o nasátí prachu, ale může jít i o větší věci. Je dokázáno, že uragán snadno unese ptáky i menší zvířata. Mohutný vír vzduchu zase představuje takovou sílu, že je schopný pohnout železničním vagónem nebo vyrvat i z kořeny největší stromy a pobořit domy. Rychlost tornáda může být i 500 km v hodině. Když se mu tedy dostane do cesty nějaký vodní tok, může nasát jeho obyvatele. Nešťastní živočichové jsou pak přemístěni i stovky kilometrů daleko. Ale nebojte se o ně. Záleží sice na teplotě a délce pobytu v povětří, ale většinou jsou žáby nebo ryby po dopadu sice zmatené, ale živé. Tornádo dokáže unést dokonce i člověka. Malou indiánskou holčičku takto pohltilo tornádo a upustilo ji o skoro 20 kilometrů jinde. Zaznamenané případy padajících objektů pochází třeba z Mexika, Londýna, Srbska nebo Walesu. Kromě žab a ryb padaly také medúzy nebo třeba pavouci. V některých oblastech dochází k zvláštním dešťům tak často, že místní obyvatelé v období dešťů nachystají kbelíky a lavory a očekávají rybí úrodu, která spadne z nebe. Tento podivný jev vědci stále zkoumají, protože i když mají své teorie, je tu stále mnoho nejasností. Například je málo svědků, kteří by viděli živočichy přímo padat. Většinou je najdou až napadané na neobvyklých místech. Každopádně jsou rybí a žabí a celkově zvířecí deště velmi zajímavé a ve sci-fi a hororových filmech se už hojně vyskytují. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, jak prší žáby nebo ryby někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, no a teď je tady čas na vzkazovnu.
1: No a já se dívám do našeho mailu a mám tady písničku. Dobrý den a ahoj, milé rádio, jmenuji se Emilka. Chtěla bych poprosit o píseň Toulavá od Sebastiana a takový vtípek k tomu pro radost. Rozhovor dvou výrůstků. Ahoj Honzo, co tady děláš?
2: Odpočívám.
1: A děláš to dlouho?
2: Jo.
1: Tak já ti vystřídám. Tak, a nebo ještě další vtip. Z pilotní kabiny se ozve. Je na palubě lékař? Ano, tady. Nemoc na pět a poslední je L.
2: Tak nad tím si budeme muset popřemýšlet.
1: Tak to všechno. Moc vám děkuji, vaše Emilka. Ondro, pochopil si vtip?
0: Ještě ne. Úplně ne.
1: Tak Emilko, my jdeme přemýšlet. Ale mezi tím ti tady pustíme písničku Toulavá od Sebastiana.
3: Vzkazovna Rádia Junior.

0: kluci, máme na telefonu někoho, kdo si přeje písničku. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo, pardon, takže...
0: Kdo tam je?
1: Tady Bibiana Kopeč.
0: Tak my vás zdravíme. Tak holky, jaká to bude písnička?
1: Count on me.
0: A Bruno Mars. Dobře, chcete ji někomu poslat? Vy tam máte holky hrozný čurbes. Tak chcete ji někomu poslat? Komu budeme hrát?
1: Jo, my to chceme to Tereze Šeré. Protože má narozeniny.
0: Výborně, tak už víme o někom, kdo má narozeniny. Holky, příště si vypněte to rádio, aby se tam necyklilo, ale děkujeme za zavolání a mějte se krásně. Písnička už letí pro Terezu. Všechno nejlepší. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
2: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
1: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
2: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
1: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
2: Na festivalu potká i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
1: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
2: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
1: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
2: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
1: Tak přijďte za námi.
2: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
1: Těšíme se na vás.
3: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, konkrétně tedy Vzkazovnu, no a teď tady máme poslední hudební přání.
4: Ahoj do rádia, prosím o písničku My Oh My od Evy Max. Pro moji mamku moc ráda vás poslouchám, děkuju. Mája, 8 let. Milá Majo, milá maminko od Máji, Májina maminko, Mája je včelka, ne, Mája je holka. Tak už je tady písnička a my posíláme splněné přání.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Holky a kluci, teď už je tady 18 hodin 30 minut, no a to znamená jediné, abyste se pohodlně usadili, protože právě teď bude začínat četba na pokračování, no a dneska to bude druhý díl ze seriálu Nejlepší šachistka na světě. První tahy. Díl se jmenuje První tahy. Nejlepší šachistka na světě, což je příběh, který není ani tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství, no a příběh napsala Klára Vlasáková. Takže vám s Janou přejeme krásný poslech.
2: Nejlepší šachistka na světě. Díl druhý. První tahy. Jakmile nejslavnější šachistka světa Elena Jehličková ohlásila, že se její žačkou stane 12-letá Tereza Kalachová, vzali věci rychlý spád. Tereze se dostalo od ředitelky školy ujištění, že jí následující měsíce samozřejmě omluví. Učivo si může doplnit potom. Teď je hlavní, aby dělala své škole čest. Proč si Elena Jehličková vybrala zrovna tebe? Divil se znechuceně spolužák, který vítězil na všech vědomostních olympiádách, přeskočil 4 třídy a šachy hrál už od 3 let. Tereza zakrčila rameny a jasné jí to skutečně nebylo. Možná je to celé nějaký velký omyl nebo vtip. Brzy bude jistě oznámeno, že stáž vyhrál někdo jiný, někdo, kdo šachům opravdu rozumí. Jenže hodiny plynuly a nic takového se k jejímu překvapení nedělo. Za to její rodiče nemohli být pyšnější. Tak konečně vidíš, jak se vyplácí tvrdá práce, volala matka. Dneškem začal první den tvého nového života, přizvukoval otec. Tereza si ničím z toho nebyla jistá. Zabalila kufr, přičemž odmítla matčin návrh, aby si sebou vzala knihu Top 10 úspěšných dětí pod 10 let i otcovo doporučení, aby nezapomněla taky na jóga matku. Pak s rodiči nasedla do auta. Matka s otcem slzeli dojetím, takže nějakou chvíli trvalo, než mohli vůbec vyjet. Budu pryč jenom 3 měsíce, snažila se je mírnit. Otec mával rukou, o to vůbec nejde. Jsme rádi, že si konečně něco dokázala. A matka pokračovala, už jsme ani nedoufali. Teď ti to konečně můžeme říct. Měli jsme s tatínkem velké obavy, že nemíříš na vrchol, že se spokojíš jen s přešlapováním na úpatí. A to nás bolelo, opravdu bolelo. Když dojeli před velký kamenný dům Eleny Jehličkové, nabídli jí rodiče doprovod. Zvládnu to sama, řekla Tereza. Celá situace působila tak nově, znepokojivě a zároveň dobrodružně, že by bylo hrozné, docela hrozné, kdyby jí už na začátku naleptali rodičovské poznámky. Seš naše statečná holka, poplácala jí matka po zádech. Kdybys něco potřebovala, zavolej, ale nedělej to radši moc často. Pak jí pomohli vynést kufr, zamávali a odjeli. Tereza stála před domem a bedlivě si ho prohlížela. Byl ze všech stran obklopený vzrostlými košatými stromy, až to vypadalo, že se sem dostal jaksi omylem a že ho dravé stromy mezi sebou tolerují vlastně jen ze slušnosti. Celá zahrada působila tmavě a uzavřeně, jako malý les na kraji města. Proč tam tak stojíš? Nečekáš přece uvítací výbor, konfety nebo tak něco, že ne? Tereza se ohlédla za hlasem. Kus od ní, skryta ve stínu, stála malá baculatá žena s dlouhými rozpuštěnými bílými vlasy. Nadechla se a spustila. Na celý pobyt se vztahují jen 2 pravidla. Za prvé, musíš dodržovat minimální počet 3 šachových schůzek denně. Za druhé, Můžeš se pohybovat všude po domě a zahradě s výjimkou jediného místa, mého pokoje. Tam nikdy nesmíš. Pokud jednu z podmínek porušíš, můžu celý pobyt ukončit. Rozumíš? Ano. Vešli do domu. Většinu místa na zdech v předsíni zabíraly portréty žen, jejichž tváře Tereze nic neříkaly. To jsou vaše příbuzný? Ne. Jde o cestovatelky, autorky a vědkyně, co mě inspirovaly. Aha, to je pěkný. Máš taky někoho takového? Nevím, asi ne. No, to je dost rozumné, neupínat se k nějakému jednoznačnému ideálu. Takhle se aspoň nemusíš s někým pořád srovnávat. Asi jo. Tereza byla sice ráda, že její koktavá odpověď vyznívá takhle promyšleně, ale zároveň se v Elenině přítomnosti cítila čím dál víc trapněji. Bylo víc než zřejmé, že stáž měl dostat někdo docela jiný. Někdo, kdo by znal ty důstojné ženy na fotografiích a kdo by pokládal chytřejší otázky. Elena ji prováděla domem a jeho zařízení Terezu víc a víc udivovalo. Vyskytovala se tady sice velká knihovna a starý nábytek přesně tak, jak čekala, ale kromě nich taky bazén, malá tělocvična a malý samostatný pokoj, který byl celý vymalovaný na růžovo a na podlaze se povalovaly barevné kuličky, takové, jež jsou k nalezení v dětských koutcích. Máte děti a manžela? Elena se zasmála. Budeš 3 měsíce bydlet u nejslavnější šachistky a tohle je vážně jedna z prvních věcí, co tě zajímají. Promiňte, nechtěla jsem. A o nic nejde, mávla rukou Elena. Nemám ani manžela, ani děti. Růžový pokoj s kuličkami jsem si kdysi zařídila hlavně pro sebe. Člověk si musí čas od času nějak odpočinout. Někdy ho ale používali i mý prasinovci a praneteře. Mám jich dohromady 5. Před lety jsem mývala želvu, ale ta mi jednoho dne utekla. Utekla? No, ano, byla překvapivě rychlá. Ale nevyčítám jí, že ode mě odešla. Možná chtěla zkusit zase něco nového. Tereza se ubytovala v útulném pokoji s velkými okny. Naštěstí tu nevisely žádné portréty hrozně slavných lidí, které by měla znát, což ji uklidnilo. Začala si vybalovat věci. Sejdeme se na večeři. Kdybys něco potřebovala, klidně mi řekni. Prohlásila Elena a měla se k odchodu. Proč jste si vybrala zrovna mě? Vyhrkla z ničeho nic Tereza, ačkoliv nevěděla, zda chce skutečně slyšet odpověď. Víte, napadlo mě, jestli to třeba nebyl nějaký omyl, jestli nedošlo k záměně. Hlásilo se k vám přece tolik dětí. Mě šachy sice baví, ale vlastně mi moc nejdou. Na kroužku pak některý lidi říkali, že bych se na to měla spíš vykašlat, když jsem takový dřevo. Čekala, že se Elena vyděsí a půjde překontrolovat přihlášky. Pak přijde na to, že šlo o skutečně politování, hodné přehmátnutí a řekne něco jako ještě, že jsme na to přišli včas. Co bych si s takovým hňupem jako ty počala? Do večera bude Tereza doma a všechno bude zase stejné, všední a upachtěné. Namísto toho Elena rázně zavrtěla hlavou. Nikoho jiného bych učit určitě nechtěla. Tvoje přihláška se mi hned zalíbila. Byla docela originální. Fakt, zeptala se Tereza nesměle. Hrozně mě rozesmálo, jak si psala, že bys ten pobyt možná i brala, protože stejně nemáš na práci nic lepšího. Všichni psali ty samé řeči o velké příležitosti a obrovském nasazení, takže jsem při čtení málem umřela nudou. Ty jediná se mi připadala jiná. S výukou začali hned druhý den ráno. Vstali v 7, dali si společně kaši, ovoce a čaj a potom zasedli k dřevěnému stolku v pracovně. Na konci tohoto pobytu tě čeká důležitý turnaj. Budou tam ti největší mistři a tak je zapotřebí, abychom se ihned pustili do práce. Tereze se sevřelo hrdlo. Při představě, že bude nucena předvádět své šachové schopnosti před spoustou lidí, se jí roztočil žaludek. První tah je velmi důležitý, vysvětlovala Elena a prokřupla si prsty tak hlasitě, až Tereza nadskočila. Většina lidí si myslí, že výhodu má bílý, který začíná. A možná mají i pravdu. V tom ta podstata ale není. Tak v čem teda? Nejzásadnější na prvním tahu je, abys ho prostě udělala a následně nelitovala, že ses rozhodla zrovna pro tuhle a ne jinou variantu. Proč bych to dělala? Když se ti přestane ve hře dařit, tak si začneš říkat, že jsi ji od začátku špatně rozehrála, že jsi měla začít jinak. To ale k ničemu není. Chápu. A ukázalo se, že první tah jí problém skutečně nedělá. Mnohem větší nesnáz představovaly všechny ostatní tahy. Elena se tedy rozhodla pro otevřenou hru. Ukazovala, proč se rozhodla zrovna pro určitý krok a co jím sleduje. Tereze přišlo sice zajímavé sledovat Eleninu taktiku, ale bylo jí jasné, že se nikdy nedostane na takovou úroveň. Nikdy nebudu umět přemýšlet jako vy. No, to dobře děláš. Jako já už přemýšlím já. A to úplně stačí. Řekla a odplivla si na zem. Tereza se snažila tvářit, že jí to nevadí, i když jí to připadalo dost nechutné. Ve 12 si dali pauzu na oběd a pak ještě chvíli pokračovali ve výuce. Ve 3 hodiny řekla Elena, že přišel čas se trochu provětrat a Tereza se neodvažovala nesouhlasit. Chodili ulicemi a nová učitelka chtěla slyšet všechno o škole, spolužácích a rodičích své svěřenkyně. Často se smála na místech, která nebyla vtipná a kde se Tereza sama nad sebou dojímala, ale v tom smíchu nebylo nic zlého. Elena do své žačky sice často rýpala, ale neznělo to krutě. Spíš to vypadalo, že jen testuje její reakce. Tak, jaký byl první den? Telefonovali večer zvědaví rodiče. Zajímavej, odpověděla Tereza. Vážně zajímavej. A nemusela ani trochu lhát.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, posloucháte Večerní klub Rádia Junior a od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová
2: a Ondra Holan. Dneska probereme výlety do vesmíru, doslova a do písmene. Naším hostem je dneska propagátor kosmonautiky Milan Halousek. Ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Ahoj, my děkujeme, že jsi přišel. Ty jsi nám prozradil, že právě dneska si můžeme připomenout jedno kosmické výročí, které...
3: Tak ono to není úplně výročí, ale malinké výročí, ano. Dneska to je 15 let, co se náš krtek dostal do Mezinárodní kosmické stanice. On odstartoval už 16. května roku 2011, ale dva dny letěli k té stanici, takže dneska před 15 lety je to první den, co se prolétával ve stavu bez tíže na Mezinárodní kosmické stanici. Takže takové naše malé, soukromé, pěkné výročí.
1: Kosmické.
2: No, ty chodíš často mezi děti do škol a školek a mluvíš o cestách lidí do vesmíru, no a právě často si bereš sebou krtečka, tak proč zrovna krteček?
3: Ono to bylo trochu složitější, začalo to už o dva roky dříve, když přišel na Astronomický ústav Akademie věd mail od nějaké paní Feustlové, Indiry Feustlové, že její manžel poletí do vesmíru a že ona má vazby na Československo, Českou republiku případně, a že by chtěla, aby sebou vzal něco zajímavého, co by tu Československo, Českou republiku připomínalo. Bylo to, ona má ještě českou maminku. Takže Astronomický ústav tehdy vymyslel a s Andrew Feustlem k Hubbleovu kosmickému teleskopu poslal básnickou sbírku Písně kosmické Jana Nerudy. No a když se potom chystal jeho druhý let, právě tady ten start v roce 2011 v raketoplánu Endeavour k Mezinárodní kosmické stanici, tak se vymýšlelo, co sebou veme znovu českého. A už se tak nějako bylo domluveno, že to bude něco, co by propojilo dětský svět, ten dětský pohádkový svět, s tím světem složité vědy, techniky, jako je právě ten raketoplán, jako je ta kosmická stanice. No a krteček byl jedna z v podstatě z prvních a celkem jasných voleb, protože krteček už v jedné pohádce z roku 1965 ho vlastně pan Zdeněk Miller seznámil s raketou. Byť to bylo jenom na pláži, letěl s ní jenom na nejbližší ostrůvek, tam ji rozbil, ale už tam ta raketa byla, už tam nějaké ty zkušenosti z toho měl. No takže jsme připravili krtečka, speciálního, nehořlavého, speciálně upraveného tak, aby směl do raketoplánu, protože do toho složitého stroje nesmí tak úplně všechno.
1: Myslím si, že prošel i zdravotní prohlídkou krteček.
3: Tak úplně zdravotní prohlídkou ne, on prošel spíš požární prohlídkou, v tohleto, ale ano, samozřejmě Moravská ústředna, která ho vyráběla, musela předložit ohromné množství certifikátů o bezpečnosti všech těch komponentů, z kterých krteček je, ta látka i ta výplň, že není nebezpečná, takže ano, je to v podstatě i zdravotní prohlídka, by se dalo říct.
1: A krteček ve vesmíru měl taky suchý zip?
3: Nejenom krteček, suchý zip je taková komponenta, taková věc, která se ve vesmíru používá už od doby programu Apollo od roku 1967, když se ten program začal připravovat, a používá se tam stále. Stále je na kosmické stanici spoustu čtverečků, spoustu míst, kde je nalepený kousek suchého zipu, a na krtečkovi, propisce, brýlí, šroubováku, všem je nalepený druhý kousek suchého zipu, aby to tam neulétlo. Protože všechno ve stavu bez tíže se sice krásně vznáší, a za chvíli to někde zmizí.
1: A stalo se někdy třeba na vesmírné lodi, že něco zmizelo a nemohli to najít? Jakože se doopravdy něco takhle ztratilo?
3: Andrew Feustel dokonce ztratil krtečka. Ne tohohle prvního, ale toho, co se s ním letěl v roce 2018, toho menšího, toho 10-centimetrového, a v přímém přenosu České televize, když si povídal, tak ho měl, a pak si ho tam takovým klipsem připnul a on se mu uvolnil a zmizel mu. Prostě bylo vidět v záběru, jak odlétá, mizí pryč. On si toho samozřejmě nevšim, a když končil přenos, tak začal zoufale hledat kolem sebe a pak se jako přiznal, že ztratil krtečka, ale našel se zase, samozřejmě.
1: Mně přijde docela komické, že se všechno tak hezky plánuje a všechno se hlídá a pak prostě krteček se ztratí. To mi přijde docela fajn. Kde vlastně krteček a knížka, kde jsou uložené?
3: Tak básnická sbírka Jana Nerudy Písně kosmické, která tam byla v tom roce 2009. Mimochodem Andrew měl přeložený několik básní do angličtiny a čet je před spaním svým kolegům z posádky a s úsměvem říkal, že byl překvapený, jak strašně rychle všichni pro jistotu usínali. Tak tahle ta básnická sbírka je v muzeu na Ondřejovské observatoři, tam si je možný prohlídnout. Krteček z roku 2011, ten větší, ten se mnou a s kolegou Pavlem Suchanem stále jezdí po školách, stále jezdí po dětech, půjčujeme si ho mezi sebou, stále ho sebou vozíme, takže už prošel rukama tisíce a tisíce dětí. A ten třetí, ten malý, z toho roku 2018, ten skončil u doma u Feustlů a Feustlovi ho mají ve svém baráku v Houstonu v Texasu na krbu postaveného.
1: No a Milane, když jsme u těch výročí, tak dneska má narozeniny zrovna Pavel Suchan, astronom, o kterém si teďka právě povídal.
3: Pavel má dneska narozeniny, jestli můžu, tak mu samozřejmě přeju všechno dobré a hlavně čistou oblohu na ty jeho hvězdičky.
1: Ano, všechno nejlepší, milý Pavle Suchane, i takhle z vysílání Rádia Junior. Teď si dáme jednu vesmírnou písničku a pak budeme pokračovat. Vrhneme se na tu cestu do vesmíru v rámci mise Artemis 2 a naším hostem je Milan Halousek.

0: tak kde hledat mám.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem je dneska propagátor vědy a kosmonautiky Milan Halousek.
2: No a já ten mám rovnou otázku, protože tyhle pojmy se často používají, ale možná se taky pletou, takže jaký je rozdíl mezi astronautem a kosmonautem?
3: Tak vůbec žádný. Ještě bychom k tomu mohli přidat ta ikonauta. To je Čína, Číněna. Kosmonaut, astronaut i taikonaut vychází ze stejného slovního základu, jenom tam se používá jiný vlastně ten význam. Obecně dřív platilo to, že kosmonaut byl ten, který letěl v sovětské, případně ruské lodi. Astronaut byl ten, který letěl s Američany. Taikonaut je ten, který letí s Číňany, teda v této případě pouze Číňané. Ono se to později začalo promíchávat, tak těžko se dá říct o nějakém člověku, který letěl třeba 4x do vesmíru, že je 2x kosmonaut a 2x astronaut. Takže už se to promíchává. Asi u nás bychom měli spíš používat ten význam kosmonaut, přece je češtině blíž, ale astronaut taky není špatně. Mm-hmm. Je to v podstatě ekvivalent.
2: Mm-hmm. Jasně. Naše země ale jednoho člověka, který byl ve vesmíru, má, takže kdo je první a zatím jediný český, československý astronaut?
3: Tady by právě mělo by použít to slovo kosmonaut, protože to je Vladimír Remek, který v roce 1978 letěl na lodi Sojuz 28 do vesmíru s ruským kosmonautem Alexejem Gubarevem. Byl to vlastně první let programu Interkosmos, což byl program zemí toho bývalého sovětského bloku, kdy Sověti dávali vlastně tu raketu a kabinu a ty jednotlivé země si pak tam dodávali toho svého kosmonauta. My jsme byli jako Československo první v tom programu a díky tomu, a to se až tak úplně moc často o tom nemluví, Československo je třetím státem, který byl ve vesmíru. Před letem Vladimíra Remka byli ve vesmíru pouze Rusové a nebo Američané. Takže čeština je v podstatě třetí jazyk, který zazněl z vesmíru.
1: Ale Milane, to se opravdu nikde neříká a to je přeci fascinující fakt.
3: Je to prostě, jsme na bronzovém stupínku, na třetím stupínku, máme bronzovou medaili v letech do vesmíru. Už nám nikdo neveme. Dneska už bylo ve vesmíru přes 60 národů. My jsme třetí.
1: Tak, to je hustá informace. Možná můžeme připomenout ale i dalšího člověka, který dostal úplně stejný výcvik jako Vladimír Remek, ale neměl tu kliku, to štěstí, aby letěl.
3: Oldřich Pelčák byl s Vladimírem Remkem vlastně v té poslední dvojici, která dostala ten kompletní výcvik. Těch lidí bylo ze začátku přes 200, pak se to redukovalo na 8, na 4 a nakonec ty dva nejlepší finalisté, Vladimír Remek a Oldřich Pelčák, dostali kompletní výcvik. A vlastně do poslední chvíle, pár dní před startem, se ještě nevědělo, který z nich poletí. Nakonec se letěl Vladimír Remek. Olda Pelčáku v té době nemusel moc smutnit. Musel smutnit, protože nebyl první československý kosmonaut. Ale tehdy bylo ještě naplánováno, že poletějí i ti druzí, protože ten jejich výcvik byl tak drahý, že bylo škoda v podstatě. A to nešlo jen o Čechoslováka, o Oldu Pelčáka. Šlo o druhého polského kosmonauta, o druhého německého kosmonauta, maďarského, rumunského. Všech těch států, všichni měli připravené dva lidi. Mělo být druhý kolo, měli létat i ty druzí. Bohužel už tomu potom nedošlo, ale ta příprava Oldy Pelčáka je vlastně kompletně připravený, byl kompletně připravený k tomu letu, stejně jako Vladimír Remek.
1: Takže vlastně můžeme říci, že jsme měli dva kosmonauty připravené.
3: Dva kosmonauty připravené k letu, teďka máme dalšího. A teďka už používáme to slovo astronaut, dalšího astronauta připraveného k letu, Aleše Svobodu, který prochází v tuhletu chvíli výcvikem v Evropském kosmickém centru. V tuhletu chvíli je v České republice, ale prochází výcvikem a někdy v roce asi 2028 by se měl dostat na krátkou misi na Mezinárodní kosmickou stanici, takže budeme mít dalšího plnohodnotného kosmonauta.
1: Mm-hmm. No a my jsme ho tady měli ve vysílání Rádia Junior v roce 2024. Možná by bylo na čase, Ondro, co říkáš, zase ho pozvat.
2: Jestli bude mít čas.
1: jestli bude mít čas, protože jeho výcvik je určitě velmi časově náročný. Co vlastně za ty 2 roky musel všechno prodělat?
3: Ale Svoboda, připomenout, je to vojenský pilot, létá na Gripenech, v tuhletu chvíli teda z Pardubic. Já ho jako Pardubáku mám skoro za barákem, ty Gripeny, oni jsou z Čáslavy přestěhovaný v tuhletu v Pardubicích. Takže on je především vojenský pilot. A tu kosmonautiku samozřejmě připravuje se na ten let, ale jsou to vždycky takové jakoby bloky několika měsíční rozdělené třeba v rámci každého roku třeba 3měsíční blok. Mělo zrovna na začátku letošního roku prostě 3 měsíce byl v Evropském kosmickém centru v Kolíně nad Rýnem i v dalších místech, byl v Americe, byl údajně, myslím si, že byl i v Japonsku trénovat, připravovat se. No a musí se naučit v podstatě všechno, co bude potřebovat. To znamená, jak mít znalosti o té lodi, v které poletí. Nejspíš to bude loď Dragon od společnosti SpaceX, ale musí samozřejmě dokonale znát i prostředí té mezinárodní kosmické stanice, na které se bude pohybovat. No a hlavně se musí připravit na všechny experimenty, které tam sebou poveze, protože on tam poveze 13 českých experimentů vědeckých, které tam bude realizovat. Budou to samozřejmě krátké, relativně jednodušší experimenty, protože za těch 14 dní, který bude ve vesmíru, by toho moc nestihl udělat. Ale musí to mít dokonale zvládnuté. Není možné, až když na ten experiment dojde řada, vytáhnout manuál, číst, co máme, co má vlastně dělat.
1: Nacvičeno musí být.
3: On to musí mít samozřejmě dokonale nacvičený.
2: To znamená, že tam, kde on se vlastně učí a má ten výcvik, tak oni mají třeba vlastně duplikátní modely třeba ISS a těch raket?
3: Ano. Je to ještě složitější v tom, že kromě toho, že tam mají ty jednotlivé moduly, není to tak, že by ta stanice byla složená tak, jak je na obloze, jak létá. Oni jsou ty moduly postavené třeba samostatně. Ale ještě tam je třeba i v tom Kolíně nad Rýnem, i třeba v americkém Houstonu, kde cvičí američtí astronauté, je tam speciální velikánský bazén. Ten bazén je 12 metrů hluboký, rozměry má asi 30x60 metrů, takže opravdu ohromné koupaliště. A uvnitř toho bazénu jsou právě ponořené taky ty moduly. A ten bazén je takhle hluboký, protože vlastně se v něm, je to takzvaná laboratoř neutrálního vztlaku, se tomu říká, kde vlastně ten astronaut oblečený ve speciálním skafandru je vyvážen tak, aby ani neklesal ke dnu, ale aby ani nestoupal k hladině. Je prostě, on se tam pohybuje volně a hodně dobře to simuluje právě prostředí volného vesmíru nebo prostředí stavu bez tíže, v kterém se pak bude pohybovat. Takže on trénuje buď přímo v těch modulech, které jsou venku, tam se učí něco ovládat a potom ho v tom skafandru s těmi dalšími potápěči spustějí pod tu vodu a on si to vlastně znovu zkouší, ale už v tom, jakoby v tom simulovaném prostředí stavu bez tíže, protože tam je samozřejmě ta práce úplně jinak se tam pracuje, úplně jinak se člověk chová, orientuje a tak dále, je to velice, velice náročné.
2: Jasně.
1: A to se musí nacvičit. Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem je Milan Halousek. Můžete mu třeba položit i nějakou svoji otázku. My si za chviličku budeme povídat už o misi Artemis. A za chvilinku vám taky prozradíme soutěžní otázku, na kterou budete moci odpovědět. Mail je
2: radiojunior@rozhlas.cz. No a taky nám můžete zavolat na telefon 800 199 199.

0: Holky a kluci, posloucháte večerní klub Rádia Junior. My si budeme povídat o misi Artemis 2, protože naším hostem je Milan Halousek, propagátor vědy a kosmonautiky, ale úplně nejdřív vám řeknu, na co můžete psát.
1: Na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
0: A soutěžní otázka je, Milane?
2: Kolik lidí se zatím v historii prošlo po povrchu měsíce?
0: Tak, můžete poslouchat, my vám to tady určitě řekneme, anebo můžete googlit, anebo můžete typovat. Já si myslím, že uznáme cokoliv. V každém případě jeden z vás získá krásnou vesmírnou fantasy knížku Tajemství planety Dor, kterou napsala Denisa Kimlová, naše spolumoderátorka na Rádio Junior. K tomu dvě úžasné astronautické pohlednice a taky dvě placky s krtečkem. Takže pište a kdybyste měli nějakou otázku, tak můžete i volat. Číslo je
1: 800 199 199.
0: No a teďka už tady máme otázky na misi Artemis.
1: Teď už se teda vrhneme na tu misi Artemis a nejdřív bychom si mohli říct, co to teda vůbec je ta mise Artemis.
2: Tak mise Artemis, nebo program Artemis jako takovej, je program návratu lidí na měsíc. Už to tady zaznělo v té otázce, my už jsme na měsíci byli mezi roky 1969 až 1972. Tam přistálo několik amerických expedic. No a program Artemis je vlastně po 50 letech návrat lidí na měsíc s tím, že ten měsíc je taková příprava na to, co nás hlavně čeká. A to je cesta na Mars. My se na tom měsíci musíme naučit všechno, co budeme potřebovat někdy později na tom Marsu.
1: No a když je to tedy program na vrácení na měsíc, protože lidé byli naposledy na měsíci v roce 1977 a byli na něj schopni doletět, tak proč tam potom přestali létat?
2: Prosinec 1972 to byl.
1: Aha, 72.
2: 72, Apollo 17.
0: Možná se nám tam zmátly ty sedmičky.
2: Proto tam říkám to Apollo 17, ano, tam to asi popletlo trochu. Proč tam, to je častá otázka, proč jsme to už uměli, proč to neumíme dneska? Ono je to složitější. Navíc tehdy jsme letěli my, ty astronauté, letěli s počítačem vybavením hodně slabé kalkulačky. Kdyby si takovou kalkulačku, s kterou měli oni jako řídící počítač v tom kosmické lodi Apollo, kdyby si ji dostal, tak by si ji takhle by si ji odcrknul, protože by se ti zdála strašně špatná. Dneska máme samozřejmě úplně super moderní počítače. Jsme prostě někde jinde. Je potřeba říct, že v tehdy to bylo mimořádně nebezpečná záležitost. Když letěli ty úplně první lidé na měsíc v červenci roku 1969 Apollo 11, tak tam se počítalo s tím, že buď se vrátí, nebo se nevrátí. 50-50, buď to vyjde, nebo to nevyjde. To nebezpečí toho letu bylo enormní. Ta posádka, ty lidé o tom věděli, ty do toho šli. Dneska už pracujeme s úplně jinou bezpečností. Dneska ta posádka Artemis 2, když tady teda máme se o ní bavit, startovala a ta bezpečnost při tom startu je někde na 99,5%. Takže ta složitost těch technologií, ta složitá technologie dneška je mnohem sofistikovanější, mnohem složitější, ale mnohem víc náchylná třeba i na ty problémy. Už to prostě není to absolutní nadšení, davové nadšení celé Ameriky, která pracovala na tom, aby dostali své lidi na měsíc. Dneska už je to prostě, nechci říct rutinní záležitost, ale prostě taková, prostě patří to k tomu dnešku, létáme do vesmíru úplně běžně. No tak tyhle ty neletěly na Mezinárodní kosmickou stanici do výšky 450 kilometrů, letěly o trochu dál, do vzdálenosti 400 tisíc kilometrů.
1: Jasně, takže Artemis je vlastně vesmírný program a během něj jsou je to rozdělené na ty mise. Ta, o které se teď mluvilo, byla mise 2, vlastně mise Artemis 2.
2: Přesně tak.
1: Tak co byla náplň mise Artemis 1, ta první, a čím byla zajímavá?
2: Mise Artemis 1 proběhla v listopadu roku 2022, už je to pár roku zpátky, a byla to nepilotovaná mise. V té kabině té lodi Orion, na té špičce té velké silné nosné rakety SLS neseděli lidé, seděli tam pouze tři figuríny a také to také letěli k měsíci, o jaké oblétli měsíc, bylo to trochu složitější, tam mise trvala 26 dnů, testovalo se všechno. Testovalo se od toho startu, jestli všechno při tom startu bude tak, jak má být. Jestli ta kabina bude fungovat tak, jak má fungovat. Byly tam po návratu, se objevily poměrně významné problémy, proto to zpoždění mělo, ta mise Artemis 2 měla letět už v roce 2023, letěla až na konec v roce 2026, takže to trvalo chvíli o něco díl. Právě proto, že těch testů bezpečnostních, technických musí být takové množství. Takže ta první mise byla zajímavá tím, že byla první. To je jednoznačný. Byl to začátek programu, který je zatím otevřený. Není nikde řečeno, kolik těch startů bude. Dneska počítáme, zatím máme naplánovaných 5 startů do mise Artemis 5, ale samozřejmě počítá se, že budou další a další. Takže takhle. Od teďka už to budou pilotované mise. Ta jednička, Artemis 1 byla prostě nepilotovaná zkouška, Artemis 2 byla pilotovaná zkouška.
0: A my máme někoho na telefonu. Milane, prosím, o sluchátka. Halo, halo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Lada.
0: Ahoj, Lado. Máš Ahoj. Nějakou otázku pro Milana?
3: No, ano, protože mě to docela zajímalo, to mise Artemis 2, a proto jsem o tom udělala ve škole projekt, takže mě to hodně zajímalo a mám takovou otázku, kdy je naplánovat, jestli bude mise Artemis 4 a jestli bude mise Artemis 3.
2: Ahoj, Lado, gratuluju k projektu o misi Artemis 2, tak určitě to bylo moc zajímavé. Budou samozřejmě další mise, to by bylo špatné, kdyby nebyly. Mise Artemis 3 je v tuhletu chvíli naplánovaná zhruba na polovinu příštího roku 2027. Tentokrát se nepoletí k měsíci, poletí se jenom na nízkou oběžnou dráhu kolem Země do výšky někde kolem 550 kilometrů. Budou kroužit kolem Země koule ta posádka, zase tam budou 4 lidé. A budou testovat samozřejmě zase kabinu, všechny komponenty, které tam mají, ale základem je, že budou testovat spojení s lunárním modulem, se zařízením, které potom budou potřebovat, aby s ním mohli přistát na povrchu měsíce. Zatím se tyhle ty lunární moduly připravují dva, nevíme, jestli do příštího roku budou provozu schopné, letu schopné oba dva. Jeden z nich připravuje společnost SpaceX Elona Muska, jméno určitě posluchačům dobře známé. Druhé připravuje společnost Blue Origin, dalšího amerického miliardáře Jeffa Bezose. Tam možná není známé takto jméno, ale řeknu společnost Amazon, tak to už asi budete vědět, takže to je majitel společnosti Amazon. Takže ty připravují ty lunární moduly. Pokud se všechno dopadne při té misi Artemis 3 dobře, na té nízké oběžné dráze kolem Země, tak mise Artemis 4 by měla letět zhruba kolem poloviny dalšího roku, to znamená někdy v polovině roku 2028, a to by mělo být právě první přistání na měsíci po více než 55 letech.
0: Tak, myslím si, že Lada už se může těšit, že příští a přes příští rok udělá nějaký super projekt. Viď, Lado?
3: Jo, a ještě mám takovou otázku. Mám dvě ještě. Taky první je, jestli, jakoby, proč se ta mise Artemis vyjmenuje mise Artemis 2 Orion? A ta druhá je, jestli si myslíte, že kdyby se lidstvo muselo někam přestěhovat na nějakou jinčí planetu, tak jaká by to bylo?
2: Mise Artemis 2, Orion je název, je jméno té kabiny, té kabinky, v které ta posádka letěla. Ta kabina je velká jako dodávka zhruba, takže poměrně málo prostoru pro 4 lidi. Všechny další mise budou s tou lodí Orion. Ten Orion není vysloveně v názvu té mise, takže je to mise Artemis 2. Mimochodem, Artemis je sestra bohyně samozřejmě, to je z řecká mytologie, sestra boha Apolona, podle kterého byl pojmenován ten první program, takže tam by to propojení Apolon a Artemis. No a ta druhá otázka s tím přestěhováním, no, to je asi hodně složité. Přestěhovat se na Mars, což je jediná planeta, kam jsme schopni dneska doletět, a asi tam přistát a žít, protože Venuše je pro nás díky teplotám kolem 40 stupňů v podstatě nedostupná. Tak Venuš, tak Mars je pro nás sice dostupný, ale je relativně strašně blízko. Takže kdyby to byl, kdyby jsme museli planetu Zemi opustit, třeba kvůli nějakým problémům se Sluncem, tak nám ten Mars nepomůže. To bychom museli letět někam úplně jinam mimo sluneční soustavu. A to dneska neumíme.
0: Já bych navrhovala, aby se to ještě dlouho nemuselo stát.
2: Určitě.
0: Tak Lado, děkujeme za velmi zajímavé otázky. Díky moc a přejeme hodně úspěchů ve vesmírných projektech. Třeba jednou ty poletíš na základnu na měsíc. Co bys na to řekla?
3: Jo, jako by se mi líbilo. A jenom jestli byste mohla, prosím, zopakovat soutěžní otázku. Já jsem neposlouchala.
0: A já ji zopakuju, jenom neříkej, pokud bys znala odpověď, kolik lidí se prošlo po povrchu měsíce dosud. Jo?
3: Mm-hmm, děkuju.
0: Tak Lado, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, to byly super otázky. Já si myslím, že se dáme zase jednu rychlou písničku a pak budeme pokračovat, protože my jich máme s Ondrou taky dost.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a naším hostem je Milan Halousek. Povídáme si o misi Artemis. Už jsme si řekli, co byla mise Artemis 2, už víme i, jaká bude 3 a 4. A Ondro, my tady máme připravených spoustu otázek, hlavně na posádku, takže do toho.
1: No tak já bych se teda chtěl obecně zeptat vlastně, kdo byla posádka, protože my tady máme zaplou na tabuli a vidím tam 3 muže a 1 ženu, tak je nezvyklé to, že tam vlastně s nimi letí žena?
2: Ne, není to nezvyklé. Dneska to je v kosmonautice už úplně běžné. Žen se je čím dál tím víc. Pořád jich je strašně málo, ale pořád jich je čím dál tím víc. Třeba v tuhle tu chvíli létají 2 ženy i na mezinárodní kosmické stanici. Takže ta jedna žena v té posádce je běžná záležitost. A bude i nadále. Já si myslím, že v každé posádce bude minimálně jedna žena.
1: A možná teda doplňující otázka, jestli vlastně s tady tou posádkou počítají i na ty další mise, nebo se bude měnit ta posádka?
2: Určitě se bude měnit, určitě dostanou šanci i další, ale já už jsem to tady říkal, dvojice Kristýna Kochová a Viktor Glover je podle mě stále největšími favority na okamžik přistání prvních lidí na měsíci právě v programu Artemis. To jsou v tuhle tu chvíli 2 asi nejlepší, takový jakoby nejkvalitnější, propagovatelní astronauté.
0: Ano, nejprodejnější.
2: Nejatraktivnější, ano, to je to slovo. Nejatraktivnější astronauté NASA. Kristýna Kochová je úžasná dáma, úžasně mluví, úžasně umí popularizovat kosmonautiku a Viktor Glover je stejně úžasný muž. Uh-huh.
0: A ti ostatní 3, tedy tam je jenom 1 bílý Američan,
2: a 1 neAmeričan, co nás zbývají. Ona je ta posádka z tohle pohledu úplně úžasně sestavená. Je tam žena, je tam černý Američan, Afroameričan, ať jsme teda korektní, a je tam neAmeričan, to znamená tady v tom případě Kanaďan, a je tam bílý Američan, velitel Rick Weissman, který ještě navíc, aby to bylo ještě vygradované, je vdovec a vychovává sám 2 dorůstající dcery.
0: Což je vlastně zajímavé nejenom pro novináře, ale taky, že mají možnost dát lidem nějaký příběh, abychom se my ostatní stotožnili a naladili na jejich lidskou stránku.
2: Přesně tak, u Viktora Rika Weissmana, u velitele, ten příběh byl právě úžasný v tom, že v okamžiku, kdy oni prolétali nad měsíčním povrchem, tak posádka oznámila, že by si přáli, jestli by jeden z kráterů, který tam měli v tu chvíli pod sebou, nemohl nést jméno Karol, což je právě jméno té zemřelé manželky Rika Weissmana, a bylo vidět, že chvíli Weissman vůbec nemohl mluvit, že prostě mluvili jenom ostatní, že teda tohle to záležitost, kterou určitě neměli dopředu domluvenou, že ho to jako hodně dojalo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak my jsme říkali, že vlastně mise Artemis je program vrácení na měsíc, ale co bylo vlastně tady na misi Artemis 2 úkolem posádky na palubě?
2: Zvládnout tu misi. Zvládnout ten let, obletět ten úspěšně ten měsíc, otestovat tu kabinu. Oni neměli v podstatě sebou žádné nedělali během letu žádné složité experimenty. Měli několik drobných studentských experimentů. Fotografovali měsíční povrch. Zase vrátili jsme se k měsíci po těch dlouhých 55 letech s úplně jinou technologií, s úplně jinými fotoaparáty, s úplně jinými přístroji. Takže tahle ta posádka měla spopularizovat, ukázat ten program v té nejlepší kráse, ukázala ty záběry, ty fotografie z toho měsíce, jsou nádherné. NASA už uvolnila asi 12 000 fotografií a je to zhruba třetina toho, co oni nafotografovali. Nejenom oni fyzicky, ale i foto, spousta dalších fotoaparátů, které byly třeba na vnějším porkolodě.
1: A to znamená, že tedy oni řídili tu loď, nebo je řídila nějaká stanice někde ze země?
2: Ani jedno, ani druhé. Tak loď letěla, samozřejmě při tom startu ji museli odstartovat, museli nastavit k tomu letu k tomu měsíci. Pak došlo k několika kratším zážehu motoru, aby se ta loď dostala na přesně správnou dráhu a správnou rychlost. A pak se motory vyply. A ta loď letěla k tomu, ten kabina Orion letěla k tomu měsíci, ten měsíc oblétla po takzvané dráze volného návratu. To je pojem z dynamiky kosmických letů. Prostě fyzika umožní té lodi, aby ten měsíc oblétla, ten měsíc ji chytí do své gravitace a otočí kolem sebe a pošle ji zase zpátky k Zemi. Aniž je potřeba zrychlovat, zpomalovat. Pokud bychom tam chtěli přistávat, musíme samozřejmě zpomalit. Pokud chceme jen takhle obletět, tak nemusí dělat nic. A pak zase musí samozřejmě udělat další operace u Země. Ale u toho měsíce se opravdu mohli kochat tím výhledem, mohli fotografovat.
0: Děkuji, Ondro, za tuhle otázku. Ta by mě vůbec nenapadla, takže oni se vlastně řídili vesmírem a nikdo to neřídil.
2: Ne. Řídila to příroda. Ne, že by to nikdo. Řídila to příroda, ten měsíc vlastně otočil tu kabinu kolem sebe a poslal ji zpátky k Zemi a tam si zase zhruba v polovině cesty chytila Země gravitačním působením a začala ji zase zrychlovat a přitahovat ji víc k sobě a bylo potřeba na tom konci prostě nastavit přesně akorát ten úhel toho vstupu do atmosféry a všechno to bylo pak perfektní.
0: A lidé musí dobře vědět, jak všechny ty zákony ve vesmíru fungují, aby to dokázali naplánovat.
2: Přesně, to jsou zákony, Keplerovy zákony, Newtonovy zákony, těch zákonů je tam samozřejmě potřeba znát hodně mnoho, ale není to zas tak mimořádně složité. Samozřejmě je to vysokoškolská matematika, vysoká matematika, ale dá se to velice přesně a absolutně přesně spočítat. Uměli to počítat už kdysi matematičky v programu Apollo, film Skrytá čísla, kde ty černošky Američanky počítali jenom pomocí kalkulačky nebo takového jednoduchého počítačového stroje a logaritmického pravítka dokonalou dráhu měsíci a zpátky.
0: Holky a kluci, učte se matematiku, mějte rádi fyziku, budete umět i takovéhle věci možná. Ale já teďka mám jednu vele důležitou otázku. Tady mi blikají telefony, ale ty vezmu za chviličku. Protože tady se všechno perfektně spočítalo, všechno bylo naplánované, všechno stálo miliardy dolarů a u všeho byli vědci, kteří přesně plánovali, jak co bude. A pak se podělal záchod.
2: Rozbil záchod. Ono to nebylo pak, ono to bylo hnedka na začátku,
0: když letěli.
2: V podstatě první problém okamžitě po startu, že jim přestal fungovat záchod. Je to krásná ukázka toho, jak i v té absolutně složité technologii, jako je kosmická loď, jako jsou lety do vesmíru, které počítá a připravuje spousta lidí, jak musíte mít dokonale zvládnutou i tu drobnost, jako je toaleta. Samozřejmě nebylo to náhodné, byl tam nějaký problém, který někdo zavinil, někdo trochu způsobil, ale Kristina Kochová to opravila. Kristina Kochová se z astronautky změnila v instalatérku.
0: Ve vesmírnou instalatérku
2: a ten záchod opravila a pak už to fungovalo.
0: To je super. Holky a kluci, ještě 2,5 minuty máte na to, abyste nám napsali na adresu radio.junior@rozhlas.cz, kolik lidí se dosud prošlo po měsíci. Jeden z vás získá knížku Denisy Kimlové Tajemství planety Dor a taky 2 astronautické kartičky a ještě 2 placky s krtečkem. Takže ještě honem rychle pište. My tady máme ještě, a zase nám utíká čas, ale jsou tady od Krištofa 2 otázky. Jak dlouho by trvala cesta na Mars a kolik by taková cesta stála peněz?
2: Stála by strašně moc, co se spočítat tohle tu chvíli ještě asi neumíme a trvala by 6 až 7 měsíců.
0: A pak tady máme, jak by lidi postavili základnu na měsíci, se ptá Emilka.
2: Zatím ji tam nemáme, začneme ji stavět až někde právě u těch misí, které tam budou přistávat, zhruba od Artemis 5. No a budou to takové nafukovací, nebo ne, no asi ne úplně nafukovací, takové válce, které budou prostě umístěny na povrchu měsíce, budou asi zakryty tím materiálem měsíčním, protože měsíc je trvale bombardován kosmickým materiálem, jakými meteority, aby se ta základna nepoškodila, bude muset být zakrytá. Ale budeme ji stavět, to asi zvládneme.
0: No, už se na to těším. No a teďka, Milane, musíme se dostat taky k přistání. Co na to říkáš, Ondro?
1: Je
0: to
1: tak.
0: Já jsem sledovala přistání v televizi. Ono to bylo někdy o 2:30 noci, že? A já jsem se tak snažila, abych neusnula, že jsem usnula 0,5 minuty před tím. Zavřela jsem oči a probrala jsem, když už se koupali v moři, teda v oceánu. Takže jak proběhlo to přistání? Všechno bylo v pořádku?
2: Všechno bylo v pořádku. Tam je potřeba opravdu ten studo té atmosféry mít absolutně přesně spočítaný. Protože hrozí nebezpečí, že buď pokud tam vstupujete pod nějakým špatným úhlem, že vás to odrazí do vesmíru a zmizíte v hlubokém vesmíru a zemřete tam. Nebo pokud budete vstupovat pod jiným prudším úhlem, tak ta kabina se bude zahřívat mnohem víc, než je možné. A ta posádka tam, ta kabina schoří a posádka s ní. Všechno tohle to zvládli, všechno to bylo spočítané dobře. Dosedli úspěšně na mořskou hladinu, kousek od pobřeží Spojených států do Tichého oceánu. Ten tu poslední fázi brzdí padáky. Těch padáků je tam postupně 11. Až ty poslední tři veliké, které pak vidíme nad tou kabinou, ale předtím tam se vytahuje postupně několik menších padáků brzdicí, stabilizační a tak dále, až ty tři poslední. A všechno to dopadlo dobře. Lotě vyzvedla velice rychle, nebo přesně vrtulníky, které tam byly, vyzvedly velice rychle a dostali je na loď a bylo to všechno v pořádku.
0: Někde jsem četla, že Kristýna Kochová se učila znovu chodit. Byl to přehnaný novinový titulek, nebo jak to bylo?
2: Bylo to přehnané po těch 10 dnech. Tam ten, ta kinetóza a tyhle ty věci nejsou takové.
0: Kinetóza je
2: v podstatě...
0: Že jí bylo špatně.
2: Že by bylo špatně, jakoby z toho stavu bez tíže. Samozřejmě po půl roce, po tři čtvrtě roce, a Kristýna Kochová, to jsme neřekli, má na svém kontě už 11 měsíců na Mezinárodní kosmické stanici. Po návratu samozřejmě s tím chozením je to trochu problém. Tadyhle ten případ, to bylo o tom, že to byla taková specifický způsob chůze. Ať si to posluchači mladý zkusej. Založíte si ruce na prsou, zavřete oči a běžte. Pomalými kroky, bez pomoci očí a bez pomoci rukou. Je to velice problematický způsob chůze. Samozřejmě při něm vrávorala, ale to nebylo s tím, že by jako neuměla chodit.
0: Zkusíme si to potom všichni. Takže založit ruce na hrudi, zavřít oči a zkusit jít a do ničeho
2: a
0: nevrazit.
2: Pomalým, jakoby čapým krokem.
0: Aha.
2: Jo, ještě navíc.
0: Ještě se držet na jedné noze.
2: A samozřejmě držet linku.
0: No,
2: to je veliký problém.
0: Takže po skončení tohoto klubu Rádia Junior všichni založit ruce, zavřít oči a nejlépe za asistence někoho z rodiny to všichni zkusme.
2: Chirurgická pohotovost.
0: Aby pak neříkali, no to mě poradila Jana Richterová z Rádia Junior. Milane, prosím pěkně, jedno číslo od 1 do 15.
2: 9.
0: 9. Jdu najít 9. mil v pořadí a ještě řeknu, jak to, že ty padáky nechytly, neschořily.
2: Protože ty padáky se otevírají až v době, kdy ta kabina už je v relativně nízké výšce, už je tam velký, velký samozřejmě odpor vzduchu, proto ty padáky jsou použitelné, ale ta kabina už hlavně neletí tak rychle. V té době už má ta kabina jenom kolem 350 km v hodině. Samozřejmě v těch vyšších vrstvách, kdy na té špičce té kabiny nebo na tom tepelném štítě je teplota až 2700 stupňů. Tam samozřejmě žádné padáky nemůžete použít, ale když už pak prokoušete tou atmosférou.
0: Další otázky budou zase příště. Dneska nám tady povídal o misi Artemis Milan Halousek, který ještě honem řekne, kolik lidí dosud chodilo po měsíci.
2: Tak po tom měsíci dosud chodilo 12 lidí. Na měsíci přistálo 6 amerických expedic a v každé expedici byli 2 lidé.
0: A dneska 9. mil v pořadí poslala Elinka Asínková z Letče na Sázavou. 9letá slečna získává knížku. Takže Milan Halousek se loučí. Ahoj.
2: Ahoj a děkuji.
1: Ahoj.
0: A taky.
1: Ondra Holan, ahoj holky a kluci.
0: A Jana Richterová, tak dobrou noc.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další lesohádku. Pohádku o zvířátkách z lesa Staroboru. Dnes vás seznámím se strakou Emilkou. Většinou po letu veselé.

0: Dobrý večer, děti. Jednou poprosila maminka Matýska, aby zanesl pár sušených slimáků tetě, která bydlela na druhém konci lesa. Byl krásný jarní den, sluníčko svítilo a všude voněly čerstvě rozkvetlé květiny. Matýsek proto nějak nepospíchal a vesele si vykračoval po lesních pěšinách. Najednou uslyšel zvláštní zvuk, jako kdyby někdo vysoko v korunách stromu plakal. Matýsek zvedl hlavu a snažil se přijít na to, odkud přesně zvuk vychází. Mezi hustým listím ale nic neviděl. Už si myslel, že se mu to zdálo, když se mu o hlavu roztříkla kapka vody. A pak další. A další. Podíval se, odkud ta voda kape, a teprve teď si všiml, že až úplně nahoře na vysokém buku je velké hnízdo a v něm straka Emilka. A to, co kapalo na Matýskovu hlavu, byly Emilčiny slzy. Co se ti stalo? Proč pláčeš? Zavolal Matýsek do koruny stromů a musel opravdu hodně křičet, aby jeho tenký hlásek dolétl tak vysoko. Straka Emilka se naklonila přes okraj hnízda a zavolala: Jdi pryč, Matýsku, mě už nikdo nepomůže. Matýsek ale přemlouval Emilku tak dlouho, dokud neslétla k němu dolů. Víš, Matýsku, my straky nemáme moc dobrou pověst. Nejspíš už si slyšel, že se říká, že někdo krade jako straka, vysvětlovala Emilka. Matýsek přikývl a straka pokračovala. Vždycky, když někdo vidí, že letím, hned si začne schovávat věci a čeká, že mu je budu chtít sebrat. Už mě to nebaví. Co pak já jsem nějaká zlodějka?
1: To je nepříjemné, souhlasil Matýsek. Ale, Emilko, nezlob se, že se tě takhle ptám. Není to tak trochu pravda? Třeba ten náhrdelník, co máš teď kolem krku, krásný, viď? A jak se leskne?
0: Skočila mu Emilka do řeči a hned se točila ke sluníčku, aby Matýsek viděl, jak se náhrdelník blyští a třpití. To ale nebylo zdaleka všechno. Na pařátku měla Emilka navlečený prsten s velkým zeleným kamenem a na kříle zase připevněnou malou stříbrnou brož.
1: Kde jsi všechny ty věci vzala?
0: Zeptal se Matýsek opatrně, protože nechtěl Emilku urazit.
1: Občas se zaletím podívat do vesnice k lidem, abych věděla, co je nového. A většinou tam najdu i něco, co lidé odloží. No tak si to vezmu, vysvětlovala Emilka Matýskovi. Doma mám ale pokladů ještě mnohem víc. Chtěl bys je vidět?
0: Ani nečekala na odpověď, popadla rejska do pařátků a už s ním letěla nahoru do hnízda.
1: Tam bylo věcí, že Matýsek nevěděl, na kterou se dívat dřív. Zlaté prsteny s pravými drahokamy, ale i obyčejné dětské prstýnky na hraní, náramky, náhrdelníky s přívěsky i bez přívěsků, červené korálky, jedna stříbrná náušnice a jedna náušnice s perličkami a také dvě malá zrcátka, která si Emilka připevnila na okraj hnízda, aby se v nich mohla prohlížet.
2: Líbí se ti něco z toho, Matýsku?
1: Ráda ti dám dárek,
0: vyptávala se Emilka Matýska, zatímco mu předváděla své úlovky. Matýsek ale vrtěl hlavou.
1: Nic nechci, Emilko. Ty věci si sebrala lidem a oni je třeba teď hledají, nebo jsou kvůli nim smutní. Z takového dárku bych nemohl mít radost.
2: Ale ty věci byly odložené. Nikdo je už nepotřeboval, tak jsem si je vzala, aby se třeba nestratili, bránila se straka.
1: A kde ty věci ležely? Zajímal se Matýsek.
2: Ale tak různě. Na oknech, na ročních stolcích, na poličkách,
0: začala vypočítávat Emilka, ale najednou se zarazila.
1: Matýsku, ty máš pravdu. Ty věci asi lidé vážně neodhodili. Vůbec jsem si neuvědomila, že jsem je nejspíš opravdu ukradla. Ach jo. Takže když všichni říkají, že někdo krade jako straka, mají pravdu.
0: Matýskovi bylo straky líto.
2: Vždyť to ale tak nemusí být, Emilko. Stačí, když ty nakradené věci vrátíš a už nikdy žádné nesebereš,
0: navrhl, ale Emilka jen vrtěla černou hlavičkou.
1: Když já se ráda líbím, jakmile vidím něco hezkého, nedokážu odolat a musím si to vzít. Kdybych všechny ty šperky vrátil,

0: ztratila. Budu zase jen černobílá a úplně obyčejná. Matýsek se poškrábal za uchem a usilovně přemýšlel. Straka Emilka se mu zdála hezká i bez cingrlátek, ale nechtěl se s ní hádat. Rozlížel se po jejím hnízdě a znovu si prohlížel nakradené věci. Všiml si, že strace je jedno, jestli jde o drahé šperky nebo jen o levné cetky. Sebrala všechno, co se blištilo, třpitilo nebo bylo barevné. V tom ho něco napadlo. Co kdyby ses ozdobila jen tím, co najdeš v lese a na loukách? Nemusela bys přece krást lidské šperky. Co pak v lese rostou nějaké prstýnky a náramky? Kde pak? Mně už není pomoci. Začala straka Emilka zase ronit slzy. Ale Matýsek už měl svůj plán. Poprosil Emilku, aby ho snesla zpátky na zem a hned potom se rozběhl mezi stromy. Nejprve zaklepal na zaječí pelíšek a pak se se zajícem Ambrožem zastavili ještě u rybníka, kde bydlela žába Márinka. Matýsek kamarádům vysvětlil, jaké má straka trápení a také jim řekl, co vymyslel a jak by potřeboval pomoci. Za malou chvilku už všichni tři kamarádi šmejdili po lese a hledali, čím by se Emilka mohla zkrášlit. Matýsek navlékl kapky pryskyřice na stéblo trávy, až vznikl třpitivý náhrdelník. Žába Márinka nazbírala kovově modrá a lesklá křídla, která u rybníka postrácely vášky. Stačilo je slepit dohromady a rázem tu byla nádherná brož. Zajíc Ambrož zase běhal po loukách a vybíral ty nejkrásnější květiny. Z bílých sasanek upletl malý věneček, stonky těch největších pampelišek rozřízl na půl a svázal je tak, aby vznikl prstýnek, který měl místo drahokamu zářivý květ pampelišky. Když to všechno snesli k vysokému buku, Emilka překvapením zapomněla zavřít zobák. To je nádhera! Vydechla nadšeně, sotva se vzpamatovala a začala zkoušet, co jí kamarádi přinesli. Na krk si pověsila náhrdelník z pryskyřice, na křídlo připevnila brož z křídel vážek, na pařátky navlékla pampeliškové prstýnky a na hlavu nasadila sasankový věneček. Další barevné květy si ještě Emilka zastrčila mezi pírka a najednou vypadala jako lesní princezna. Emilko, ty jsi ale krásná, užasli Ambrož, Márinka i Matýsek. Emilka se potěšeně usmívala a točila se dokola. Nemohla se na sebe vynadívat. Děkuju vám, kamarádi. Nikdy bych nevěřila, že se v lese dají najít stejně krásné věci, jako jsou ty, kterými se zdobí lidé. Teď už nemám důvod brát a odnášet lidské šperky. Radovala se straka a spiklenecky mrkla na Matýska. Hned také letěla do svého hnízda, pozbírala všechny nakradené věci a jednu po druhé je vrátila tam, kde je vzala. A tak měl Matýsek radost hned dvakrát. Jednou kvůli tomu, že pomohl Emilce napravit si pověst a po druhé, když si představil, jak se radovali lidé, kterým se ukradené věci vrátily. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Znáte chodskou pohádku o líné mance? Jestli ne, právě teď máte šanci si ji vyposlechnout. Na motivy Jindřicha Šimona Bára ji pro rozhlas připravila Martina Driverová. Režie Karel Weinlich. Účinkují David Novotný, Lucie Pernetová, František Němec, Simona Stašová a další. Vyrobeno v roce 2008.
4: O líné mance. Rozhlasovou pohádku na motivy chodské pohádky Jindřicha Šimona Bára napsala Martina Driverová. Dramaturg Václava Lidvinková, odborný poradce Josef Kuneš, hudba Jan Stibůrek. Hrají Martin David Novotný, manka Lucie Pernetová, strýček František Němec, Brány Simona Stašová, Simona Postlerová, Petra Páchová, loupežník Antonín Hart. Záznam a střih Daniela Sochorová, zvuková spolupráce Petr Šplíchal, produkce Dagmar Podlešáková, mistr zvuku inženýr Tomáš Kselhofer, režie Karel Weinlich. První praví,
5: dobré oche,
4: druhá praví,
5: špatně oche,
4: třetí praví,
5: dobré oche,
4: čtvrtá praví,
5: špatně oche,
4: pátá ale,
5: dobré oche, Jan, mnoho červů mám.

0: slyší listy, má na chodku, tam se rádo klevetí. Tam i vrány lidskou řečí poudaj, na oknech sedají, hustavení lítají, děti do něj nosí. O Janovi, co dobře orá, kde komu povedíli. Ale Ičko se poudá o Martinovi Hamance. A to vrány jistě vykřičí teký. A je to čistá pravda, žádná pohádka.
1: Žádná pohádka.
2: Pravda, pravda.
3: Žádná pohádka.
0: Martin Bůl truhlář. Šikovný mládenec. Ale že mu táta umřil, chodil ke mně občas pro radu.
4: Pozdrav, pán Bůh, strýčku.
0: Dejš to, pán Bůh. Karak se vede, Martine.
4: Jíčko zlé. Namluvil jsem si holku. Chtěl bych se oženit, ale máma bručí, hajci manku neberu.
0: A proč pato?
4: Ale že je ze světa. Vyrostla ve městě a máma poudá, že radši tancuje, než krávu dojí. A tak teda nevím.

0: mi ste brani.
1: Šetečky černý sedí, poslouchají a pak všechno vykřičí. Musím zavírat okno.
2: Je to lepší. Ale slyšíte sám, hůř se v omance nepěkně poudá.
1: Ale ty jí máš rád.
2: No to mám. Lícátka má červený karak růže. Mašlev, co punosí, a smát se humí, až to bere za srdce.
1: Hádá jí něco, táta?
2: To se ví. Něco má Huložíno, to přinese do stavení. A vejbavu teky naschránila.
1: A to paní mámě nestačí. Řekni jí, ať za mnou přijde. Já s ní promluvím.
2: Je, to budete hodnej, strýčku. Však vás pozvu na veselku.
1: No, mámě jsem domluvil a svatba byla. Pěkná, veselá, všeho dost. Vrány míli, o čem krákat.

Nevěsta tancovala, až bodky prodříla. Ale pak za pár dní se ukázalo, že stará paní máma míla pravdu. Mance se dělat nechtílo. A u sousedů na dvoře

0: Cak děláš, osobo nešťastná? Kráva řve hlady, slepice se pro červa klovou a ty ležíš na peci.
1: Tak jsem si mužičku přiležíla, že mě hlava bolí. Tepřiva se chystám do chlíva i na dvůr.
0: Jo. A že zvoní poledne, to sneslyšíla ženská zatrace pena. A kde mám v oběd?
1: Martine, Martinku, pro tu bolest jsem ani uvařit nemohla. Ale víš co? Lepší spaní než medulízání. Přilehni si ke mně, zdřímneš si a hlad tě přejde.

0: Karakto vrány vykrákáli, tak to bolo. Po okolí se začalo šuškat, co šuškat. Poudalo se i docela nahlás, že je Manka línej cumploch. Co dostavení na penězích přinesla, to bylo brzy pryč. Martin dělal za oba, ale pak se mu to začalo příčit, když mu šíl od práce s dřevem odběhnout do chlíva nebo na políčko. Tak zas přišel na radu.
1: Tak, tak, strýčku.
2: A tuto tě trápí.
1: Inu, tuto si už nemůžu nechat líbit. Dostali jsme se s ženou do řečí a máma vyčítá, že to s takovým hospodářstvím dotáhnem z krávy na kozu. Že nám za chvíli nebude patřit ani šindálek na střeše.
2: No, asi má matka pravdu. Je mi líto. Dívče tu nevyrostlo. Neví, karak vzít za práci.

0: Slyšíte? I vrány o tom krákoraj. Je to tak. Jíčko, vidím, že jsem chybíl. Ale manka už je moje žena před Bohem. A k srdci mi přirostla. Ona není zlá. Jen krapátko líná. Co pa byste mi radil?
1: No, co? Bude třeba jí všechno nahučit. Pěkně trpělivě. Vychovávat. Karak dítětko od kolíbky.
2: Jakoby jí vrána zrovna přinesla.
1: Počkej, přivřu v okno.
0: Od kolíbky poudáte. A to je nápad. To se musí prubnout.
3: To jste lidičky neviděli, na co Martin přišel. V noci změřil ženu, karak je dlouhá, a do rána pro ní udělal kolíbku. Pak chytil peřinu, co na ní manka ležíla, a provazem jí obtočil.
1: Bula karak dítě v povijanu, rukou ani nohou nemohla hnout. Martin mě zavolal, ať se přijdu podívat. Kolíbal a zpíval.
0: Dítětko malý, jak jsi ospalý, jako zičky podojil, kašičku ti uvařím.
4: Ne.
0: A ty ještě spíš.
4: Martinku.
0: Pořád spíš.
4: Martine, já nespím, co jak to děláš? Pust mě, budu stajíčkovi prosmích.
1: Prosmích už si, že nepracuješ. A přitom se chceš mít dobře.
0: Nebula stu vykolíbaná. Tím je to. Holejo. Nevíš, karak se na chodsku dělá.
4: Dřít neboru, na to nejsem stavěna.
0: Ale jo, až tě vykolíbám, kaší nakrmím, všecko se nahučíš. Tu máš do hubičky kašičku?
4: Ne, ne, já nechci.
0: Jen jas, mančinko. Mančinko, papej, no ano, papej.
5: Žila holka u báby naší, nechtěla jí dát nemastnou kaši.

0: Aby se ti to, Martine, nehudusíla.
1: Dám jí zapít.
2: Pust mě, muži, nebo umřu. Ne.
0: Tak dost, Martine, slyšíš, Karak křičí.
1: Ba, břeští Karak nemluvně.
3: Bude ta dívčička asi mokrá.
1: Převinu jí. A dám čistý plínky.
2: Mužičku můj zlatý, takovou ostudu mě nedělí. Už jsem vykolíbaná. Všecku práci ti udělám. Jen už mě nech.
0: Řekli byste, že to manku vytrestálo. A nějaký čas to teď tak vypadálo. Martin si svůj nápad s kolíbkou náramně pochvalůval.
1: To mi Ičko manka dobře vaří. Krupici na pánvivo smažíla, nalíla hrnčák mlíka, kaše, karak, malta. I hnětínky už umí upéct. A kadečku zelí sešlapála.
0: Jak poudám, nějaký čas to šlo. I vrány o tom krákali. Ale za pár týdnů jí otrnulo. A zas bylo od sousedů slyšít.
1: Manka, co jak to děláš?
2: Když ve vsi tak pěkně hrajou, aspoň jsem si po dvoře zatancůvala.
1: Tancuješ, Hana, dílo nesáhlas. Ruce máš od práce obrácený. Co babys chtíla? Dobře jíst, dlouho spát, jenom se parádit.
2: Máš pravdu, mužičku, to bych chtíla. Toto bych si nechála líbit.
1: To se smíla provdat za pána ze zámku. U mě se musí pracovat.
2: Však já budu. Z lásky k tobě, Martine. Hned zítra začnu.
1: Ne zítra. Začneš dneska. Všecky ženský Ičko předou, budeš taky příst.
2: Ale příst? To jako na kolovratě?
1: Kde jinde? Ale jestli se ti nechce, můžu tě zas pokolíbat.
2: Aha, to ne. Tak já napředu, když o to tak stojíš. To se budeš divit.
1: Snesl jsem ti z půnebí košel nůha koudele. Tak to přes zimu zpředeš a na jaře odneseš tkalcům na plátno. Bure na košili i na bílou šerku. Budem si mít co oblíct.

0: No, s tím oblečením Martin dobře nepochodil. Manka přinesla kolovrat s motovidlem, nadíla kužel, ale šlo jí to od ruky karak těsto, co se lepí. Tu jí zlobíla cívka, pak pála šňůra, přetrhla se nit. Ona, Manka, víc dřímala, než předla. No, ale přišlo jaro. A to se zastavit nedá.
1: Tak, Manka, kolipa máš přaden? Aby dáli aspoň na osnovu.
2: Možná dají na dvě osnovy, mužičku.
1: To je dobře. Musíme hale ta předena spočítat, aby nás tkadlec neošidil. Běž, vylez na půdu a házej mi jedelu.
2: Dobře, ale ty mi házej předinka hned zpátky, Martine. Budu je dávat nahromadu, aby se nestrchály.
1: Tak se do toho dáme.
2: Martine, chytej!
1: 12. Házím zpátky.
2: A další.
1: 13.
2: 14.
1: 15.
0: To vám byla podívaná. Z okna jsem koukal, karak Manka hází delů pořád jedno a to samý předeno a Martin jí ho vrací. Víc jich nemíla, ale myslíla, že jí to projde. Vždyť Martin jich napočítal 99. Třeba, že vrána křičíla.
3: Kaka, jedno je.
2: Ba, jedno je pěknější než druhý. Veď ty černá, jen si ke mně zaleď, nasypu ti tvarohu.
0: No, to se rozumí, že vrána zmlkla, jak se na ten tvaroh těšíla. A Martin se radůval.
1: Ty jsi, ženo, nějaká přadlena. Už se na to plátno těším.
2: To víš, mužičku, co bych ti kvůli neudělal.
1: Ono taky, kdyby si některýho z nás pámbu povolal, aby bylo na rubáš.
2: Co tě to napadá myslit na smrt? Teď jsme sotva rok spolu, dopa by chtíl umřít.
1: Chtíl, nechtíl. Pámbu si může vzpomenout, to nikdy nevíš. A je dobře mít všecko připravený.
2: No, však těch přaden máme požehnaně. Na pět rubášů by vystačilo.
0: Já toť se ví, nic nepověděl. Přece nebudu dělat v sousedství zle. Ale Martin počase, když ženský nosíli demů hutkaný plátno, vzel podezření.
1: Já myslím, strýčku, že není všechno, karak má být. Hospodyně už prostírají plátno po trávnících. Kropí je, schánějí popel na louh, aby ho vybělili.
0: A u vás nic.
1: Nic. A když se Manky voptám, takže prej tkadlec ještě plátno nedodal.
0: A ty nevěříš?
1: Věřil bych. Moc rád bych věřil. Ale ona klopí v oči, do stran jima uhejbá. Musím ji vyzkoušet. Zítra se ukáže, jestli mám na rubáš.
0: Nevěděl jsem, co se chystá. Ale na druhý den...

0: zlatej mužičku, cák jsi mi to udělal. Večer zdravej, karak buk, ičko mrtvej, karak pařes. To už si nějako předvídal, že jsi myslil na rubáš. A co já si teď počnu, když nemám plátna? Na poslední cestu tě vypravit muším. A oblečenýho. No, vemu to jediný přadeno.
1: Pojď ještě, pán Bůh, manka. Prej ti Martin humřil.
0: Bože, stričku.
1: Ale co pa to s ním vyvádíš?
0: Co pa by? Nítě má ho ovinu, když plátna není. Jeden konec niti uvážu mu na zub, druhej na nohu, tak. Však mi svatí tam nahoře jistě odpustí. A to, že rubáš nebul, se už můj Martínek nedoví.
2: Ale doví.
0: Je, mužičku, ty žiješ?
2: Jo.
0: Pán Bůh mi tě poslal zpátky. To jsem ráda.
2: Za to já se neraduju. Takhle bys mě vypravila do hrobu. Na funu se by lidi neplakáli, ale smíli by se, čemuže se to podobám.
0: A čemu, pa, se podobáš?
2: Base, ženo drahá. Karak basa vypadám. Ta má taky struny od horadelu.
3: Ba, věru, věru.
4: Krá, krá.
3: Je jak basa. Krá, krá.
2: Pověz pravdu. Ty jsi napředla jen jedno.
0: Jen jedno. Jediný přadínko. Ale nechtíla jsem ti dělat lítost, tak jsem šidíla. Za to skládám omluvu a na svou duši slibuju, že už lenošít neburu. Neburu!
1: A zase se zdálo, že se manka polepšila. Časně vstávala, krmíla, dojila, ale s radostí to nedělala. Oči se jí pořád stáčely k peci. Ve dne v noci snívala o jedné daleké zemi.

0: pod ním, co k tomu
1: hale,
0: třeba.
1: Hale, co pa to zpíváš za divnou písničku, manka?
0: Hale, to je vám prý, strýčku, taková zem za devatero horama a devatero dolama rovná karak stůl. Lidi se tam o nic nestarají, po trávě se povalujou a podávají si do pusy jen kusy masa, čekuládu a koláče.
1: Jo, a maso se tam v trávě válí. Co ba mi to věšíš na nos, manka?
0: Ale ne, tak to není. Jinak, přiběhne vepřík, do červena pečenej, na hřbetě má nůž i vidličku a volá: hukroj si, hukroj.
1: To bych si dal líbit. A co k masu?
0: Ze stromu pádne knedlík. Ne bramburový nebo z ječný mouky, ale z bílý, pšeničný.
1: A kdo pa to všechno chystá?
0: Nikdo. Samo to tam roste na stromech. U domů tam prý místo sloupků mají bursty karak noha tlustý a ploty z jelit a jitrnic. A když si někdo něco veme, tak to zase jít hned doroste.
1: A čím pak to všecko zapíjejí?
0: Z pump tam teče pivo, víno, jak kdo rád. A ve studnách je kafe. Ale jaký! I se smetanou. Ke kafi si seberete na poli pár hnětýnek nebo buchtu. Ty se kolem po zemi válej, karak u nás kamení.

0: goodness.
1: No, nenaříkejte brány. Haž v té zemi buru, dám vám teky.
2: Mánka, vosobo nešťastná. Co pak temu věříš? Vždyť je to pohádka.
1: Hať si. Srdce mi potěší, když na to myslím. To by se mi líbilo, mít se tak dobře bez práce.
2: No, vidíte, pomoci jí nebylo. Končilo líto, hámanka se zase jíc vyznamenála.
3: Tak, ženo moje drahá, je nejvyšší čas požnout pšeničku. Už je zralá, zítra vezmeš srp a pustíš se do ní. Je jí jen kousek, do večíra si hotová.
1: Ale to ani k obědu nepřijdu?
3: Pro jednou to vydržíš.
1: To si teda musím navařit jahelnou kaši sebou.
2: No, na to manka bula, dobře se najíst. Kaša si uvařila plný hrnec, pořádně umastíla a že jde žnout. Šel jsem tam tady pomezi a slyším krak poudá.
1: Má pšeničko zlatá, co pasi s tebou počnu? Když tě v okem přehlídnu, tak tě

0: Vrany klevetivý. Jo, to by pšenka musíla být požatá, aby se mohla prodát. Ale manka, najídla se, lehla si, spála do večíra. A večír se za ní vydal Martin. A když uviděl, že pšenka stojí, žena leží, vzala ho zlost. Vytáhl nůž a milé mance uříznul co. Pak nabral bláto ze strouhy a pomazal jí v obličej. Spála tak tvrdě, že o ničem nevědíla. Až zadlouho se vzbudila a šla klidně domů.
1: Martine, Martinku, mužičku můj rozmílej, klikání už odzvonili, otevři mi vrata.
2: Co pa tu chceš? Ženská, já tě neznám.
1: To jsem přece já, tvá manka.
2: Manka? Ta ještě žne na poli pšenici.
1: Co?
2: Aby mi udělala radost. A ty se jí vůbec nepodobáš.
1: Jo, pato.
2: Nemáš cop?
1: Ne.
2: Líčka máš celý černý.
1: Prosím tě?
2: Táhni mi v odstavení, sice vypustím psa.

0: Romši. Máš pravdu, Krákalko. Martin mě už nemá rád. Copa se to jen přihodilo? Tvrdí, že já nejsem já? Na tvář si nedohlídnu, ale cop? Pro pána Boha, já ho nemám. Tak teda, Ičko, nevím. Jsem to ta? Nejsem to ta? Bula som mankalína, ale Ičko, jsem jiná.
1: Tak si myslím, Martine, že jsi to drobet přehnal.
2: Ale ne. Manka si trest zaslouží. Zase jít z huší přemohla lenost.
1: Mohl si vzít metlu.
2: Věpak, mlátit jí nebudu. To se nesluší.
1: A nechat jí takhle na noc venku, to se sluší? Slyšel jsem, že se po kraji potulujou zloději.
2: Ti sem nepřijdou. Copa by si tu vzali? Manka bez tak nic nemá. Všechny peníze pohutrácíla za parádu.
1: Ale přece jen. Viděl, kam šla? Zamířila ke kostelu. Ke hřbitovu.
2: Tam nebo onam. Mně je to jedno.
1: Pro boha, Martine. Víš, co se na hřbitově díje? Po půlnoci se tam otvírají hroby a vystupujou z nich neboštící
2: hajci.

0: Já bych Manku mezi duchy neposlal.
1: Ale já jo. Třeba některý Mance napraví hlavu. Já už si nevím rady.
2: No řekněte, co se mohl dělat? Kéžbytovu bych se v temnotě neodvážil. Tam ani vrány na noc nelítají.
3: Aj, tak já si jíčko počnu. Jsem to ta, nejsem to ta. Bula jsem Manka líná, ale jíčko... Že mě v tom spaní někdo vyměnil. Ale kdo jsem, mi nikdo nepoví. Leda snad pan farář. Počkám na něj do rána u kostela. No, chladno není. Zavinu se do sukně. Tady za křížem si lehnu.

0: Judo. Judo.
1: Kdo by se taky vydal v noci ke hřbitovu?
0: To máš recht. A měsíc nám pěkně svítí. Penízky se budou dobře dělit.
1: Ale že se nám na lupu dařilo.
0: Jo. Tady je pytlík zlaťáků.
1: Je.
0: Tadyhle prsteny.
1: Jú.
0: S drahýma kamenama.
1: A dej to se.
0: Počkej. Nejdřív jeden sobě.
1: A druhý mě.
0: Sobě.
1: Slyšel jsi? Co to bylo?
0: Nevím.
1: A teď zas. Nějaká ženská.
0: O půlnoci? Ženská na hřbitově?
2: Samtete, renděte, je tu zima. Nechci tady zvolit.
1: Vidíš?
0: No, zvedá se to za křížem a hubu to má černou.
1: Spas, spaste duši!
0: Mrtví vstávají z hrobu.
1: Utíkejme!
0: Honem!
1: Tu tam!
0: Ne, tu se!
3: Tak to bylo? U kostela nejspíš zatoulaný psí. Jsem celá zlámaná. Na kameni se nedá spát, jako na peřině. Půjdu si sednout na kostelní schody, abych pana faráře nepropásla. Ale podívejme, co pa je to tady? A hromši, takový bohatství. To mě jistě dobrý pán Bůh obdarůval. Však on ví, proč. Tuto to pěkně seberu a s copem nebo bez ní můžu zase jít domů za Martinkem.
4: Ani se mi tomu věřit nechce. Že pán Bůh pracovitým pomůže, to se poudá. Ale tobě? Proč pa by tobě, ženo, dával odměnu?
2: No, nikdyž jsem ho nezarmoutila, v kostele jsem se modlívala a nejspíš si přeje, abych Ičko, když...
4: Když co? Když si nenapředla? Pšenku nesekála?
2: O tuto už nejde, ale že nás bude víc.
4: Víc? Přijede někdo z přízně?
2: Nepřijede. Pámbu nám ho sešle. A ty drahocenosti nám poslal proto, aby jsme ho dobře vychovali.
4: Manka, že já budu táta.
2: A proč pa myslíš, proč pa jsem tý vráně sypála na okno tvaroch?
4: Manko, mančinko moje.

0: Tady na Chocku to tak chodí. Brány tu lidskou řečí poudaj, na oknech sedaj, v ustavení lítaj, děti do něj nosí. Povídálo se po kraji, že chytli loupežníky. Ale bez kořisti. Prý oni přišli kdesi hřbitova. Ale Manka s Martinem toho nedbáli. Oba věřili, že jim pán Bůh pomohl. Po čase se jim narodil chlapeček. A Martin skákal radostí až do stropu.
1: To vám poudám, strýčku. Jestli kluk bude mít dobrou hlavu, tak mu studie zaplatím. Deť na to máme.

0: zás.
1: No, Martine, poudá se, kdo časně vstává, tému pán Bůh dává. A vám nadělil dvojnásob.
2: Tak, tak, bola jsem mankalína. Ale Jíčko, už musím bejt jiná.
3: No, už to bude. Já vím, máš hlad, broučku. Ještě čistou plínku vykoupat, přebalit, nakrmit a pak do chlíva, dvůr zamést.
4: A tak pořád dokola. A to je čistá pravda, žádná pohádka. Mančinko moje zlatá.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nejlepší šachistka na světě, tak se jmenuje pětidílný příběh, který není tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Účinkuje Lucie Žáčková, napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil, Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2017.
2: Nejlepší šachistka na světě. Díl druhý. První tahy. Jakmile nejslavnější šachistka světa Elena Jehličková ohlásila, že se její žačkou stane 12-letá Tereza Kalachová, vzali věci rychlý spád. Tereze se dostalo od ředitelky školy ujištění, že jí následující měsíce samozřejmě omluví. Učivo si může doplnit potom. Teď je hlavní, aby dělala své škole čest. Proč si Elena Jehličková vybrala zrovna tebe? Divil se znechuceně spolužák, který vítězil na všech vědomostních olympiádách, přeskočil 4 třídy a šachy hrál už od 3 let. Tereza krčila rameny a jasné jí to skutečně nebylo. Možná je to celé nějaký velký omyl nebo vtip. Brzy jí bude jistě oznámeno, že stáž vyhrál někdo jiný, někdo, kdo šachům opravdu rozumí. Jenže hodiny plynuly a nic takového se k jejímu překvapení nedělo. Za to její rodiče nemohli být pyšnější. Tak konečně vidíš, jak se vyplácí tvrdá práce, volala matka. Dneškem začal první den tvého nového života, přizvukoval otec. Tereza si ničím z toho nebyla jistá. Zabalila kufr, přičemž odmítla matčin návrh, aby si sebou vzala knihu Top 10 úspěšných dětí pod 10 let i otcovo doporučení, aby nezapomněla taky na jóga matku. Pak s rodiči nasedla do auta. Matka s otcem slzeli dojetím, takže nějakou chvíli trvalo, než mohli vůbec vyjet. Budu pryč jenom 3 měsíce, snažila se je mírnit. Otec mával rukou. O to vůbec nejde. Jsme rádi, že si konečně něco dokázala. A matka pokračovala. Už jsme ani nedoufali. Teď ti to konečně můžeme říct. Měli jsme s tatínkem velké obavy, že nemíříš na vrchol, že se spokojíš jen s přešlapováním na úpatí. A to nás bolelo. Opravdu bolelo. Když dojeli před velký kamenný dům Eleny Jehličkové, nabídli jí rodiče doprovod. Zvládnu to sama, řekla Tereza. Celá situace působila tak nově, znepokojivě a zároveň dobrodružně, že by bylo hrozné, docela hrozné, kdyby jí už na začátku naleptali rodičovské poznámky. Seš naše statečná holka, poplácala jí matka po zádech. Kdybys něco potřebovala, zavolej, ale nedělej to radši moc často. Pak jí pomohli vynést kufr, zamávali a odjeli. Tereza stála před domem a bedlivě si ho prohlížela. Byl ze všech stran obklopený vzrostlými košatými stromy, až to vypadalo, že se sem dostal jaksi omylem a že ho dravé stromy mezi sebou tolerují vlastně jen ze slušnosti. Celá zahrada působila tmavě a uzavřeně, jako malý les na kraji města. Proč tam tak stojíš? Nečekáš přece uvítací výbor, konfety nebo tak něco, že ne? Tereza se ohledla za hlasem. Kus od ní, skryta ve stínu, stála malá baculatá žena s dlouhými rozpuštěnými bílými vlasy. Nadechla se a spustila. Na celý pobyt se vztahují jen 2 pravidla. Za prvé, musíš dodržovat minimální počet 3 šachových schůzek denně. Za druhé, můžeš se pohybovat všude po domě a zahradě s výjimkou jediného místa, mého pokoje. tam nikdy nesmíš. Pokud jednu z podmínek porušíš, můžu celý pobyt ukončit. Rozumíš? Ano. Vešli do domu. Většinu místa na zdech v předsíni zabírali portréty žen, jejichž tváře Tereze nic neříkali. To jsou vaše příbuzný? Ne. Jde o cestovatelky, autorky a vědkyně, co mě inspirovaly. Aha, to je pěkný. Máš taky někoho takového? Nevím, asi ne. No, to je dost rozumné, neupínat se k nějakému jednoznačnému ideálu. Takhle se aspoň nemusíš s někým pořád srovnávat. Asi jo. Tereza byla sice ráda, že její koktavá odpověď vyznívá takhle promyšleně, ale zároveň se v Elenině přítomnosti cítila čím dál víc trapněji. Bylo víc než zřejmé, že stáž měl dostat někdo docela jiný. Někdo, kdo by znal ty důstojné ženy na fotografiích a kdo by pokládal chytřejší otázky. Elena ji prováděla domem a jeho zařízení Terezu víc a víc udivovalo. Vyskytovala se tady sice velká knihovna a starý nábytek přesně tak, jak čekala, ale kromě nich taky bazén, malá tělocvična a malý samostatný pokoj, který byl celý vymalovaný na růžovo a na podlaze se povalovaly barevné kuličky, takové, jež jsou k nalezení v dětských koutcích. Máte děti a manžela? Elena se zasmála. Budeš 3 měsíce bydlet u nejslavnější šachistky a tohle je vážně jedna z prvních věcí, co tě zajímají. Promiňte, nechtěla jsem. A o nic nejde, mávla rukou Elena. Nemám ani manžela, ani děti. Růžový pokoj s kuličkami jsem si kdysi zařídila hlavně pro sebe. Člověk si musí čas od času nějak odpočinout. Někdy ho ale používali i mý prasinovci a praneteře. Mám jich dohromady 5. Před lety jsem mívala želvu, ale ta mi jednoho dne utekla. Utekla? No, ano, byla překvapivě rychlá. Ale nevyčítám jí, že ode mě odešla. Možná chtěla zkusit zase něco nového. Tereza se ubytovala v útulném pokoji s velkými okny. Naštěstí tu nevisely žádné portréty hrozně slavných lidí, které by měla znát, což ji uklidnilo. Začala si vybalovat věci. Sejdeme se na večeři. Kdybys něco potřebovala, klidně mi řekni. Prohlásila Elena a měla se k odchodu. Proč jste si vybrala zrovna mě? Vyhrkla z ničeho nic Tereza, ačkoliv nevěděla, zda chce skutečně slyšet odpověď. Víte, napadlo mě, jestli to třeba nebyl nějaký omyl, jestli nedošlo k záměně. Hlásilo se k vám přece tolik dětí. Mě šachy sice baví, ale vlastně mi moc nejdou. Na kroužku pak některý lidi říkali, že bych se na to měla spíš vykašlat, když jsem takový dřevo. Čekala, že se Elena vyděsí a půjde překontrolovat přihlášky. Pak přijde na to, že šlo o skutečně politování, hodné přehmátnutí a řekne něco jako ještě, že jsme na to přišli včas. Co bych si s takovým hňupem jako ty počala? Do večera bude Tereza doma a všechno bude zase stejné, všední a upachtěné. Namísto toho Elena rázně zavrtěla hlavou. Nikoho jiného bych učit určitě nechtěla. Tvoje přihláška se mi hned zalíbila. Byla docela originální. Fakt, zeptala se Tereza nesměle. Hrozně mě rozesmálo, jak si psala, že bys ten pobyt možná i brala, protože stejně nemáš na práci nic lepšího. Všichni psali ty samé řeči o velké příležitosti a obrovském nasazení, takže jsem při čtení málem umřela nudou. Ty jediná se mi připadala jiná. S výukou začali hned 2. den ráno. Vstali v 7, dali si společně kaši, ovoce a čaj a potom zasedli k dřevěnému stolku v pracovně. Na konci tohoto pobytu tě čeká důležitý turnaj. Budou tam ti největší mistři a tak je zapotřebí, abychom se ihned pustili do práce. Tereze se sevřelo hrdlo. Při představě, že bude nucena předvádět své šachové schopnosti před spoustou lidí, se jí roztočil žaludek. První tah je velmi důležitý, vysvětlovala Elena a prokřupla si prsty tak hlasitě, až Tereza nadskočila. Většina lidí si myslí, že výhodu má bílý, který začíná. A možná mají i pravdu. V tom ta podstata ale není. Tak v čem teda? Nejzásadnější na prvním tahu je, abys ho prostě udělala a následně nelitovala, že ses rozhodla zrovna pro tuhle a ne jinou variantu. Proč bych to dělala? Když se ti přestane ve hře dařit, tak si začneš říkat, že jsi ji od začátku špatně rozehrála, že jsi měla začít jinak. To ale k ničemu není. Chápu. A ukázalo se, že první tah jí problém skutečně nedělá. Mnohem větší nesnáz představovaly všechny ostatní tahy. Elena se tedy rozhodla pro otevřenou hru. Ukazovala, proč se rozhodla zrovna pro určitý krok a co jím sleduje. Tereze přišlo sice zajímavé sledovat Eleninu taktiku, ale bylo jí jasné, že se nikdy nedostane na takovou úroveň. Nikdy nebudu umět přemýšlet jako vy. To dobře děláš. Jako já už přemýšlím já. A to úplně stačí. Řekla a odplivla si na zem. Tereza se snažila tvářit, že jí to nevadí, i když jí to připadalo dost nechutné. Ve 12 si dali pauzu na oběd a pak ještě chvíli pokračovali ve výuce. Ve 3 hodiny řekla Elena, že přišel čas se trochu provětrat a Tereza se neodvažovala nesouhlasit. Chodili ulicemi a nová učitelka chtěla slyšet všechno o škole, spolužácích a rodičích své svěřenkyně. Často se smála na místech, která nebyla vtipná a kde se Tereza sama nad sebou dojímala, ale v tom smíchu nebylo nic zlého. Elena do své žačky sice často rýpala, ale neznělo to krutě. Spíš to vypadalo, že jen testuje její reakce. Tak, jaký byl první den? Telefonovali večer zvědaví rodiče. Zajímavej, odpověděla Tereza. Vážně zajímavej. A nemusela ani trochu lhát.

Počkejte, to je krajta tygrovitá, ta nekouše.

Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

dnes, kde je náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed přes. Tam, kde kvet zrovna v řez.

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

pramenu, vždy krásný se zdá mi, můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel, od rána hned spírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak prosím, okus je,

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej, však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

Jensilehni. Oh, krásné. Snaž se protáhnout. Najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku. Když jsi pilný jako ta včelka, tak to přehnu.